energie. Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer. Rolling Stones, Flashpoint. Praha žije. Praha.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: turn to dust all that I adore.
1: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Rádio Praha
1: 107,1 FM
0: a DAB+.
2: Then the rainstorm came over me.

0: čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are. Tady si mi zpíval. Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imael Angel a Ultrana T. Move into the sun.
1: Hit týdne.
0: Tohle je aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodil se v Brně a odmala se věnoval hudbě. Posléze vystudoval JAMU, herecký piloval v Hradci Králové a později v Pražském divadle v Dlouhé. Doma je i na jevišti v Karlínském hudebním divadle, kde exceluje mimo jiné jako Beetlejuice. Naším hostem bude už za chvíli herec a zpěvák Jan Sklenář. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Jan Sklenář. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem vás nedávno viděla jako Uriáš a musím říct, že když vás člověk vidí na tom jevišti, tak to je neskutečný gejzír. To je, když se díváte na uragán, který řádí na tom jevišti, úplně z něj příští, nejen ta hudba, ale ta energie a ta radost. A mě by docela jako zajímalo, jak potom vypadáte po tom představení. Jestli jako si sednete a padnete, anebo jestli tam ještě jako 2 hodiny hopkáte. Jak to je.
2: Zaprvé teda děkuju moc krát za kompliment, řekněme. Ale je teda pravda, že mě to zas tak moc jako uragán zrovna tahle role nepřijde. Ale je teda skvělý, že to takhle působí.
1: No mě to tak
2: protože
1: přišlo.
2: To mě přijde spíš takový jako poriv.
1: Poriv?
2: Mezi těma dalšíma
1: tak
2: prostě
1: budu
2: rolema,
1: nabít, který... Tak budu se, to je uragán.
2: Tak to je už je uragán, to je pravda. Ale díky moc, no. To byla vlastně... Karlínská spolupráce z roku, já bych řekl, 2022 nebo 2023. Mě k tomu povolal Ondra Brzo Bohatý, se kterým jsme se kdysi seznámili na přípravě inscenace Kudikam. Tak jsme se nějak vzájemně oblíbili a on mi od té doby tu a tam svěří nějakou velkou nebo hlavní roli ve svých dalších dílech. Takže to mám moc rád,
1: no. No a jak potom vypadáte po tom představení? Když se tak jako vyřádíte na tom jevišti?
2: No tak většinou jdu řádit do klubu.
1: Řádíte ještě dál?
2: Potom, protože já mám kor, teda hlavně v tom jako karlínském divadle, kde tak pro radost hraju pár představení, tak já mám jako hrozně rád takový ten šrumec po představení, kdy si prostě sednete ještě s těma svýma kolegama a tu a tam s dirigentem, s muzikantama. Je tam strašná spousta různých profesí, které jsou velmi šikovný a mnohdy jako velmi ceněný ve své práci. A s nima já jsem strašně rád a hrozně mě to vždycky inspiruje.
1: Já jsem mluvila o té energii, která z vás příští a která určitě přeskakuje i mezi těmi diváky a těmi herci. Liší se to taky podle divadla a podle té hry a podle té role, do které se v tu danou chvíli vžíváte? Vnímáte to hodně jinak?
2: No tak jako je to určitě rozdíl, vždycky záleží, jaký kolektiv a jaký divadlo vás jak rozdovádí, řekněme. Ale já jsem v tomhletom smyslu docela vlastně dovádivý člověk a když třeba je to někde trošku suší, tak se snažím přispět právě nějakým ponoukáním a nějakýma prostě forkama k tomu, aby se to víc rozproudilo. A potom na té práci je to hrozně vidět, protože když to ty lidi, kteří na tom makají, prostě baví a jsou spolu rádi, tak srší úplně jiná energie a přichází se nám mnohem zajímavější nápady. A to já mám rád, prostě když si diváci zaplatí, tak aby viděli prostě velký, perlivý, velkorysý, brilantní představení. A to nejde bez toho, aby si lidi rozuměli, aby jim spolu bylo dobře.
1: Když se teď podíváte na to, co už jste během své kariéry zahrál, nastudoval, předvedl nám divákům. Splnilo to to, co jste si předsevzal, pokud něco takového bylo, když jste začínal, když vás něco nebo někdo ponoukl k tomu, že tady si dáte na to hraní, na ten kumšt?
2: Zaplať pámu, koukajte si, že se drbu, to znamená řeč těla, že to hraná skromnost člověku, to není úplně po srsti, ale je to až na dřeň, tak řekněme do morku
1: tak
2: kostí.
1: Povědět.
2: Myslím si, že jsem si na divadle prozatím asi splnil až jako nevídaně vlastně bych řekl. Za to teda vlastně osudu a spolu pracovníkům a tak strašně moc jako děkuju. Samozřejmě to, že to vyvrcholilo buď to v Karlíně Beetlejuicem nebo v divadle v Dlouhé nádhernou spoluprací s Michalem Vajdičkou, tak to byly věci, o kterých jsem ani nesnil, řekl bych. Ale ten úplně původní, ještě takový předpubožský sen, byl zpěvácký, moje pobláznění do Freddieho Mercuryho a vyprodané Wembley. A ten se mi nesplnil zatím.
1: Na tom zatím pracujete.
2: Na tom jsem začal pracovat až teď ke stáru. A pomalými krůčky zatím se to sune dopředu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Co bylo na tom úplném prvopočátku? Já bych se držela toho slova ponouknout, protože vy rád ponoukáte a rád to o sobě říkáte. Tak co vás opravdu ponouklo k tomu, že to budete dělat profesionálně? Protože mít rád hudbu a jít ji dělat, to jsou opravdu dvě různé věci.
2: Jednak mi do té hudby ještě vstoupilo to divadlo, což mě vlastně překvapilo nejvíc. Já jsem vždycky prostě vnímal nějakou performativnost spíš přes zpěv a přes nějakou, řekněme, rockovou hudbu. Ale ta velká pokušitelka byla v Brně na Lidušce, dneska Zušce, řekněme, na Kvapilce, nějaká Henrieta Ctiborová, která tam vedla divadelní oddělení a přišla jednou na moji hodinu zpěvu a žádala kantorku o to, jestli by jí neporadila někoho, kdo by jí pomohl zaskočit v jedné inscenaci Šlitra Suchýho, Šest žen Jindřicha VIII. Se to jmenovalo. No a já jsem tehdy nějak neváhal a říkal jsem, a co třeba já to prostě rád zkusím. A dostal jsem se tam na to divadelní oddělení a ona ve mně cosi uviděla a vlastně mě tak jako rozdráždila k tomu, abych si podal přihlášku na JAMU. A připravila mě na tu školu, přesvědčila i moje rodiče, aby se nebáli, aby mě dali zelenou. A to byla vlastně ta pokušitelka, ta, která mě vyslala k divadlu. A to divadlo mě potom tak nějak vzalo, že jsem se věnoval dlouhý léta, skoro až výhradně činohře, řekněme, nebo prostě divadlu s občasným odskokem k hudebnímu divadlu, jak jsem jmenoval třeba Kudikama nebo tak. A tam jsem úplně vlastně náhodou se našel úplně vlastně v jiný roli a úplně v jiným žánru.
1: Mě zaujalo, že jste jako dítě dělal barokní zpěv. No. K tomu jste se dostal jak?
2: To byla taky další náhoda. Vlastně všechny ty věci, podle mě, co se nám dějou, tak vycházejí z nějakých setkání s lidma na základě jakési třeba, řekněme, vyslané energie nebo nějakého vyzařování, že si vás prostě někdo všimne, někoho zaujmete a zaklepe vám na rameno a říká, a nechtěl bys tohle zkusit a nechtěl bys zkusit i touhle cestou a tak. A to bylo právě naprosto epochální pro mě setkání s Vladimírem Richtrem. Já jsem předtím už asi od 6 let prostě dělal solový zpěv na té Lidušce, jak jsem říkal. A někdy v 10 letech právě mě do cesty jako vstoupil Vladimír Richter, tehdy mladší, ale dost vlastně zajímavý brněnský pedagog, který se sám osobně zabýval barokním zpěvem a zalíbil se mu ten můj jako vysoký a velkorozsahový soprán jako klučinu a začal mě v tomhle tom smyslu školit a zpívat se mnou právě jako barokní repertoár, protože v Brně okolo kláštera na Starém Městě tak je vlastně dost rozsáhlá jako knihovna těchto věcí a oni tam měli i sbor takzvaných modráčků, což právě byli kluci, řekněme, já nevím, jakoby ministranti nebo něco v tom smyslu. Měli tam jako významný sbor a pro ně spoustu jako autorů psalo právě hudbu a já jsem tehdy s tím zpíval hodně tenhle repertoár, hodně jsme dělali Bacha, Zelenku, Händla, tyhle ty autory a mě to úplně uchvátilo tehdy, protože najednou jsme točili pro televizi, pro rozhlas a pro malýho puberťáka je to úplně jako úžasný a on byl skvělý pedagog a je. A po 30 letech se nám to spolu podařilo znovu se setkat, protože mě skútři, tandem skútrů, režisérů v Dlouhé svěřili překvapivě roli Královny noci v Kouzelné flétně Mozartově. A já, když jsem právě přemýšlel, jak to uchopit, tuhletu jakoby neuvěřitelnost, tak jsem se rozhodl obrátit se zpátky na Vláďu Richtra do Brna a zkusit, abychom ve mně znovu objevili toho puberťáckýho sopránka. A jemu se to podařilo. Ono je to jako strašně zajímavá pěvecká technika, toho by byl jako schopen jako leckdo. Ve Vídni se to studuje, vlastně tam je úplně nejúžasnější škola světová, z toho Orlovský, Meinlicht a tihleti sopranisti prostě vycházejí. Mladí lidi, kteří zpívají právě jakoby tím ženským hlasem, tím kastrátským, takzvaně kontratenorovým. V barokní hudbě je proto obrovská literatura jako hudební, takže je co zpívat. No a nám se tak nějak podařilo nějaký základy tady toho sopranistu satanistického zpěvu prostě znovu uchopit, objevit, a za 4 měsíce, kdy já jsem k němu dojížděl do Brna, tak se opravdu odehrála premiéra Kouzelný flétny s Královnou noci s Klenářem.
1: Já to vůbec nechápu vlastně, jak tu Královnu noci, na které si může vylámat lesklá žena ty hlasivky, tak jak to muž dokáže zaspívat. Je to jako velká námaha pro ty hlasivky.
2: No, ona to nesmí být námaha právě. To akorát si člověk musí osvojit opravdu tu techniku, která je jako přenesená jinam, než řekněme na hruď do krku, ale odehrává se to, protože v úspěvu se hodně pracuje s takovou představivostí, řekněme, jak fyzickou, tak jako nějakou, řekněme, já nevím, duševní. A tam se musíte opírat o ten zpěv v myšlenkách někde jako nad temeno a rozeznívat prostě úplně jiný partie toho těla, než při normálním zpěvu, jak jsme zvyklí. A to je teda jako neskutečně zajímavý.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Vy těch stylů pěveckých ovládáte spoustu. Čem se cítíte jakoby nejlépe?
2: No, zdá se mně, že tím, že léta se zabývám jako hlavně českým šansonem, to znamená jako repertoárem Petra Habky nebo i Michala Horáčka, tak se mně zdá, že jsem nejvíc doma ne vyloženě v šansonu, ale jako ve takzvaným výrazovým zpěvu. Já jinak se víc cítím jako k rocku, nebo k takovému jako rock popu, řekněme, ale tím, že jsem jako divadelník, tak se mně prostě víc a víc zalíbilo zpívat jako příběhy nebo zprávy o lidech nebo o nějakým jejich stavu, ve kterým se nacházejí, a to právě jako umožňují ty šansony. Takže tam si myslím, že jsem nejvíc doma.
1: My jsme tady už zmínili toho Beetlejuice, ve kterém v Karlínském divadle záříte už vlastně druhým rokem. Ještě pořád si to užíváte tak jako na začátku, když jste mluvil o tom, že je to prostě fakt životní role, na kterou jste se připravoval neuvěřitelně dlouhou dobu.
2: No, já bych řekl, že jo, a myslím si, že víc a víc, protože tím, že se to prostě reprízama sehrává víc a víc. Hodně zajímavá je komunikace s publikem, protože ono se to zaplať pámbu a díky za to velmi jako rozkřiklo, takže nám prostě chodí už o něco víc jako i informovaní, řekněme, diváci. Už to není takový to, co to je Beetlejuice, to nevím, no tak dobře, tak si na to zajdu, uvidím. Teď už prostě si myslím, že to publikum je mnohem poučenější, řekněme, a mnohem víc jako fandící. A tím pádem podle mě rostou i naše výkony, tak každý to představení je samozřejmě jiný. S čím na to představení přijdete, jaký máte publikum, jaký tempo dirigent nastaví, protože tam se střídají 4 skvělí dirigenti a každý to prostě cítí přeci jenom pomaličko po svým. Takže já zatím teda můžu říct, my jsme měli teď asi k 90 reprízám za ten rok a čtvrt. Zaplať pánbůh, že jsem to všechno mohl odehrát, tu svoji roli sám. Takže jako je to obrovská cesta, obrovská jízda, velká euforie a strašně mě naplňuje ta role a to hrát to představení.
1: Představení, které určitě není takové konvenční, není to takový ten hezký, uhlazený muzikál, na který my jsme tady možná tak trošku zvyklí. Je to divoké, je to místy, nechci říct ošklivé, ale jo?
2: Jo, syrové.
1: Tak, syrové, možná to je to správné slovo. Jak tohle to diváci berou?
2: Zajímavé je, že to jako velmi zajímavý koktejl vlastně těch všech věcí, o kterých vy mluvíte. Jedna, která je to americký muzikál se vším všudy, to znamená prostě jak dramaturgie, jak hudba, jak ta obrovská výpravná scenografie, je vlastně, to je všechno strašně jako velkorysý a propracovaný. To je to, co je jako to krásný. Ale je to velmi vlastně syrovej až nadřeň do morku kostí vlastně zajímavý příběh. Je to kontroverzní určitě, co se týče humoru, co se týče tý velký jako rychlosti a bizarnosti toho představení, tak je to samozřejmě o něco náročnější titul na to celý uvnímání toho díla, ale rozhodně nám s Beetlejuicem do Čech přišla jako opravdová Broadway.
1: A jak se vám vlastně pracovalo s tím, abyste pochopil a uchopil tu postavu, která není člověk, je něco prostě nadzemského, jiného, aby byla pochopitelná pro nás, kteří se na to díváme?
2: Tohle to je strašně těžko odpovědět. Já jsem byl sám překvapený, jak moc poloh a stránek té postavy jsem objevil sám v sobě. Vlastně, že já mám trošku pocit, jak kdyby ta role byla jako původně napsaná pro mě, jak kdyby mě někdo tak moc znal a tak moc věděl o těch skrytých a utajovaných věcí mý osobnosti a mýho přemýšlení. Takže tím jsem byl jako až zaskočený, jak moc jsme spolu souzněli, a je pravda, že obrovský podíl toho jakoby porozumění a toho, jak to nakonec vypadá, tak má určitě ten americký režisér Gabriel Berry a jeho spolurežisér a překladatel toho díla Ondřej Brzobohatý. To byla prostě taková velmi silná dvojice, každý se zaměřoval na něco trošku jiného a geniálním způsobem se vlastně doplňovali při té tvorbě. Nechali mi úžasnou svobodu, ale velmi jako břice a racionálně mě dokázali korigovat, aby to prostě nebyl jakýsi blázinec jakýhosi Sklenáře, ale aby to prostě opravdu mělo tu údernost a abych dokázal v těch strašně rychlých střizích a tolika polohách skvěle vystřihnout a oddělit vlastně všechny ty věci, které ta role jako naplňuje. Na tom jsme obrovsky pracovali a za to si myslím patří asi největší dík jim dvěma.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste tady říkal, že jste v tom Beetlejuiceovi objevil pár věcí, které máte sám. Mm-hmm. Je to i třeba tak, že v každé roli se malinko třeba víc poznáte, že každá ta role je takovým krůčkem v tom sebepoznání? Může to tak být?
2: To asi určitě ano. Já teda nejsem zastánce toho, aby bylo divadlo jakousi sebeterapií těch herců. Mm-hmm. Jako to vlastně jako nemám rád, když jsou to úkoly, které třeba jsou nějakým způsobem trýznivý nebo vyloženě jako drsný. Mm-hmm.
1: Že bychom,
2: třeba
1: že bys tam neměl jako odbolet něco svého?
2: Jo. Já mm-hmm. jako rozumím tomu při té přípravě toho představení, při zkouškách, mm-hmm. to člověk si opravdu kolikrát sáhne na věci, které jsou velmi osobní, kolikrát vám vlastně režisér nebo tvůrci pojmenovávají na vás vlastnost, se kterou bojujete, nebo nějaký jakože složitý trauma, nebo mindrák, to prostě nejsou, řekněme, příjemné věci, ale potom, když se to odehrává na jevišti už před divákama, tak já jsem zastánce toho mít už od toho odstup, mít to prostě v sobě zpracovaný a jakoby netrpět nervaci rodidla a já nevím, vnitřnosti za každou cenu před divákem. Tam už to prostě musí být naprosto kontrolovaná racionální záležitost.
1: Nikdy se vám nestalo, že by vás ta role nějak úplně jako pohltila a semlela, že byste z ní nemohl ven?
2: To se stane, třeba u Beetlejuice se mi to děje a to je teda samozřejmě, řekněme, jak je to technicky, technologicky náročná role, tak ale jakoby tím nadtyrelem je to jako lehký a zábavný, řekněme, jo? Tak tam se dostanu do takové euforie a do takového tranzu, že mě opravdu několik hodin trvá, než se utiším. Proto je to taky velmi náročný hrát, jako vlastně v jednom, tím, že já nejsem alternovaný, tak jestli mě dobře jako rozumíte, tak když zahrajete 3hodinové představení, nebo někdy jsou to dvojáky, takže máte 6 hodin vlastně týhletý šílený euforie a tranzu, tak mě pak trvá několik hodin, než se uklidním. Uklidňuji se většinou v baru. A teď hrajete v to představení v sérii několika dnů, třeba 6 dnů, nebo po premiéře jsme měli 20 dnů. A to bylo šílený, že prostě dovádíte tolik hodin na jevišti a pak ještě se tolik hodin uklidňujete, pak si musíte rychle nějak vyspat a řešit nějaký normální každodenní život a to samý prostě mít v tomhletom zápřahu těch, řekněme třeba 20 představení za sebou, 20 dnů. To je na tom vlastně jako velmi zajímavý a složitý. Ale mě to prostě jako naplňuje a baví. Je to trošku jako na hraně nějakých fyzických sil a hlasových jako možností, ale zatím držím.
1: Dobře, ale tak když v takovémhle tempu jedete už, já nevím, 20-25 let, kdy hrajete a furt jedete z role do role a jste do ní takhle zanořený, tak když člověk hodně hoří, tak potom taky snadno vyhoří. Měl jste nějaké období krizové, kdy už jste fakt nemohl?
2: Já jsem zaplať pánbu jakoby vyhoření nezažil, vlastně svým způsobem ani nerozumím. Ve svém kontextu rozumím tomu tak, že někdo přijde na to, že cesta, na jakou se vydal, to znamená, že se věnuje něčemu, co si myslí, že ho bude naplňovat, ho přestane naplňovat. Tomu jako rozumím, ale to se mně nestalo u divadla. Mně se teď spíš stala taková zvláštní věc, jakési zvláštní naplněnosti. Tak jako hezkých příležitostí, co jsem měl teď za sebou, jak v Dlouhé, tak v Karlíně, ale i třeba v Činoherním studiu, nebo třeba právě v rozhlase nebo v hudbě, že já se teďka cítím nějakým způsobem naplněnej a chci malinko zvolnit a chci se přeorientovat na chvíli trošku jako jinam, abych se zase nějak vyprázdnil a aby bylo co naplňovat. Mm-hmm. Já teď vlastně jsem ve stavu, kdy tak jako poodcházím z divadla v Dlouhé, protože tam jsem byl několik let v angažmá, bylo to skvělý angažmá naprosto, ale rád bych se podíval před kameru, protože na to jsem kvůli divadlu a prostě termínovým časovým možnostem neměl moc čas a vlastně je to o dost jiný profesně hrát před kamerou, než jako na divadle, kor nějak extrovertně. Takže teď se chci jako přeorientovat maličko na tohleto.
0: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: až na dřeň.
1: Navíc se realizujete taky autorsky.
2: To mám už takovou jako dlouhodobější přání a sen, který si jako plním. Je zajímavý, že ono udělat písničku není až zas tak těžký. Já ale chci udělat jako vyloženě jako koncepční album, nějakou svoji výpověď. A to je mnohem jako složitější a dlouhodobější úkol, ale tím, že já se nechci vydat tou cestou, řekněme, nějakého business popu nebo business roku, ale opravdu jako vydat ze sebe skutečně nějakou prostě řekněme výpověď.
1: A bude to co?
2: Taková rokovo-soulová záležitost, která bude obdařená právě hodně výrazovým zpěvem a zdivadelněním. Myslím si, že to tady ani moc vlastně není nějak, tak si říkám, že by to pro diváky nebo pro posluchače mohlo být jako zajímavý zpestření nebo něco v tom smyslu. A to baroko, který jste zmiňovala, toho já jsem plnej a stejně tak si myslím, že dnešní doba velmi barokní a jakoby velmi jako technologická a výbušná, až skoro doslovně, bohužel. Takže vlastně ten můj natyrel toho jako napětí a velkých jako zvratů, tak si myslím, že vlastně dost doplňuje tuhle tu vlastně velmi zvratovou a až bych řekl zvracející dobu.
1: Jaká témata chcete tou svou hudbou otevřít? Říkáte, že rád ponoukáte? Budete ponoukat i tou hudbou?
2: Určitě budu ponoukat. Jo. Já stejně tak, jak vnímám tuhle dobu a myslím si, že nás sice mám spoustu věcí umožňuje, ale ze spoustu věcí máme strach a ta doba nás jako v hodně věcech děsí a zatahuje do sebe a zbytečně, bych řekl, oblíká do zbytečně moc oděvu a bariér. A osamělosti, tak bych chtěl právě bourat tyhle bariéry. Mluvím o jistém typu, řekněme, obnažení a radosti z toho, že si člověk prostě může zablbnout a projevit tak, jak zrovna chce. Jestli si vybavujete pohádku, třeba Pyšná princezna, jak tam ten Švec vyběhne za ty hranice a řádí tam jak magor a potom se zase smutně vrátí do své temné země. Tak přesně tohle to mám na mysli, když se člověk je schopen na chvíli utrhnout a jak si v uvozovkách opít a vyřádit se, zablbnout si, tak to si myslím, že by ta deska měla mít určitě. Určitě se budu vyjadřovat k tomu, jak moc rychle jsme se začali mít navzájem neradi a jak moc rychle jsme začali na sebe pokřikovat škaredý věci a popisovat si urážky na sítích a všude možně. K tomu rozhodně se budu vyjadřovat. Budu se vyjadřovat k tomu, kolik ale přesto je tady strašně moc šikovných a mladých lidí a jak moc málo jim to dokážeme a jsme schopni dávat najevo. Čili chci jako oslavovat mladou generaci, chci oslavovat talent, schopnosti, odvahu vytvářet nějaký věci a jakoby zahlcovat ten veřejný prostor hezkýma věcma, vzájemnýma. To určitě bude další téma. Samozřejmě z nějakého strachu a prevence, řekněme, války a jejich konfliktů. Hodně mě trápí psychopatie našeho vedení politického, jak na naší úrovni státní, tak celosvětový. Takže těch témat je strašná spousta a je to vlastně až takový opravdu barokní thriller myšlenek.
1: Jak moc jiné to pro vás je najednou tvořit sám za sebe? Vlastně neomezeně. Proti tomu, co jste zažíval doteď, kdy jste měl scénář, režiséra, který vám říkal, kam si máte stoupnout a jak to máte zaspívat. Jak moc velký rozdíl
2: je to? Je to obrovský.

0: Jasně, ale je ve mně opravdu přece jenom hodně obsažený solista, řekněme. Ale jsem zvyklý a hrozně rád vytvářím věci v kolektivu. Nejsem takovej ten umělec typu, já nevím, malíř nebo self-performer, který by si ty věci vytvářel sám a jenom se svýma myšlenkama v tichosti nějakého ateliéru nebo pokoje. Mm. Já jsem opravdu zvyklý jako vlastně spolupracovat na těch věcech dohromady. Takže proto taky se obklopuju lidma, se kterýma na tom svým vysněným projektu spolupracuju.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Jak se vám daří ty myšlenky, že jste jich teď vyjmenoval spoustu, dát na ten papír, zhustit je do nějakého hudebního textu, který by byl předatelný tomu publiku tak, aby to pochopilo.
2: Je zajímavý, jak moc to jde v součinnosti s tou hudbou totiž. Protože mě většinou v nějakém takovém soustředěně vytržení napadají jednak témata, ale jednak jakoby vlastně hesla. Takový titulky nebo prostě pár veršů úderných, který vyjadřují ten problém, který mě zrovna jako zajímá, ale je pro mě složitý rozvést to téma do toho dalšího textu. A většinou mě právě hnedka k tomu jako napadá nějaká hudební forma nebo beat nebo prostě ta hudební stránka. A tam se ale jako dostávám vlastně zase k tomu, že mi ta muzika zpátky vrací ty textové nápady. Je to taková zvláštní šroubovice, která vlastně dvě šroubovice, které se proti sobě nebo spolu do sebe jako zaplítají a doplňují se. To je takový zajímavý zjištění pro mě. Jinak já se domlouvám jako s pro mě jako zajímavýma textovýma autorama pro to, aby se mnou tu cestu šli, buď to mě píšou vyloženě prostě nový svoje texty na nějaký, řekněme, zadání nebo na nějaký společný pocit, anebo jsem s nimi právě v kontaktu v těch fázích tvorby, kdy mě buď to vložně pomáhají nebo připomínkujou.
1: Myslíte se, že z toho alba na nás vykoukne i třeba trochu jiný Jan Sklenář?

0: než kterého teď známe.
1: To si myslím, že určitě jo, protože jak třeba ze sklenáře vykukuje Beetlejuice, nebo zase úplně jiná role, řekněme Karel v kartonovém Tačkovi, nebo to je prostě úplně jedno, tak posluchači mě znají jako šansonovýho, řekněme, zpěváka, ale jako vlastně tryskavýho rockera, to mě znají jenom vlastně nejbližší kamarádi. Ale široký publikum ne, na to vlastně jsem nikdy nedostal úplně prostor, a proto si teďka chci ten sen splnit a jako představit se tímhletím způsobem.
0: Patří do vašeho slovníku věci jako sláva a popularita?
1: Upřímně nadřeň je. Jsem pošetilec. Není to otázka jako drahých fár nebo auťáků a kožichů, to určitě ne, ale je to touha po tom, abych byl pro lidi a pro publikum inspirativní a slavný v tom smyslu, že na mě nezapomenou. No. Je to pošetilost, samozřejmě, uvědomuji si to. Já sám jsem ale vyrostl na tak zvláštně skromných hvězdách, jako třeba byl Vladimír Menšík, Josef Kemmer, Viktor Preiss, Dana Medřická, Sovák, jména tohoto typu. A ta bolševická éra jim jako nedávala možnost vlastně užít si takové té slávy, co si třeba na chviličku užili Hugo Haas a Dina Mandlová, než jim to Hitler a potažmo vlastně Stalin a bolševik jako vlastně zarazil. Ale já jsem vyrostl tady na těchto těch, řekněme, právě jako normalizačních hercích, kteří mě absolutně jako uchvátili, vyzbrojili. Nikdy u nich pro mě nebylo tak důležitý, jak jsou slavní a co mají za majetek, ale právě jakým způsobem hrajou, jakým způsobem prostě vysílají ty věci, a to je pro mě vlastně jako sláva. Takže já chci se proslavit jako skvělý inspirativní herec. Určitě.
0: Říká k závěru pořadu Až na dřeň Jan Sklenář. Díky za návštěvu. Mějte se krásně, ať vám to všechno vyjde.
1: Za pozvání, bylo to moc milý s váma.
2: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu, v podcastových aplikacích a nachystaný je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do osmdesátek. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Právě Rádia Praha v 6 hodin jsou tady. Denisa Žižková s nimi ve studiu. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. Do Vojanových sadů v Praze 1 vrátili restaurátoři po 35 letech sochu svatého Jana Nepomuckého. V českých kinech má dnes premiéru černá komedie 6 gramů s Jiřím Mádlem a Ondřejem Vedchým. Dnes by mělo být oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, nebo také bouřky a teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, některé nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, to nejméně o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
1: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze 1 technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
4: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem.
1: Do kin dnes míří nová česká komedie režiséra Miroslava Ondruše 6 gramů. Spor o pytlíček s bílým práškem zamotá hlavu hercům Ondřeji Vedchému, Davidu Novotnému, Martinu Pechlátovi i Jiřímu Mádlovi.
5: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím?
6: Divadelní herec, městský policista, finanční poradce a realitní makléř. Čtyři muži, kteří by se jinak nikdy nesetkali. Jenže jedna věc je spojuje. Všichni mají syny na lyžáku. A jeden z nich si tam sebou přivezl sáček s podezřelým obsahem. Ředitelka školy v podání Lenky Vlasákové to nemůže nechat bez následků.
7: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
6: Setkání ve školní tělocvičně odstartuje střed odlišných rodičovských světů. Na povrch se dostanou předsudky i pokrytectví. Nechybí ostrý humor ani divákovi povědomé situace.
7: Běžte za dveře a tam o svém chování přemýšlejte. Pak se vraťte.
6: Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Fotbalistky Slavie vstoupily do druhého předkola kvalifikace Ligy mistryň ve Skotsku porážkou 1-2 po prodloužení s Glasgow Rangers a prestižní soutěž si nezahrají. V sobotu se utkají s Brøndby Kodaň o třetí příčku a přesun alespoň do kvalifikace evropského poháru. V Praze očekáváme oblačno, zataženo ráno a pak opět odpoledne se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky a někde i bouřky ojediněle i silné. Večer pak budou od severozápadu srážky ustávat a částečně ubyde i oblačnost. Teploty dnes 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice s Lukášem Millerem. Zdravím tě.
8: Taky zdravím, hezké ráno, tak v Praze brzdí provoz už teď ráno opravy k Belské ulice, pomaleji se jede v Novopatské z Černého mostu, zatím je to zdržení do Belské asi na 5 minut. Na dálnici D7 tam vázne provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru dlouhodobé omezení, menší kolona na 5 minut. A na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna za sjezdem na Chodov na 4. kilometru nebezpečná situace, řidič tam mění kolo u kamionů, blokován je pravý pruh a může to překvapit.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
8: Měj se, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: po šesté startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 6. srpna. Oldřiška a Ulrika mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie a Rockabye. Taky Sophie and the Giants a Loser. No a celou hodinu odstartuje Poetika. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Sophie and the Giants a Loser ve 6:45 na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 10. srpna v 9 večer ve Vinylu. Budou to Genesis s deskou Genesis nebo Queen s deskou The Walks. Je to na vás. Včera byl ten souboj dost vyrovnaný, dneska už se to malinko odchyluje. 31 hlasů mají Queeni, 27 Genesis. Uvidíme, jak to dopadne. Hlasuje se až do pondělního poledne na Facebooku Rádia Praha. Máme čtvrtek 6. srpna, v Praze bude oblačno až zataženo, mohou se objevit přehánky nebo i bouřky, teploty 28 až 30 stupňů, teď jsme na 22, foukat bude mírný západní vítr, který bude v bouřkách sílit. A jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno, tak vidím opravy Kbelské ulice, kvůli tomu se tvoří kolony teď obousměrně, jak ve Kbelské z Letňan k Novopatské asi na 10 minut, tak také v opačném směru na příjezdu do Kbelské v Novopatské ulici z Černého mostu je to také asi na 10 minut. Komplikace jsou aktuálně v tunelu Blanka směrem Stroje na Smíchov na výjezdu na Letnou do ulice Milady Horákové, tam stojí osobní auto po nehodě přímo v tom sjezdu, je to v levém pruhu, vybočuje se zatím bez kolon. Na dálnici D7 pak popojíždí kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště na 2. kilometru je fronta ze 4. kilometru na 10 minut. A připomínáme nebezpečí na výjezdu z Prahy do Brna po dálnici D1 za sjezdem na Chodov na 4. kilometru. Tam je stojí kamion, řidič mění kolo do vozovky a blokován je tak pravý pruh. Kolony se netvoří, ale při výjezdu z metropole to může nepříjemně překvapit.
0: Díky moc, Lukáši. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
3: Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer. Rolling Stones, Flashpoint.
2: Praha žije.
3: Radio Praha.

0: Pink Afrika a La Bomba v 6:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Z vyjádření členů rady vyplývá, že by sazba mohla zůstat na úrovni 3,75%. Hlavní obavou centrálních bankéřů je možné zrychlení růstu cen. Česká národní banka naposledy upravila měnovou politiku v červnu, kdy poprvé po 4 letech zvedla základní úrokovou sazbu, a to o 0,25 bodu. Ve veřejném sektoru můžou od srpna pracovat takzvaný peer pracovníci. Mají za úkol pomáhat lidem ve složité životní situaci, kterou sami prošli, například závislostí, duševním onemocněním nebo dřívějším návratem z vězení. Do katalogu prací novou pozici zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zdravotnické odbory ale kritizují, že nemá tato práce dostatečně vymezené kvalifikační požadavky. Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu v posledních dnech. Kriticky se ke krokům státu staví spíš lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. Lidé po celém Japonsku i ve světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale také uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války. Organizace Spojených národů vyzývá k tomu, aby se nic podobného neopakovalo. Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, odpoledne a ráno se vyskytnou přehaňky nebo déště, někde i bouřky, a teploty dnes 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Slovo má opět Lukáš Miller z dopravního infocentra.
3: Je to tak, jsem tady, hezké ráno, tak v Praze stále dopravu brzdí opravy k Belské ulice, ta je kvůli velké rekonstrukci průjezdná vždy pouze jedním pruhem, no a největší zdržení je teď z Černého mostu na Novopatské, na příjezdu do Belské, to zdržení je tam teď asi na 10, skoro až 15 minut. Na východě Prahy pak sílí provoz také na Štěrboholské spojice, aktuálně se pomalej jede od Běchovic k Průmyslové směr Lanový most, čekejte 10 minut navíc. Menší kolony jsou pak i na magistrále, jak před omezením u hlavního nádraží, asi na 5 minut obousměrně, tak 5 minut naberete i na konci Nuselského mostu směrem do centra. Komplikace zůstávají v tunelu Blanka směrem Stroje na Smíchov, na výjezdu na Letnou do ulice Milady Horákové stále překáží osobní auto po nehodě v levém pruhu, musí se vybočovat. A na dálnici D7 zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště, kolona ze 4. kilometru na 10 minut.
0: Díky moc, Lukáš, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To byla Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, je 7:15. Pod rozestavěnou tramvajovou tratí na Václavském náměstí nově leží časová schránka. Obsahuje třeba současný tisk, bankovky a pohlednice jako připomínku dnešní doby pro budoucí generace.
1: Přijde mi, že to je hezký a pokud někdy se zase jednou někdo rozhodne, že bude tady vykopávat na Václaváku nějakou díru a tu schránku jako vyndá, tak to určitě má jako smysl.
2: Marie Vaňasová každý den chodí přes Václavské náměstí do práce, mimo jiné kolem místa, kde je teď zakopaná časová schránka. Kdybyste měla možnost sama do takové schránky přispět, co byste tam dala?
1: Třeba nějaké fotky, jak to Václavské náměstí jako vypadalo třeba před tou rekonstrukcí, teďka během té rekonstrukce, možná bych tam dala nějaké noviny z dnešní doby, aby lidi věděli vlastně, co se dělo.
2: Právě noviny z tohoto týdne ve schránce skutečně jsou. Dala je tam ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
3: Je to jako klasický časový schránky. Snažíte se zakonzervovat kousek té současné doby. Té schránce je přibližně 30 různých předmětů. Je to spoustu vzkazů, jsou to mince, pak jsou tam různé policejní výložky, různá loga, trička, různé drobnosti, jsou tam třeba i hry. Dali jsme tam samozřejmě dopis budoucím generacím.
2: Nebo třeba policejní nášivky, manžetové knoflíky i pivní sklenici.
3: Taky jsme tam dali takový materiál, který má asi 20 stran, má to rok 2026 poselství z Václaváku, kde jsme popsali vlastně tu současnou dobu. To znamená, co právě žijeme, jaká je politická situace, co stojí, čím se bavíme, jak čteme, jak všechno kupujeme na internetu, zkrátka to, jak vypadá vlastně tahle ta doba.
2: Plastová bedna s předměty je ode dneška uložená zhruba 1,5 metru pod rozestavenou tramvajovou tratí. Tu by stavbaři měli dokončit za 10 měsíců. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou v některých částech Václavského náměstí už hotové povrchy a zasazené stromy.
4: Na některých místech teprve začínáme. Ty práce vlastně budou probíhat tak, abychom mohli dát do užívání tu horní část Václavského náměstí a samozřejmě zahájit provoz tramvají na konci června roku 2027.
2: Vybudování zhruba půlkilometrové tramvajové tratě bude stát přes 1 000 000 000 korun. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, mohou se objevit přeháňky nebo i bouřky, maxima 28 až 30 stupňů Celsia, teď jsme na 22 a foukat bude mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí. Lukáši, máš slovo.
5: Hezké ráno, tak v Praze stále brzdí provoz opravy Kbelské ulice, ucpává se kvůli tomu Novopatská na příjezdu do Kbelské z Černého mostu, to zdržení je teď skoro 20 minut. Na východě metropole pak pomalý provoz je také na Štěrboholské spojice na příjezdu k Průmyslové od Běchovic, tam je to asi na 10 minut. 10 minut se popojíždí i v Dobříšské ulici směrem do tunelů před vjezdem do Mrázovky, kolona od Zdíchovského tunelu. Menší kolony pak potkáte i na magistrále, nejprve před omezením u hlavního nádraží na 5 minut. Začíná se plnit i omezení na Hlávkově mostě a 5 minut naberete i na konci Nuselského mostu. A ještě dálnice D7, tam se ucpává příjezd do Prahy z Chomutova a Slaného u letiště.

0: Že na 2. kilometru je dlouhodobé omezení, kolona ze 4. kilometru teď asi na 10 minut.
1: Díky moc, hezké ráno.
0: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze nemocnice Bulovka. Do nové základní školy Zelené město v Praze 9 nastoupí první žáci už letos v září. Některé obce v Česku mají málo vody, státní hmotné rezervy jim půjčují cisterny. Dnes bude oblačno až zataženo, mohou se vyskytnout přehánky nebo občasný déšť a teploty maximálně 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatků, ti další pak z jednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Ve věci státní zástupce podal také 3 návrhy na dohodu o vině a trestu. Ty soudu navrhuje pro jednu fyzickou a 2 právnické osoby. Seznam zprávy už dříve uvedly, že jsou v kauze obvinění třeba bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Schneider i další aktéři kauzy už dřív vinu odmítali. Dělníci dokončují novou základní školu ve čtvrti Zelené město na Jarově v Praze 9. Od letošního září by tam mělo začít chodit asi 200 žáků prvního stupně. Otevřít tam chce radnice také jednu třídu mateřské školy. Odhadované náklady jsou 120 milionů korun. Výstavba začala na konci loňského roku, vysvětluje vedoucí projektu Martin Jirota.
2: Probíhalo to trošku prefabrikovaně, příprava byla ocelová konstrukce, kterou nám dělal subdodavatel, tady se to jenom smontovalo, nebo pláštění a vnitřní příčky, to je všechno suchá výstavba, včetně podlah.
0: Ze státních zásob hmotných rezerv si můžou obce s vyschlými studnami půjčit cisterny na vodu. Požádala o ní také obec Představ na Klatovsku. Kontejner je i ve středočeské Jesenici, odkud si berou pitnou vodu obyvatele osad Bedlno a Chotěšov, pokračuje předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.
3: Ve studních mají díky suchu málo vody, proto jsme vlastně městu Jesenice, pod které tyto části spadají, půjčili kontejner na 3 kubíky pitné vody. Tento kontejner mají zatím půjčený do konce září letošního roku.
0: Státní hmotné rezervy podepisují s obcemi nájemní smlouvu na dobu určitou zdarma, by cisterny byly při vyhlášení nouzového stavu. Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na včerejší mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Ten v minulých týdnech navrhoval prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. V pátek od tohoto plánu ale po kritice oficiálně odstoupil. Vedení FIFA se v prohlášení zároveň omluvilo za chyby ve zmiňovaném návrhu na prodej práv. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Dnes očekáváme oblačno až zataženo ráno a pak opět odpoledne se lokálně vyskytne občasný déšť, přehaňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Večer pak budou srážky ustávat. Teploty dnes 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice. Co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak dopravu stále brzdí opravy k Belské ulice, takže kvůli tomu se ucpává Novopatská na příjezdu do ní z Černého mostu, naberete v koloně asi 20 minut. 10 minut se popojíždí i v Dobříšské směrem do tunelů před vjezdem do Mrázovky, kolona od Barandovského mostu. Menší kolony pak jsou na magistrále, nejprve před omezením u hlavního nádraží na 5 minut obousměrně, 5 minut pak naberete i na konci Nuselského mostu a také před omezením na Hlávkově mostě směr Holešovice. Na pražském okruhu je silný provoz směrem z D1 na letiště. Kolony se táhnou od Lhokovského tunelu až ke sjezdu na Barandov, čekejte 10 minut navíc. A na dálnici D7 vázne provoz na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova. U letiště na 2. kilometru dlouhodobé omezení, kolona začíná na 4. kilometru a to zdržení je pak asi 10 minut.
4: Já ti děkuju, měj se.
5: Taky hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
4: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do čtvrtka s datem 6. srpna. Máme 5,5 minuty po 7. Hezké ráno. Za chvilku Lola Young a Messi. A taky třeba Felix Jena, Whitney Houston, It's Not Right, But It's OK.

0: Emiliano David, The First Time ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 6. srpna. Všechno nejlepší Oldřiškám a tady je Petr Jungmann. Tisíc let existovala svatá říše římská. Formálně zanikla v roce 1806, to je přesně 220 let. Habsburg František II. Tehdy po porážce u Slavkova s Napoleonem v rámci Prešpurského míru se vzdal titulu římského císaře a místo toho začal používat titulu rakouského císaře. Praha byla hlavním městem svaté říše římské, která zabírala velkou část střední, západní a jižní Evropy celkem 108 let. První atomovou bombu svrhla americká armáda v roce 1945 na japonskou Hirošimu. První jaderná puma explozí okamžitě zabila 80 tisíc obyvatel města. Dalších 180 tisíc zemřelo na nemoci z ozáření. Proto si dnes připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Dnes je den Hirošimy. Fenomén jménem internet se zrodil před 35 lety v roce 1991. Britský fyzik a počítačový odborník Tim Berners-Lee zprovoznil první webovou stránku světa Info.cnh. Původně to měla být jen veřejná nástěnka pro vědce z CERNu. Zanedlouho tahle nástěnka pokryla celý svět. Před dvěma lety vpadla ukrajinská vojska do ruské Kurské oblasti, kde obsadila několik set kilometrů čtverečních. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších útoků Ukrajiny přes hranice Ruska. Objevitel penicilínu, nositel Nobelovy ceny Sir Alexander Fleming se narodil ve skotském Lochfieldu v roce 1881. Před 100 lety se v Bratislavě narodil archivář a historik, který se na výročí vzniku republiky v roce 1969 upálil ve svých 43 letech na nádvoří Vsetínského zámku Bohumil Peroutka. Kladenská hokejová legenda, dvojnásobný mistr světa 76 a 77, František Kaberle slaví 75. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude oblačný až zatažený, mohou se objevit přehánky nebo i bouřky, maxima 28 až 30 stupňů, jsme na 22, foukat bude mírný západní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jak to vypadá na silnicích, ptám se Lukáše Millera.
5: Hezké ráno, tak v Praze stále provoz brzdí zejména omezení ve Kbelské ulici, ta je průjezdná vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci, a ucpává se kvůli tomu stále Novopatská z Černého mostu, to zdržení do Kbelské je asi 15 minut směr Ústecká D8 a pomalu se jede i v opačném směru, to znamená na příjezdu po ústecké dálnici D8 od Zdib naberete zdržení asi 10 minut. V centru Prahy pak je plný Nuselský most, na příjezdu do Legerovy od Kongresového centra je to na 10 minut. Na východě metropole pak pomalý provoz, čekejte na Štěrboholské spojice, na příjezdu k Průmyslové ulici, od sjezdu na Běchovice je to asi na 10 minut. Na Pražském okruhu je silný provoz mezi D1 a letištěm, vždy před sjezdem na Ořech, kolony jsou jak od Lochkovského tunelu, tak také od plzeňské D5, vždy asi na 10 minut. A ještě dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutova, u letiště na 2. kilometru, také omezení dlouhodobě, kolona ze 4. kilometru asi na 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin, jedině na Rádiu Praha.

0: Zoe Lisa Ghost v 7:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žužková.
1: Přeji vám dobré ráno. Do Prahy ve středu dorazili jezdci mezinárodní cyklistické štafety Co Bike Ride. Účastníci vyrazili z brazilského Belému, kde se konala poslední konference smluvních stran rámcové úmluvy Organizace spojených národů OSN o změně klimatu a míří do turecké Antálie. V ní se v listopadu uskuteční 31. konference. Cílem cyklistů je dopravit na konferenci 10 návrhů na podporu cyklistické dopravy. V Praze stráví necelé 3 dny. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a 1 právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na svém webu to oznámilo vrchní státní zastupitelství v Praze. Zároveň ve stejném případu navrhlo schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a 2 právnickými osobami, tedy firmami či organizacemi. Teploty v Česku po pátečním ochlazení o víkendu podle meteorologů znovu stoupnou na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů. Očekáváme oblačno, zataženo dopoledne a odpoledne by se mohl vyskytnout občasný déšť, přehánky a také bouřky a teploty dnes 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace s těmi je připravený Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze je silný provoz na hlavních tazích, navíc dopravu brzdí zejména opravy k Belské ulice. Ucpává se kvůli tomu Novopatská z Černého mostu do Belské, zdržení 15 až 20 minut a pomalu se jede i na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici D8. Kolony jsou od Zdib do Belské na 10 minut. Na východě metropole pak je ucpaná Štěrboholská spojka na příjezdu k průmyslové od Běchovic. Čekejte 15 minut navíc. Na magistrále je plný Nuselský most do Legerovy, tamto zdržení je 10 minut a 10 minut se popojíždí i ve Vlzenově, obousměrně před omezením u hlavního nádraží. Na Pražském okruhu je pak silný provoz před sjezdem na Ořech, kolony jsou od Lhkovského tunelu i od plzeňské D5 vždy na 15 minut a na dálnici D7 ucpaný příjezd do Prahy z Chomutová kvůli omezení u letiště, ta kolona začíná na 4. kilometru a zdržení pak do Prahy asi 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Půl 8 na Rádiu Praha Dua Lipa Dance the Night. A Leony a Kaylen Scott a Stay. A samozřejmě nebudou sami.

0: zlobit.
1: To byly činasky, mám chuť zlobit. Je 7:45. Co se stane, když se v jedné školní tělocvičně potkají čtyři naprosto rozdílní otcové a jejich synové jsou podezřelí z držení zakázané látky? Vidět to můžete v nové české komedii 6 gramů. Pozvánku do kina pro nás má Štěpánka Duchková.
2: Zápletku filmu odstartuje výbušný incident. Na lyžařském výcviku je u studentů na pokoji nalezen pytlík s bílým práškem, 6 gramů kokainu. Ředitelka gymnázia si předvolá jejich otce.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr, ten tady není.
0: Jo!
2: Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho syn je v tom nevině. Místo klidného rozhovoru se tak schůzka během několika minut mění v boj předsudků i osobních útoků.
5: Zdá se vám ten mladý podezřelý?
6: Od začátku to je hrozný hajzl.
3: A tak to jste nemohli vědět, že dělám judo.
7: Klidně běžte a šlapte chodník.
8: Ježišmarja,
7: a vydělejte si poctivou prací.
3: Počkejte.
2: Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze schůzky se stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací.
6: No, já nejsem policajt.
3: No a co teda jste?
6: Měšťák.
2: Komedie 6 gramů kombinuje svérázný humor a morální hranice, které jsou lidé ochotni překračovat. Režisér Miroslav Ondruš snímek natáčel na gymnáziu v Litomyšli a potkávají se v něm výrazné herecké osobnosti jako Ondřej Vetký, Jiří Mádl, David Novotný, Martin Pechlák nebo Lenka Vlasáková.
1: Dnes budeme mít oblačno až zataženo, mohou se objevit přehánky nebo i bouřky, maxima 28 až 30 stupňů, pořád jsme na 22. Foukat bude mírný západní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jak to vypadá na silnicích, doplní Lukáš Miller.
9: Dneska ráno tak máme ranní špičku, ale není tak extrémní, jako může být. Nicméně dopravu brzdí opravy k Belské ulice. Stále tak vázne provoz třeba v Novopatské z Černého mostu. To zdržení je teď okolo 15 minut. 10 minut naberete na příjezdu do Belské i v opačném směru, to znamená z D8 z Ústecké dálnice, tam ta kolona je odzdip. Pomalý provozy na Štěrboholské spojce od Bychovic k Průmyslové, zdržení okolo 10, maximálně 15 minut. Plný je Nuselský most na příjezdu do centra od kongresu. Svého centra do Legerově je to na 10 minut a 10 minut naberete pak na magistrále i ve Vlzenově, a to obousměrně před omezením u hlavního nádraží. Sílí provoz na příjezdu k Barandovskému mostu směr Smíchov po jižní spojice. Kolona je tak od sjezdu na Podolí za Barandovský most, zdržení 10 minut. Na Pražském okruhu tam ty kolony jsou výraznější, obousměrně před sjezdem na Ořech,

0: pomalu sjede jak od Lochovského tunelu, tak také od sjezdu na plzeňskou dálnici D5. Zdržení je tam v obou směrech asi 15 minut.
1: Díky moc, Lukáši, měj se.
0: Naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si

0: technici stále opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez pitné vody zůstává přes 5000 lidí. Policisté na jezeře Most našli tělo jednoho ze dvou pohřešovaných mužů, po druhém dál pátrají. Za nálezem dronu s výbušninou na letišti v Lipsku mohly podle německého ministra vnitra stát i zahraniční síly. Dnes má být oblačno až zataženo, přehánky a teploty maximálně 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 zůstává bez pitné vody 5500 odběratelů v Dejvicích, Liboci, Veleslavíně a ve Vokovicích. Náhradní zásobování zajišťují vodohospodáři cisternami. Asi 16 000 odběratelů má pak nízký tlak vody. Vedení pražských vodovodů a kanalizací předpokládá konec opravy a zprovoznění dodávek dnes v poledne. Dělníci v pražských Řepích vyměňují přístřešky na některých zastávkách hromadné dopravy. Celkem by jich měli do konce roku po celé Praze nahradit 100. Mobiliář přebarví na antracitovou barvu. Přístřešky budou mít nová skla nebo antikorozní nátěr. Například v ulici Slánská technici předělají také okolí zastávky, říká místostarosta městské části Martin Benkovič z hnutí ANO.
2: Nové přístřešky budou v nejbližší době instalovány například na zastávkách Škola Řepy, Ke Kamence nebo Slánská. Připravujeme rovněž kompletní revitalizaci zastávky Šedivého, která dostane nový bezbariérový povrch.
0: Policisté našli tělo 28letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky na jezeře Most, byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém pohřešovaném stále pátrají. Rodinám obou mužů jsou k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc. Při silné bouřce, která se přehnala v úterý pozdě odpoledne Ústeckým krajem, zůstala na jezeře šestičlenná skupina paddleboardistů, která se kvůli silnému větru nemohla dostat ke břehu. Lidi se podařilo záchranným složkám z vody dostat do bezpečí. Dva lidé podle prvotních informací spadli do vody. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v souvislosti s incidenty na lipském letišti mluví o možném hybridním útoku. U letiště se srazilo nákladní letadlo se zatím neznámým letícím objektem. Krátce předtím muselo změnit trasu. Na runwayi letiště totiž zaměstnanci našli bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou. Tu se podařilo zneškodnit a oba incidenty se tak obešly bez zranění. Podle ministra Dobrindta mohlo jít o pokus o útok ze zahraničí.
3: Máme tu co dočinění s akcí, do které jsou možná zapojené i zahraniční síly. To bude součástí vyšetřování. Jedná se o kroky s jasným cílem vyvolat v Německu velkou nejistotu. A to nejen na letištích, ale i na dalších místech. Nejde přitom pouze o drony, ale i o další prostředky.
0: Čeští hokejisté do 18 let na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu prohráli s Finskem 4-5, do play-off tak nepostoupili. Na turnaji skončí pátí nebo šestí. V Praze by mělo být dnes oblačno, zataženo, ráno a pak opět odpoledne se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky nebo také bouřky, teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Je po zprávách, koukneme tedy na to, co se děje na silnicích, a ten pohled nám zprostředkuje kolega Lukáš Miller.
5: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze je ranní špička, byť není tak silná jako obvykle, dopravu nicméně i tak brzdí opravy k Belské ulice, ta je průjezdná až do poloviny srpna vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci, no a ucpává se kvůli tomu zejména Novopatská ulice z Černého mostu, to zdržení do Belské je celkově na 15 až skoro 20 minut. 10 minut pak naberete i v opačném směru na příjezdu od Ústecké dálnice D8, pomalu se teď jede od sjezdu na Březiněvez, je to na 10 minut. 15 minut se jede v koloně na Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové směr Lanový most. Na magistrále pak čekejte kolony směrem do centra na Nuselském mostě, zdržení okolo 10 minut od Kongresového centra, a kolony na 10 minut jsou pak také ve Velzonově, a to obou směrně před omezením u hlavního nádraží. Ucpává se příjezd k Barandovskému mostu směr Smíchov, kolona je na jižní spojice od sjezdu na Podolí, čekejte zdržení 10 až 15 minut. Na vině je omezení, které je za mostem u Lihovaru.
4: Lukáši, děkuju. Zatím ahoj.
5: Měj se, naslyšenou.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Za půl minuty po osmé posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 6. srpna. Hezké ráno přeje Honza Chlaň, za chvilku Benson Boone a Beautiful Thing. A bude taky Holly Humberston a To Love Somebody.
1: Rádio Praha.

0: Je čtvrt na devět, posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 6. srpna.
1: Praha je nej. Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou.
0: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, mohou se objevit přehánky nebo bouřky, maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 23, foukat bude mírný západní vítr, který bude v bouřkách sílit. A jak to vypadá na silnicích, řekne Lukáš Miller.
2: Dneska ráno tak stále čekejte kolony, byť projíždí se v Praze bez nehod, ty hlášeny nejsou, ale kolony jo, takže dopravu třeba brzdí omezení ve Kbelské ulici, kvůli tomu se jede krokem v Novopatské už z Černého mostu, to zdržení do Kbelské je asi 15 minut. O něco kratší zdržení je na příjezdu do Kbelské v opačném směru, to znamená z Ústecké D8, tam se pomalej jede od Zdibal, je to asi na 10 minut. 15 minut naberete na Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové, k Europarku, směr Lanový most. Další kolona je pak o kus dál, to už je jižní spojka na příjezdu k Brandovskému mostu, tam se stojí od sjezdu na Podolí až za most, také čekejte 10 až 15 minut navíc. Na magistrále jsou kolony jak na Nuselském mostě, na příjezdu do centra je to asi na 10 minut před Legerovou a ucpává se pak Vilzenová mezi Štvanicí, Hlávkovým mostem, tedy respektive a Muzeem, je to vždy na 10 až 15 minut, na vině jsou omezení. Na Pražském okruhu čekejte kolony obou směrně před sjezdem na Ořech od plzeňské D5 Lochkovského tunelu vždy na 15 minut a 15 minut naberete i na výjezdu a příjezdu do Prahy po dálnici D7 z Chomutova. Provoz brzdí omezení u letiště.
0: Díky Lukáši, měj se.
2: Taky hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit
4: týdne. Ižel číslo 1. Eva Farná 2. Kateřina Marie Tichá 3. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci.
5: Na praha.rozhlas.cz.
4: Další kolo zase v neděli po 9.
6: praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Rádio Praha. Nejvíc hitů na FM.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Je 8:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na svém webu to oznámilo vrchní státní zastupitelství v Praze. Zároveň ve stejném případu navrhlo schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami, tedy firmami nebo organizacemi. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 zůstává bez pitné vody 5 500 odběratelů v Dejvicích, Liboci, Veleslavíně a ve Vokovicích. Náhradní zásobování zajišťují vodohospodáři cisternami. Asi 16 000 odběratelů má pak nízký tlak vody. Vedení pražských vodovodů a kanalizací předpokládá konec opravy a zprovoznění dodávek dnes v poledne. Zhruba 5 tun kokainu se podařilo tento týden zabavit v Portugalsku na palubě kontejnerové lodi. Droga byla zajištěna během společné operace portugalské policie, armády a vojenského námořnictva na základě vyšetřování, na němž se podíleli i Británie a Španělsko. Zatčeny byly 3 osoby neupřesněné cizí národnosti, informovala agentura AFP. Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finišmenka Linda Bodková, hvězda nedávného dorostaneckého mistrovství Evropy. Nestačili jen na suverénní kvarteto Spojených států amerických. V Praze dnes bude oblačno, zataženo, mohou se objevit přehánky a také bouřky a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, připravený je s nimi Lukáš Miller.
3: Jsem tady, hezké ráno, tak v Praze stále největší komplikace působí omezení v Egbelské ulici. To je dlouhodobě, projíždí se vždy pouze jedním pruhem až do poloviny srpna, no a ucpaná hlavně kvůli tomu Novopatská z Černého mostu, zdržení do Egbelské asi 20 minut a pomalu se jede také na dálnici D8, na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem kolona se táhne od Zdib také do omezení v Egbelské, tam je to asi na 15 minut. Plní se Nuselský most na příjezdu do centra, zdržení od Kongresového centra asi 10 minut a magistrála pak popojíždí také ve Velzonově mezi Hlávkovým mostem a muzeem. Tam je to obousměrně jak kvůli omezením u nádraží, tak také na Štvanici. Silný provoz na příjezdu k Barandovskému mostu, pojížní spojice směrem na Smíchov, poprvé se zastavíte u sjezdu na Podolí a 15 minut se pak pokračuje za Barandovský most do omezení u Lihovaru. 10 minut pak naberete v Praze také v Povltavské na příjezdu k Bulovce nebo i v Karlovarské do centra na Bílou horu. A na Pražském okruhu ucpané příjezdy ke sjezdu na Ořech, a to jak od plzeňské D5, také od Lochovského tunelu v obou směrech asi na 20 minut.
0: Díky moc, Lukáši. Hezké ráno.
3: Hezké ráno. Tak...
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Host Lenky Vahalové. Jazykovědkyně a psycholingvistka Kateřina Chládková zkoumá přirozené učení mateřského jazyka a jazykovědu studovala i v Amsterdamu. Jak se jednoduše naučit další řeč, jak vnímají mateřský jazyk novorozenci a proč bilingvní děti nemají problém s učením několika jazyků současně. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju krásný den. Za hudbou se ve čtvrtek vydejte do Riegerových sadů. Na open air koncertu vystoupí osvědčená česká formace 100 zvířat. Těšit se můžete na nejznámější hity, které skupina napsala od svého vzniku v roce 1990. A dojde i na novinky, které vyšly na zatím poslední desce Noční ptáci. Areál v Riegerových sadech se otevírá ve čtvrtek v 18 hodin. A v Praze pokračuje program festivalu Prague Pride. Ve čtvrtek se vydejte třeba na výstavu Tělák. Školní tělocvična, šatny a umývárny jsou místem, kde si dospívající intenzivně uvědomují svoji tělesnost a jsou vystaveni očím ostatních. Osobní lidské příběhy můžete vidět na výstavě Tělák, a to v nově zrekonstruovaném muzeu Prahy. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Bude oblačno až zataženo, mohou se objevit přeháňky nebo i bousky, maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 23, foukat bude mírný západní vítr, který bude v bouřkách sílit. A jak to vypadá na silnicích, doplní Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak stále stejná neměnná situace. Jezdí se bez nehod, ale kolony nějaké jsou, třeba kvůli opravě k Belské ulice, tak koucpaný je jak příjezd do Prahy po D8, po dálnici z Ústí nad Labem od Zdibětu na 15 minut, tak zejména v opačném směru na příjezdu z Černého mostu po Novopatské, tam se zdržíte skoro 20 minut. Kolony jsou také na magistrále, plný je Nuselský most na příjezdu do Legerovy, zdržení asi 10 minut, a na magistrále pak jsou kolony také mezi Hlávkovým mostem a muzeem, je to obou směrně kvůli omezení jak u hlavního nádraží, tak také na Štvanici. Pomalý provoz je na jižní spojice na příjezdu k Barandovskému mostu, kolona začíná u sjezdu na Podolí, pokračuje až za most, zdržení asi 10 minut. 10-minutové kolony pak čekejte i v Povltavské na příjezdu k Bulovce od Palavenky nebo i v Karlovarské od Pražského okruhu do centra na Bílou horu. A na Pražském okruhu pak čekejte i kolony, a to obou směrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od plzeňské D5 a také v opačném směru z Lochkovského tunelu.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Taky, naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Ižel číslo 1. Eva Farná 2. Kateřina Marie Tichá 3. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
4: na praha.rozhlas.cz.
2: Další kolo zase v neděli po

0: 9 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, připravené jsou další zprávy Rádia Praha. Přejeme krásné čtvrteční ráno.
1: Dobré ráno.

0: porucha trakčního vedení zastavila provoz tramvají mezi zastávkami Albertov a Otakarova v Praze 2. Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. Studentského Oscara v kategorii experimentální film získal český snímek Volklor. Očekáváme oblačno až zataženo a teploty až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Mezi zastávkami Albertov a Otakarova v Praze 2 nejezdí tramvaje, nákladní auto tam poškodilo troleje. Omezení se týká linek číslo 7, 18, 24 a 39, říká mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
2: V úseku Albertov Otakarova jsme zavedli náhradní autobusovou dopravu X24. Předpoklad obnovení provozu je zhruba ve 13 hodin.
0: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ní má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne. A to nejméně o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce. Upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
3: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
0: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Odnesl si tak jednu ze tří hlavních cen a zároveň se kvalifikoval do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů. Oznámila to Americká akademie filmového umění. Letos ocenila celkem 12 studentských snímků. Podle režisérky Viktorie Štěpánové porotu video esej o českém folkloru zaujala hlavně svou lokálností.
4: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jako by vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá, tak jsou jako my tady v Evropě takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Tak já si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
0: Snímek vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscarů, bude jasné na začátku prosince. Letos film ve světové premiéře uvedl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Juniorské kajakářky ovládly na mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii závod Hlídek. Na druhé Němky měla sestava Ondráčková, Kočířová, Vaculová téměř 3-sekundový náskok. Šampionát juniorů a slalomářů do 23 let bude pokračovat dnes kvalifikacemi a závody Hlídek na kánojích. Dnes má být oblačno až zataženo, odpoledne a ráno také se lokálně vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a teploty dnes 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jak to vypadá na silnicích, to je otázka, která míří za Lukášem Millerem.
6: Hezké ráno, tak máme stále silný, poměrně ranní provoz. Kolony třeba teď popojíždí po jižní spojce na příjezdu k Barandovskému mostu směr Smíchov. Ta kolona začíná už za sjezdem na Pankrác u McDonaldu a pokračuje za most do omezení u Lihovaru ve Strakonické. To zdržení směr Smíchov celkově 20 minut. 15 minut se jede v koloně i po Štěrboholské spojce na příjezdu k Průmyslové. Kolony jsou od Běchovic. Kolony jsou i před vjezdem do opravované Kbelské ulice. Ta je průjezdná až do poloviny srpna vždy pouze jedním pruhem a ucpává se tak zejména Novopatská z Černého mostu, tamto zdržení je 20 minut. Kolony jsou také na magistrále, konkrétně na Nuselském mostě, na příjezdu do centra čekejte 10 minut navíc a dopravu pak brzdí také četná omezení, které jsou ve Vilzenově u muzea, pak také u hlavního nádraží i na Hlávkově mostě, hlavně směr Holešovice, to zdržení je na 15 minut. 10 minut naberete v koloně i v Povltavské na příjezdu k Bulovce a nebo také v Karlovarské ulici, tam je to před Slánskou. A ještě Pražský okruh, ten je ucpaný před sjezdem na Ořech. Kolony jsou jak od Strakonické, tak také z plzeňské D5 vždy na 20 minut.
5: Lukáši, moc ti děkuju, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Nám máme 6 minut po 9. Hezké ráno. Za chvilku Temper City, Self Aware. Taky třeba Sienna Spyro a její Die on This Hill. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Všechno nejlepší Oldřiškám a tady je Petr Jungmann. Tisíc let existovala svatá říše římská. Formálně zanikla v roce 1806, to je přesně 220 let. Habsburg František II. Tehdy po porážce u Slavkova s Napoleonem v rámci Prešpurského míru se vzdal titulu římského císaře a místo toho začal používat titulu rakouského císaře. Praha byla hlavním městem svaté říše římské, která zabírala velkou část střední, západní a jižní Evropy celkem 108 let. První atomovou bombu svrhla americká armáda v roce 1945 na japonskou Hirošimu. První jaderná puma explozí okamžitě zabila 80 tisíc obyvatel města. Dalších 180 tisíc zemřelo na nemoci z ozáření. Proto si dnes připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Dnes je den Hirošimy. Fenomén jménem internet se zrodil před 35 lety v roce 1991. Britský fyzik a počítačový odborník Tim Berners-Lee zprovoznil první webovou stránku světa Info.cnh. Původně to měla být jen veřejná nástěnka pro vědce z CERNu. Zanedlouho tahle nástěnka pokryla celý svět. Před dvěma lety vpadla ukrajinská vojska do ruské Kurské oblasti, kde obsadila několik set kilometrů čtverečních. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších útoků Ukrajiny přes hranice Ruska. Objevitel penicilínu, nositel Nobelovy ceny Sir Alexander Fleming se narodil ve skotském Lochfieldu v roce 1881. Před 100 lety se v Bratislavě narodil archivář a historik, který se na výročí vzniku republiky v roce 1969 upálil ve svých 43 letech na nádvoří Vsetínského zámku Bohumil Peroutka. Kladenská hokejová legenda, dvojnásobný mistr světa 76 a 77, František Kaberle slaví 75. A já přeju hezký den.
1: Ten den bude oblačný až zatažený, mohou se objevit přehánky nebo bouřky, maxima 28 až 30 stupňů Celsia, teď jsme na 25, foukat bude mírný západní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jak to vidí Lukáš Miller?
2: Dneska ráno tak v Praze stále ještě je silný ranní provoz, ale špička pozvolna slábne. Kolony čekejte na jižní spojice, na příjezdu k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. Teď je to od sjezdu na Pankráz, ale zdržení se zkrátilo, je to asi na 10 minut. 10 minut naberete v koloně i na Štěrboholské spojice, na příjezdu k Průmyslové aktuálně se zpomaluje u sjezdu na Štěrboholy. Na magistrále čekejte tradičně kolony, jak na Nuselském mostě, na příjezdu do centra, tam je to na 10 minut a pak provoz brzdí také četná omezení ve Vlzonově, které jsou v několika místech mezi Muzeem a Hlávkovým mostem. Kolony jsou vždy na 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu silný provoz mezi D1 a letištěm vždy ke sjezdu na Ořech, teď od Lochkovského tunelu také z plzeňské D5 je to na 15 minut a připomínáme i omezení na dálnici D7 na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště. Tam se jezdí vždy pouze jedním pruhem a je to obou směrně asi na 10 minut.
1: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Lighthouse Family a High v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Přeji dobré dopoledne. O výši základní úrokové sazby bude odpoledne rozhodovat Česká národní banka. Podle komentářů členů bankovní rady by sazba mohla zůstat na současné úrovni, tedy 3,75%. Policisté našli tělo 28letého muže, po kterém pátrali od úterní bouřky na jezeře Most. Informovali o tom na sociální síti X. Muž byl součástí 6členné skupiny lidí na paddleboardech, kterou na jezeře zastihl silný vítr. 4 lidi se záchranářům podařilo dostat do bezpečí, zbývající 2 podle všeho spadli do vody. Po druhém pohřešovaném policisté dál pátrají. Od srpna jsou do oficiálního katalogu pracovních pozic zařazeni takzvaní peer pracovníci. Ti mají na základě vlastní prožité zkušenosti pomáhat lidem se složitým obdobím, například se závislostí, propuštěním z vězení nebo psychickou nemocí. Nová pozice ale čelí kritice ze strany zdravotnických odborů kvůli nedostatečnému vymezení kvalifikačních požadavků. Skoro 2/3 lidí v Česku se začaly připravovat na další vlnu veder, ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se od tohoto pondělí do středy zúčastnilo přes 1000 respondentů. 1/3 dotazovaných si pořídila větrák, 15% koupilo klimatizaci, část lidí si také nechala do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 72% Čechů si pak myslí, že stát nedělá dost, aby společnost na extrémní vedra připravil. Dnes má být oblačno až zataženo, mohou se objevit přeháňky a také bouřky a teploty dnes v Praze 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace s Lukášem Millerem.
3: Dneska ráno tak v Praze už ten provoz se poměrně významně sklidňuje. Kolony stále ještě čekejte na jižní spojce na příjezdu k Barandovskému mostu. Směrem na Smíchov ta kolona je teď od sjezdu na Podolí. Zdržení se ale zkrátilo aktuálně asi na 10 minut. Stále poměrně intenzivní zdržení čekejte kvůli opravám k Belské ulice. Hodně ucpaná je stále Novopatská a také východní část okruhu z Černého mostu od nákupní zóny IKEA. Tamto zdržení je skoro 25 minut. 15 minut naberete v opačném směru na příjezdu do Kbelské po ústecké dálnici D8, pomalej se jede od zdib. Plní se Nuselský most do centra, tamto zdržení je asi 10 minut. 10 minut pak naberete také ve Vlzunově mezi Hlávkovým mostem a muzeem, je to obousměrně kvůli omezením u nádraží a také na ostrově Štvanice. A na Pražském okruhu je silný provoz mezi letištěma D1 vždy ke sjezdu na Ořech, pomalu se jede od Lohkovského tunelu, také v opačném směru od plzeňské dálnice D5 a zdržení vždy k Ořechu 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, měj se.
3: Taky, naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 10. Tropická vedra jsou nebezpečná nejen pro nás, ale také třeba pro psy, kteří se ochlazují hlavně dechem a tlapkami. Veterináři proto radí venčit je brzy ráno nebo večer a ochlazovat je i doma.
1: V pražských Vršovicích do Heroldových sadů chodí venčit svoje psy Jakub a Timea.
2: Já mám anglického chrta.
3: A já mám francouzského buldočka.
1: Jak se jmenujou?
3: Jmenuji se Mia, je to dvouletá fenka.
2: Já mám 10-ročnou fenu Roxy.
1: Teď po 8. večer už zapadá slunce, už je trošku větší chlad, přes den bylo ale přes 35 stupňů, tak berete ohled na to, když s nima chodíte ven je venčit?
2: Určitě musím povedat, že my ještě máme také plemena, kde se ty psi velmi ľahko prehrievají, takže my například takto cez deň, keď chodíme, tak chodíme naozaj len vycikať a domov ráno, večer.
1: Rychlá procházka na pár minut.
2: Ano, velmi rychlá.
3: A hlavně se vyháváme i chodníků, my jsou úplně rozpálený, takže snažíme se akorát chodit na trávu a rychle domů. No.
1: Podle komory veterinárních lékařů je třeba psi ochlazovat i doma, nechávat je třeba ležet na studené dlažbě. A myslí na to i Timea s Jakubem.
2: A i napřík tomu, že máme celkom chladný byt, musím poklopat, máme aj chladěcu podložku, dáváme ju do mraziaku, využíváme aj ľad do misky.
1: Jako chladicí podložka podle veterinářů může posloužit i namočený ručník. Dříve se podle prezidentky komory veterinárních lékařů Petry Šinové rychle chlazení třeba studenou sprchou nedoporučovalo, nové průzkumy ho ale nezavrhují.
4: Dřív se říkalo pomaličku, jenom tlapky. Dneska už nejnovější výzkumy ukazují, že zvířata, která netrpí nějakými onemocněními, například kardiovaskulárními problémy, tak můžeme polít chladnou vodou, klidně celé tělo.
1: Kromě studené podložky Timea s Jakubem přišli ještě na další vychytávku.
3: Teď jsme zjistili, že ražený banán je úplně game changer. Je to taká psí zmrzlina, takže to můj buldoček miluje úplně.
1: Dostává banány.
3: Dostává zmrzlinu psí.
1: Kdyby se ale psa ochladit nedařilo a jeho stav se zhoršoval, třeba se nesklidnil dech, neklesla teplota a pes byl dál apatický, je podle veterinářky Šinové třeba okamžitě vyrazit na veterinu. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, mohou se objevit přehánky nebo bouřky, maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 25 a foukat bude mírný západní vítr, který bude v bouřkách sílit. Lukáš Miller stále sleduje dopravní situaci.
5: Hezké ráno a moc toho ke sledování nemám. V Praze ten provoz slábne, projíždí se zpravidla bez zásadních komplikací. Výjimkou je Kbelská ulice, ta prochází velkou rekonstrukcí, projíždí se vždy pouze jedním pruhem a to až do poloviny srpna. No a stále poměrně dost ucpaná je tak Novopatská, také východní část Pražského okruhu z Černého mostu od nákupní zóny IKEA. To zdržení do Kbelské pak asi na 30 minut. A pomalu se jede také v opačném směru, tedy na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici D8, od sjezdu na Zdiby zdržení do Belské do omezení 15 minut. Několik kolon čekejte na magistrále, nejprve na Nuselském mostě, na příjezdu do centra je to asi na 10 minut z poloviny mostu a po pojíždí pak i magistrála mezi Hlávkovým mostem a muzeem obou směrně kvůli četným omezením, je to vždy na 10 minut. A na Pražském okruhu stále ještě silnější provoz, teď zejména směrem z letiště na D1, asi 15 minut naberete od plzeňské dálnice D5 ke sjezdu na Ořech.
0: Lukáši, moc díky za dnešní spolupráci, přeju ti hezký čtvrtek, ahoj.
5: Taky přeji hezký den.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.

Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: čtvrtek 6. srpna, Radio Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Některé zastávky městské hromadné dopravy v Řepích budou mít nové přístřešky. Celkem jich dělníci po celé Praze vymění zhruba 100. Výstavba v červnu rostla pomaleji než v květnu. Rozestavěných bytů je o polovinu víc než před rokem. Kvůli nízkému stavu vody v řekách Polsko odstavuje bloky některých uhelných elektráren. V Praze bude oblačno až zataženo, mohou se objevit i přehánky a teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci v pražských Řepích vyměňují přístřešky na některých zastávkách hromadné dopravy. Celkem by jich měli do konce roku po celé Praze nahradit celkem 100. Mobiliář přebarví na antracitovou barvu, přístřešky budou mít nová skla nebo antikorozní nátěr. Například v ulici Slánská technici předělávají také okolí zastávky, říká místostarosta městské části Martin Benkovic z Hnutí ANO.
3: Nové přístřešky budou v nejbližší době instalovány například na zastávkách Škola Řepy, Ke Kamence nebo Slánská. Připravujeme rovněž kompletní revitalizaci zastávky Šedivého, která dostane nový bezbariérový povrch.
1: V Česku se v červnu začalo stavět 4013 bytů, to je asi o 50% víc než ve stejném období loni. Dokončených bytů ale oproti loňskému červnu bylo o zhruba 15% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celkem stavební produkce meziročně stoupla o 2%. Oproti květnovému srovnání ale růst stavební produkce v Česku zpomalil. Polsko omezuje kvůli suchu a rekordně nízkým hladinám řek provoz elektráren. Nemá dostatek vody pro chlazení bloků, informuje o tom zpravodajský portál Polsat News. Výpadky v produkci elektřiny jsou problémem hlavně večer a v noci, kdy síť nezásobují solární farmy.
4: Zatím je omezený provoz dvou velkých polských uhelných elektráren chlazených říční vodou. Provozovatel elektrárny Kožinice a elektrárny Polaněc dočasně odstavil celkem 6 z 18 bloků a připouští, že další odstávky můžou následovat, pokud se situace s vysokými teplotami a suchem v nejbližších dnech nezlepší. Obě uhelné elektrárny využívají k chlazení vodu z řeky Visly. Problém má ale také plynová elektrárna u města Gryfino, která je chlazená Odrou. Podle deníku Forsal zatím nehrozí nedostatek elektřiny. Upozorňuje ale, že Polsko nutně musí investovat do zařízení pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Jablonce před sebou mají třetí předkolo konferenční ligy. V 18 hodin nastoupí proti lotyšskému celku RFS Riga. Srbský kapitán domácích Nemanja Tekijašky mluvil o tom, s čím bude nejtěžší se vyrovnat.
5: Už jsme hráli zápasy v tom worku i proti Varaždinu. Nebude to takový problém. Doma na Strelnici víme, že jsme silní, že můžeme porazit kohokoliv, ale jenom když přistupíme tomu zápasu dobře. Chceme se ukázat v co nejlepším světlu.
1: V 19 hodin čeká stejné kolo, ale Evropské ligy fotbalisty Hradce Králové. Na domácím hřišti se střetnou s favorizovaným Bešiktašem Istanbul. Dnes má být oblačno až zataženo, ráno a odpoledne se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky a teploty dnes 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: To vypadá na pražských silnicích, na to se ptám Lukáše Millera, dobré dopoledne.
6: Hezké dopoledne, tak v Praze ten provoz je bez zásadních komplikací, kolony ale čekejte tradičně před vjezdem do opravované Kbelské ulice, pomalu se jede jak po Novopatské, tak také na východní části okruhu a to už z Černého mostu, celkově to zdržení do Kbelské je asi 20 minut a pomalu se jede také v opačném směru, tedy na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici D8, tam to zdržení od Zdib do Kbelské je 15 minut. Stále je zaplněný Nuselský most na příjezdu do centra, zdržení od kongresového centra asi 10 minut. a kolony pak čekejte i na magistrále v úseku mezi Hlávkovým mostem a Muzem. Je to obousměrně kvůli omezením u hlavního nádraží a také na Štvanici. Na Pražském okruhu je pak silný provoz směrem z dálnici D1 od letiště. Kolony jsou od plzeňské dálnice D5 až ke sjezdu na Ořech, zdržení 15 minut. A ještě dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru, také dlouhodobé omezení, kolona ze 4. kilometru asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké dopoledne od mikrofonu Rádia Praha vás 5,5 minuty po 10. hodině. Zdraví Vojtěch Přívětivý. Jestli máte pocit, že se vám v tom vedru špatně spí, tak to možná bude tím, že na tropické noci naše tělo prostě není zvyklé. Vědecké tipy a triky, jak se i v horku dobře vyspat, pro vás proto budeme mít už za chvíli. No a co pro vás budeme mít v této hodině za muziku, to je taky správná otázka, zazní zpěvačka Tera. Připravený Sombr. A na samotný začátek Coldplay a BTS. Příjemný poslech. Yeah.

0: To byla Shakira, posloucháte Radio Praha, minutu po čtvrt na 11. Tropické noci dokážou pořádně zkomplikovat spánek, když teplota venku neklesne pod 20 stupňů, bývá v přehrátých bytech často ještě tepleji, a to zvlášť tam, kde přes den svítí slunce a místnost se nemá jak ochladit. Lidské tělo přitom na takové podmínky při spánku není zvyklé. Odborníci proto radí myslet na noc už během dne. Pokud je venku větší horko než doma, nemá smysl přes den větrat, lepší okna naopak zastínit a vzduch pustit dovnitř až později. Večer může pomoct třeba vlhká látka přes okno, lehčí oblečení, tenká přikrývka anebo jenom samotné povlečení. Důležité je taky průběžně pít. Při pocení totiž tělo nestrácí jenom vodu, ale i minerály a právě jejich nedostatek může vést třeba ke křečím nebo k nevolnosti. Podle odborníků v horku nestačí jenom vypít najednou hodně čisté vody. Proč? Odpověď najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz, kde o tom celém píšeme víc. Praha je nej.
1: Tahle tramvaj dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích? V Praze je provoz bez zásadních komplikací, kolony jsou nicméně před vjezdem do opravované Kbelské ulice, ucpává se tak Novopatská a východní část okruhu z Černého mostu, zdržení asi 20 minut. Pomalu se jede i na příjezdu po Ústecké D8, od Zdib zdržení kolem 15 minut. Plní se Nuselský most, do centra zdržení 10 minut, popojíždí i magistrála mezi Hlávkovým mostem a muzeem obousměrně, a to kvůli omezenímu nádraží na Štvanici a na Štvanici. Na pražském okruhu je silný provoz směrem k dálnici D1, kolony jsou od plzeňské D5 k Ořechu, zdržení čtvrt hodiny, a na dálnici D7 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště, na druhém kilometru je totiž omezení a kolona ze čtvrtého kilometru vás zdrží asi 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: 10.30 posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha a teď taky krátké zprávy. Slovo má Denisa Žižková.
1: Přeji dobré dopoledne. Pražské vodovody a kanalizace opravily závadu na potrubí v Praze 6, kvůli které bylo bez vody od úterý do středy 21 tisíc lidí a od středy do dnešního dopoledne 5 500 lidí. Vodu do řadu začaly napouštět krátce před 10. hodinou. Zároveň ale upozorňují, že lidé zatím nemají vodu pít, mohou s ní splachovat nebo se s ní sprchovat. V ulicích proto dál zůstávají cisterny s pitnou vodou. Firma odebrala vzorky vody k laboratornímu rozboru a dokud nebude mít výsledky, mají lidé využívat jen jako užitkovou vodu, nikoli pitnou. Kriminalisté dopadli díky shodě vzorku DNA člověka, kterého podezírají z vraždy muže spáchané před 15 lety v Praze. Podezřelého Čecha zadrželi ve Středočeském kraji. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem mu hrozí 15 až 20 let vězení. K činu se nepřiznal. Soud ho poslal do vazby. Policie o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Zásobníky plynu v Evropské unii jsou plné z 58%, což je rekordně nízko pro toto období. Ukazují to data organizace GIE. Může hrozit prudký růst cen v zimě. České juniorské kajakářky vyhrály na mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii závod Hlídek. Sestava Barbora Ondráčková, Valentína Kočířová, Lucie Vaculová zajela čistou jízdu a zvítězila s téměř 3-sekundovým náskokem před Němkami. Dnes má být v Praze oblačno až zataženo, mohou se objevit přehánky a také bouřky a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na pražské silnice se vydáme s Lukášem Millerem. Pakliže se Lukáš nicméně nepřipojí, tak vám řeknu, jak to na silnicích vypadá aktuálně. Ten provoz v Praze je bez zásadních komplikací. Kolony jsou i před vjezdem do opravované Kbelské ulice. Ucpává se tak Novopatská a východní část okruhu z Černého mostu. Zdržení asi 20 minut. Pomalu se jede i na příjezdu po ústecké dálnici D8 od Zdib, zdržení kolem 15 minut. Plní se Nuselský most do centra, zdržení kolem 10 minut. Popojíždí i magistrála mezi Hlávkovým mostem a muzeem obou směrně kvůli omezením u nádraží na Štvanici. Na pražském okruhu je silný provoz směrem k dálnici D1, kolony jsou od plzeňské dálnice D5 k Ořechu, zdržení kolem čtvrt hodiny a na dálnici D7 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště. Na druhém kilometru je omezení a kolona je ze čtvrtého kilometru asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, tady je dopolední Praha, 4 minuty po 11:30, to je aktuální čas. Dělníci dokončili stavbu nové letní scény Městského divadla v Kladně. První představení tam lidé uvidí v září. Jak prostory vypadají a kdy tam budou moci zavítat první návštěvníci? Víc řekneme už za chvíli, do té doby třeba Prince nebo Damiano David. Hezký poslech.

Pěvačku Taylor Swift jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Kladenské divadlo má novou letní scénu. Město ji nechalo postavit za víc než 27 milionů korun. Pořádat tam chce taky různé koncerty, přednášky nebo promítání

0: střešené, nahoře jsou světla, jsou tady černé sedačky, je jich tady 136, ale vy můžete místa navýšit pomocí přístavku.
1: Pokud ten zájem je větší o to představení a pokud ta inscenace, kterou zde budeme uvádět, nebo ten program, který budeme uvádět, má možnost tu kapacitu navýšit, tak pak je samozřejmě možnost přinést židle navíc do těch předních částí letní scény, kde je udělaná taková terasa. Zároveň tamhle jsou ještě takové schůdky udělané, když vidíte vpředu dva, to znamená, že na ty se dá taky sedat, případně na nějaké polštářky a tak.
0: Před tím hledištěm je trávník a ještě před tím je taková plocha vydlážděná, tak tam budou tedy herci hrát?
1: Ano, ono víceméně na té letní scéně se dá hrát vlastně všude možně kolem, vlastně v tom parku. Všude, kde divák vidí, tam se dá vlastně hrát. Nicméně ta prostřední plocha, která je vydlážděná a obložena tím dřevem, tak ta hlavně slouží k technickému ukotvení dekorací. Po případě, pokud budeme přenášet nějakou inscenaci zevnitř ven, tak abychom mohli tu dekoraci bezpečně ukotvit do země.
0: A tady, když se otočíme, tak za námi takový, vypadá to trošku jako pultík, tak k čemu to je vlastně?
1: Ano, máte docela dobrý postřeh, je to pult, je to zvukařský a osvětlovecký pult. To znamená, že za tím budou stát naši zvukaři, osvětlovači a budou mít krásný přelet nad celým představením, který můžou vlastně zvučit a svítit.
0: Místo bude mít kromě divadelních představení i další využití, potvrzuje kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
2: Prostor nebude sloužit pouze souboru Městského divadla Kladno, ale také dětskému divadlu Lampion, hostujícím umělcům a dalším pořadatelům. Součástí vybavení bude rovněž mobilní velkoplošné plátno. Programovou skladbu tak v budoucnosti doplní i koncerty, přednášky nebo promítání letního kina.
0: A dodává, že herci se na novém jevišti poprvé představí v neděli 6. září.
2: Po slavnostním otevření nabídne letní scéna reprízy komedii Šťovík Pečené brambory a Škola žen.
0: Nová letní scéna pak bude v provozu každý rok zhruba od května do září. Z Kladna, Richard Webs, Český rozhlas.
3: No a pojďme se podívat na silnice, na okruhu, na pražském okruhu jsou komplikace u sjezdu na Barrandov, směrem na letiště překáží nehoda v pravém pruhu osobní s kamionem a kolony jsou od Lochkovského tunelu na asi 15 minut. Popojíždí kolona i v opačném směru od letiště, od plzeňské dálnice D5 k nehodě v opačném směru. Provoz brzdí opravek Belské ulice, kolony jsou v Novopatské od Černého mostu na 15 minut a ucpává se i příjezd po dálnici D8 z Ústí nad Labem, kamiony stojí už z 5. kilometru. Plní se Nuselský most do centra, zdržení 10 minut, popojíždí i magistrála mezi Hlávkovým mostem a muzeem obousměrně, a to kvůli omezením u nádraží a na Štvanici. 10 minut naberete i v Bělohorské z centra před Vypichem. A na dálnici D7 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova, u letiště na 2. kilometru je omezení a kolona ze 4. kilometru je na asi 10 minut.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
5: Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer.
4: Rolling Stones, Flashpoint. Praha žije.

0: Posloucháte Rádio Praha, je čtvrtek 6. srpna a těsně před 11. nabízíme zprávy. Slovo má Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze nemocnice Bulovka. Pražské vodovody a kanalizace obnovily dodávku vody na Praze 6, zatím ale není pitná. Rusko hlásí zneškodnění víc než 600 ukrajinských dronů. Bude oblačno až zataženo, přehánky a bouřky, teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Českému rozhlasu, že jí podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Matula dodal, že uzavřel také 3 dohody o vině a trestu.
3: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod o vině a trestu, které jsem uzavřela s jednou fyzickou a dvěma právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
1: Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016 na výměnu zdravotnického zařízení. Mezi obžalovanými jsou podle dřívějších informací Seznam zpráv například bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Lidem v Praze 6 znovu teče voda. Pražské vodovody a kanalizace opravily závadu na potrubí a obnovily dodávky. Od úterý bylo kvůli havárii bez vody 21 tisíc lidí. Mluvčí vodovodu a kanalizací Tomáš Mrázek ale upozorňuje, že lidé zatím vodu nemají pít. Mohou se s ní sprchovat nebo s ní splachovat. V ulicích proto dál zůstávají cisterny s pitnou vodou. Mapa s jejich rozmístěním je na webu pražských vodovodů a kanalizací. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli.
4: Ruské sociální sítě zaznamenaly sérii explozí v rafinérii Slavně v Tianos. Podle gubernátora Jaroslavské oblasti Michaila Jevrajeva šlo o zatím největší dronový útok, při kterém na oblast letělo 88 ukrajinských nepilotovaných letounů. Celkem je pozorovali ve 22 ruských regionech a také nad anektovaným Krymem a Azovským mořem. Při ruském útoku na město Balaklia v Charkovské oblasti Ukrajiny zahynuli 3 lidé, oznámili tamní úřady. Na oblastní město Sumy Rusko svrhlo 8 leteckých bomb, které zranily nejméně 12 lidí, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Lindě Noskové návrat na kurty po triumfu ve Wimbledonu nevyšel. Na betonu v Torontu podlehla Američance McNellyové 6-7-1-6. Vypadla také Barbora Krejčíková, která prohrála s ruskou Samsonovovou 0-2 na sety. Jakub Menčík naopak do dalšího kola postoupil. Na turnaj kategorie Masters v Montrealu porazil Brita Fernleyho 2-1 na sety. Dnes by měla být oblačná až zatažená obloha. Odpoledne by se lokálně mohly vyskytnout přehánky a také bouřky a teploty v Praze 28 až 30 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Informace ze silnic nabídne Lukáš Miller.
6: Hezké dopoledne, tak na Pražském okruhu jsou stále komplikace u sjezdu na Barrandov směrem na letiště, překáží nehoda v pravém pruhu, osobní auto se střetlo s kamionem a kolony jsou teď aktuálně už od sjezdu na Vestec asi na 25 minut a popojíždí kolona po Pražském okruhu také v opačném směru, a to z plzeňské D5 právě k nehodě u Barrandova, čekejte 20 minut navíc. Provoz brzdí opravy k Belské ulice, kolony jsou tak v Novopatské od Černého mostu stále asi na 15 minut a plní se i příjezd po dálnici D8 z Ústí nad Labem, tam ty kamiony stojí už z 5. kilometru D8. Plní se pak v Praze Nuselský most směrem do centra, je to stále na 10 minut a kolony čekejte i mezi Hlávkovým mostem a Muzeem na magistrále ve Vlzenově. Je to obousměrně kvůli omezením u nádraží a na Štvanici. A ještě dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je omezení, kolona ze 4. kilometru na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 4:15 po 11. hodině pokračuje dopolední Praha. Před námi i v této hodině spousta muziky, už za pár minut třeba Eva Farná. Po krátkých zprávách v 11:30 taky zpěvák John Newman. A současný tisk, bankovky nebo pohlednice, to všechno obsahuje časová schránka, která nově leží pod povrchem rozestavěné tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze. Detaily nabídneme už za chvíli, příjemný poslech.

0: Michaela Jacksona jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme, minutu před čtvrt na 12. Děkujeme, že nás posloucháte. Pod rozestavenou tramvajovou tratí na Václavském náměstí v Praze nově leží časová schránka pro budoucí generace. Má být připomínkou toho, jak vypadala naše doba a možná ji jednou někdo objeví při další velké přestavbě Václavského náměstí. Uvnitř je zhruba 30 předmětů. Současné noviny, bankovky, mince, pohlednice, vzkazy, drobnosti, hry, policejní nášivky a nebo třeba pivní sklenice. Součástí schránky je i dopis budoucím generacím a zhruba 20-stránkový text nazvaný Poselství z Václaváku, který popisuje, jak dnes žijeme, co řeší politika, čím se lidé baví a nebo jak nakupují přes internet. Schránka je uložená asi 1,5 metru pod povrchem v místě budoucí tramvajové trati a ta má být jednou z nejviditelnějších změn horní části Václavského náměstí. Víc o tom píšeme také na našem zpravodajském webu irozhlas.cz, tak se tam podívejte. My se teď podíváme také na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na pražském okruhu stále výrazné komplikace u sjezdu na Barrandov na 16. kilometru směrem na letiště řeší nehodu v pravém pruhu. Osobní auto se tady srazilo s kamionem, kolony jsou od sjezdu na Vestec na 30 minut a po pojíždí kolona i v opačném směru od letiště od dálnice D5 k nehodě v opačném směru zdržení asi 25 minut. Provoz brzdí opravy k Belské ulice, kolony jsou v Novopatské od Černého mostu na 15 minut, ucpává se i příjezd po dálnici D8 z Ústí, kamiony stojí už z 5. kilometru a plní se Nuselský most do centra, zdržení 10 minut, po pojíždí i magistrála mezi Hlávkovým mostem a muzeem obousměrně kvůli omezením u nádraží a na Štvanici. 10 minut naberete potom i v Bělohorské z centra před Vypichem. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queeni s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: To byla Riena, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Bude 11:30 a tady jsou krátké zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré dopoledne. Lidem v Praze 6 už znovu teče voda. Pražské vodovody a kanalizace opravili závadu na potrubí a obnovili dodávky. Od úterý bylo kvůli havárii bez vody 21 tisíc lidí. Mluvčí vodovodu a kanalizací Tomáš Mrázek ale upozorňuje, že lidé zatím vodu nemají pít. Mohou se s ní sprchovat nebo s ní splachovat. Bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně by mělo začít odpoledne. Dnes odpoledne si zničený objekt od jeho majitele společnosti Krým převzala demoliční firma. Městská policie ve Slaném na Kladensku pořizuje mobilní kamery, s pomocí kterých může rychle reagovat na aktuální situaci v ulicích. Obnovuje i činnost psovodů, postupně nastoupí 4. Doplní tak hlídky v ulicích. Slánská městská policie má nyní plný stav, tedy 23 strážníků a vedoucího. Dále jsou součástí ještě 4 zaměstnanci, včetně 2 preventistů kriminality. Meziroční růst stavební výroby v červnu zpomalil, zatímco v květnu Český statistický úřad zaznamenal meziroční nárůst o 4,4%. V červnu to byla jen 2%. Ubylo i dokončených bytů, bylo jich meziročně o 18% míň, těch rozestavěných ale naopak asi o 50% víc. Podle statistiků ale za tímto nárůstem stojí hlavně to, že se loni stavělo málo. Dnes by mělo být oblačno až zataženo, odpoledne by se mohly lokálně vyskytnout přeháňky a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na pražských silnicích sleduje Lukáš Miller. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, tak stále jsou komplikace na pražském okruhu a to u sjezdu na Barrandov na 16. kilometru. Tam u letiště stále řeší nehodu, teď už je v odstavném pruhu, osobní auto se srazilo s kamionem, kolony jsou ale od sjezdu na Vestec asi na 30 minut a stále se popojíždí i v opačném směru od letiště. Od plzeňské dálnice D5 k nehodě v opačném směru je to zdržení asi 20 minut. Provoz brzdí opravy k Belské ulice, kolony jsou tak v Novopatské od Černého mostu na 15 minut a ucpává se i příjezd po dálnici D8 z Ústí nad Labem, kamiony stojí už z 5. kilometru před Prahou. Stále zaplněný je třeba i Nuselský most na příjezdu do centra, zdržení 10 minut a popojíždí třeba i magistrála mezi Hlávkovým mostem a muzeem obousměrně, je to kvůli omezení u nádraží a také na Štvanici. A ještě příjezd k Barrandovskému mostu po jižní spojice, kolona je od sjezdu na Pankrác až za most, je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 2:45 po 11:30 pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že ho posloucháte. No a už za chvíli nabídneme další reportáž. Idylické americké městečko se propadá do šílenství poté, co záhadný zmrzlinář naservíruje dětem mražené pochoutky, které je mění na maniakální vrahy. Už za chvíli vás pozveme na film a na americký horor Zmrzlinář. Tak se na to počkejte. Hezký poslech.

0: never change.
1: Čtvrteční dopoledne trávíte s dopoledním vysíláním Rádia Praha. Co kdyby největší letní radost dětí byla zároveň jejich největší hrozbou? Právě na této znepokojivé myšlence staví nový americký horor Zmrzlinář. Pozvánku do kina pro vás má Štěpánka Duchková.
2: V poklidném městečku Baleen Bay panuje horké léto. Děti si užívají prázdniny, rodiče řeší každodenní starosti. Vypadá to, že nic nemůže narušit ospalou atmosféru malého města. Až do chvíle, kdy přijíždí zmrzlinář.
3: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
2: Zmrzlinář rozdává úsměvy, jeho vůz hraje veselou melodii. Žádné dítě nedokáže odolat. Jenže sladké dobroty budou mít tentokrát děsivé následky.
3: Marcella! Marcella!
4: Back to your classrooms! What is going on here?
3: This isn't funny!
2: Po ochutnání zmrzliny se z dětí stávají nebezpeční zabijáci. Maloměstská pohoda se během chvíle mění v krvavý chaos. Hrstka těch, kteří zmrzlině odolali, se snaží přijít na to, kdo tajemný zmrzlinář je a proč si vybral právě jejich město. Režisér a scénárista krve žíznivé podívané Zmrzlinář je Eli Roth. Ten před 20 lety natočil horor Hostel a způsobil tak mezinárodní skandál, protože ze Slovenska udělal zaostalou zemi smučírnou turistů. Zmrzlináře ale označuje za svůj nejodvážnější a nejšílenější počin.
1: Jak to vypadá na pražských silnicích o 11:45. Na pražském okruhu stále výrazné komplikace u sjezdu na Barrandov na 16. kilometru. Směrem na letiště řeší nehodu v pravém pruhu, osobní auto se srazilo s kamionem a kolony jsou už od sjezdu na Vestec na 30 minut. Popojíždí taky kolona v opačném směru od letiště od plzeňské dálnice D5 k nehodě v opačném směru zdržení asi 25 minut. Provoz brzdí opravy k Belské ulice, kolony jsou v Novopatské od Černého mostu na 15 minut a ucpává se i příjezd po

0: okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladším.

0: čtvrtek 6. srpna, posloucháte Rádio Praha a ve 12 hodin nabízíme polední zprávy. Slovo má Denisa Žižková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne. Teploty napříč Českem v noci znovu zůstaly nad 20 stupni. Tropickou noc zaznamenali v Třinci, Třeboni i na Milešovce. Do Vojanových sadů v Praze 1 vrátili restaurátoři po 35 letech sochu svatého Jana Nepomuckého. Němečtí policisté pátrají po troskách neznámého předmětu, který se u Lipska srazil s nákladním letadlem. Na letišti předtím zneškodnili dron s výbušninou. Bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky a teploty v Praze až 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česko zažilo další tropickou noc. V pražském Klementinu teplota neklesla pod 26 stupňů Celsia. Teploty nad 20 stupni naměřily i desítky meteorologických stanic na Moravě a ve Slezsku, třeba v Třinci nebo v Hošťálkové. Ve východní části Česka i dnes platí výstraha před vysokými teplotami, překročí 32 stupňů. Pokračuje tak varování před zátěží pro organismus. Postupně ale z Česka odchází bouřky a déšť. Ty v noci působily komplikace třeba s dodávkami elektřiny. Do Výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze 1 technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Placera vrátili na původní místo restaurátoři galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
3: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem.
1: V Německu pokračuje pátrání po troskách neznámého objektu, zřejmě dronu. Včera se u letiště v Lipsku srazil s nákladním letadlem. Ve stejné době našli policisté přímo na runwayi letiště dron s výbušným zařízením. Nálož pak pyrotechnici řízeně zničili. Podle německé vlády to mohlo být pokus o hybridní útok.
4: Ministr vnitra Alexander Dobrindt řekl, že drony zřejmě ovládali profesionálové a nevyloučil, že za incidenty stojí někdo ze zahraničí. Úřady podle něj kvůli tomu na letišti posílí nutná opatření. Opoziční zelení po vládě požadují, aby svolala Národní bezpečnostní radu kvůli vyšetřování možné hrozby. Jeden dron, který v Lipsku objevili u ukrajinských letadel typu Antonov, nesl asi 800 gramovou výbušninu. Podle vyšetřovatelů byla ale roznětka vadná. Letiště Lipsko-Hale slouží od začátku ruské invaze jako dopravní úzel pro ukrajinské aerolinky Antonov Airlines. Jejich letadla přepravují nadrozměrný náklad pro Severoatlantickou alianci. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Čeští atleti získali na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaili. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy. Bodková vbíhala do posledního úseku až na 6. místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. I o tom mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
5: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil. Ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky povedlo, předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie, ještě jsem běžel líp než v tom rozbiju, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený.
1: Dnes má být oblačno až skoro zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky a teploty dnes 29 až 31 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje kolega Lukáš Miller. Dobré odpoledne.
7: Hezké poledne, jsem tady, ano, tak na pražském okruhu stále čekejte kolony obou směrně před sjezdem na Barrandov směrem na letiště, stále dořešují nehodu v odstavném pruhu, nepřekáží, ale i přesto se jede poměrně pomalu, takže ty kolony jsou odvést se přes oba tunely, zdržení celkově asi půl hodiny. A 20 minut naberete také v opačném směru na okruhu z plzeňské D5 rovněž ke sjezdu na Barrandov, je to asi na 20 minut. A dopravu brzdí také dlouhodobé opravy k Belské ulice, tou se jezdí vždy pouze jedním pruhem, takže kolony stále čekejte třeba v Novopatské od Černého mostu a ucpává se i příjezd po ústecké dálnici D8. Kamiony aktuálně stojí už ze 6. kilometru, osobní auta projíždí rychleji. Silný provoz je pak na spojkách obou směrně před Průmyslovou, pomalej se jede z Lanového mostu, také v opačném směru od sjezdu na Štěrboholi a pomalejší provozy na jižní spojce také směr Smíchov před Barandovským mostem. Ucpává se v Praze i magistrála, Nuselský most je plný na příjezdu do centra a kolony jsou pak také ve Vlzenově mezi Štvanicí a Muzeem obou směrně kvůli četným omezením. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5:45 popoledni posloucháte Rádio Praha, mobil na sedadle spolujezdce, notifikace na displeji a pocit, že jeden rychlý pohled se za volantem přece ztratí. Jenže právě tato samozřejmost podle odborníků mění způsob, jakým řídíme. Proč lidé za volantem sledují sociální sítě a proč samotná zkušenost s řízením nemusí znamenat bezpečnou jízdu, o tom budeme mluvit už za chvíli. No a co se hitů popoledni týče, před námi třeba Tame Impala, taky One Republic a nebo zpěvák Shawn Mendes. Tím tu naši další společnou hodinu odstartujeme. Hezký poslech.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha, děkujeme za to. Vztah lidí k řízení se podle odborníků zhoršuje. Auta jsou sice bezpečnější než dříva, pomáhají jim třeba moderní asistenční systémy, jenže podle Jiřího Novotného z týmu silniční bezpečnosti, který poskytnul rozhovor Českému rozhlasu, se řidiči často přestávají soustředit na samotnou jízdu. Největším problémem už podle něj není jenom telefonování za volantem, ale i sledování mobilu. Lidé během řízení běžně koukají na sociální sítě nebo dělají věci, které s provozem vůbec nesouvisí. Tím se výrazně prodlužuje reakční doba a v rizikové situaci už může být pozdě. Novotný upozorňuje i na rostoucí agresivitu na silnicích, na hustší provoz a taky na pocit řidičů, že když mají řidičák desítky let, tak se nemusí dál vzdělávat. Jenže pravidla, značky i technologie se mění a samotná zkušenost za volantem podle něj nestačí. Jak se vlny veder promítají do situace na silnicích, nakolik se dá spoléhat na asistenty a kdy je vhodné řídit bez nich? Celý rozhovor kolegy Tomáše Pancíře s Jiřím Novotným najdete na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Stačí si najít včerejší epizodu 20 minut Radiožurnálu. Praha je nej.
1: Přes Vltavu vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty a jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká

0: jak to vypadá na pražských silnicích. Na okruhu ve směru na letiště stále řeší nehodu osobního auta s kamionem. Tvoří se kolonám, regulují proto vjezd do obou tunelů a postojíte už od Vestce. V opačném směru, tedy na D1, se táhne fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení asi 15 minut. Silný provoz je na Sojkách obousměrně před průmyslovou od Běchovic i Lanového mostu a také na příjezdu k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. A ucpává se magistrála směrem do Holešovic, překáží omezení u muzea, u hlavního nádraží i na Hlávkově mostě a zdržení je asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Skupina Luciem nás ve vysílání Rádia Praha dovedla ke krátkým zprávám. Za pár vteřin bude 12:30 a slovo má Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Pražští policisté vyzvali návštěvníky pátečního koncertu Marka Ztraceného v Praze na Letné, aby do centra města nejezdili auty, ale vozy zaparkovali na okraji města na P+R parkovištích. Pražský dopravní podnik posílí provoz tramvají i metra. Žádná uzavírka ulic není. V souvislosti s koncertem naplánovaná vjezd bude možný i do garáží na Letné, kde si převážně pronajímají parkovací místa obyvatelé okolí. Zpěvák na Facebooku informoval, že kvůli suchu a s ohledem na obyvatele v okolí zrušil závěrečný ohňostroj. Automobilka Škoda Auto zahájila ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi sériovou výrobu nového plně elektrického 7-místného SUV Peak. Jde o největší vůz v současné nabídce značky. Do konce července automobilka přijala téměř 8,5 tisíce objednávek, uvedla to dnes v tiskové zprávě. K prvním zákazníkům se vůz dostane na přelomu roku. Americký prezident Donald Trump dnes popřel zprávy, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Anonymním zdrojům, které to sdělili médiím v příspěvku na sociální síti Truth Social, pohrozil stíháním a dlouhým vězením. Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů korun méně než rok dříve. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. Dnes očekáváme oblačno až skoro zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Tomáš Kolmistr. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silnějším provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelu, nárazově tak postojíte i před nimi. V opačném směru, tedy na D1, se táhne fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení asi čtvrt hodiny. Na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje na konci D7, na 3. kilometru kolona pokračuje až k omezení u letiště. Před omezením Vekbelské směrem do Hloubětina se popojíždí v Cínovecké a také na D8. Kamiony se táhnou už od 5. kilometru. V opačném směru se sune fronta v Novopatské a to po celé délce. A na magistrále je plná Legerová už za Nuselským mostem dál k hlavnímu nádraží. A další omezení je pak na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Katarína Veselá dlouhé roky pracuje jako lékařka Pražské záchranné služby. Má za sebou stovky výjezdů a zkušeností s pacienty, jejich blízkými i přihlížejícím davem. Co práci lékařky záchranné služby komplikuje nejvíc a kdy potřebovala zachránit ona sama? I o tom promluví Katarína Veselá v pořadu Až na dřeň.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.
7: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré odpoledne, 3:15 po 12:30, posloucháte Rádio Praha, děkujeme za to. Málo které dítě po zhlédnutí Harryho Pottera nezatoužilo dostat dopis z bradavic. Pokud ale někomu náhodou nepřišel, nemusí se zoufat, kouzelnický svět budou mít ode dneška na vlastní kůži možnost zažít také Češi. A to na oficiální výstavě o kouzelnickém světě J.K. Rowlingové v pražských Letňanech. Bude i vrba mlátička, na to odpovíme za chvíli, do té doby další muzika. Tak si ji užijte, snad se vám trefíme do vkusu. Hezký poslech vám z mikrofonu rádi.

0: Posloucháte Rádio Praha. Utkat se v kouzelnickém souboji, uvařit lektvar nebo se projít zapovězeným lesem. To vše a mnohem víc budou mít ode dneška příležitost zažít návštěvnice expozice o světě Harryho Pottera. Putovní projekt studia Warner Bros. Zamířil po New Yorku, Vídni a Paříži i do veletržního areálu pražských Letňan a ukáže, jak se příběhy J.K. Rowlingové proměnily v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií. You're a wizard,
1: Harry. I'm a what?
2: Harry Potter a kámen mudrců, to byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk si mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky

0: splněné úkoly pak dostane body pro Nebelmír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les Kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Z kouzelnického světa teď ale zpátky do toho reálného, konkrétně na pražské silnice na okruhu ve směru na letiště. Počítejte se silnějším provozem za Lochkovským tunelem. Mezi 15. a 19. kilometrem regulují proto vjezdy do tunelů. Kolona se táhne nesouvisle už od sjezdu na Vestec. V opačném směru, tedy na D1, se táhne fronta od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení asi 15 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Před omezením Vekbelské směrem do Hloubětí se popojíždí v Cínovecké a také na D8, kamiony se táhnou už od 5. kilometru. V opačném směru se popojíždí v Novopatské po celé délce. Na magistrále je plná Legerová směrem do Holešovic od Rumunské k hlavnímu nádraží, popojíždí se také před Hlávkovým mostem, v opačném směru se sune fronta od Florence k muzeu a na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje na konci dálnice D7, na 3. kilometru kolona pokračuje až k omezení u letiště. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Cancel Plaviniu, Phil Collins s námi na rádiu Praha. Je 13 hodin a to znamená, že pro vás máme čerstvé a aktuální zprávy. Ústy Denisy Žižkové. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, ty taky, Oldo. Hezké odpoledne.

0: kriminalisté dopadli podezřelého z 15 let staré vraždy v Praze. Zásadní byly stopy DNA. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze nemocnice Bulovka. Menším obcím dochází voda kvůli suchu. Stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. Bude oblačno, ojediněle přeháňky a teploty až 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští kriminalisté dopadli 53letého muže podezřelého z 15 let staré vraždy. Významně jim k tomu pomohly vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli jejich schodu při vyšetřování jiného trestného činu nebezpečného vyhrožování. Podezřelý je ve vazbě. V případě prokázání viny mu hrozí až 20 let za mřížemi nebo výjimečný trest, pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
2: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
0: Korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Českému rozhlasu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Matula dodal, že uzavřel také 3 dohody o vině a trestu.
3: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod a vině a trestu, které jsem uzavřel s jednou fyzickou a 2 právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
0: Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016 na výměnu zdravotnického zařízení. Mezi obžalovanými jsou podle dřívějších informací Seznam zpráv například bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Lidé spojovaní s kauzou už ale podle mluvčí na Bulovce nepůsobí a případ její současný provoz neovlivňuje. Po pravomocném rozhodnutí soudu nemocnice zváží další kroky. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
4: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
0: Lionel Messi se stal nejlepším střelcem v historii amerického Leagues Cupu. Argentinský fotbalista Interu Miami včera přispěl 2 góly k vítězství 4-2 nad mexickým klubem Atletico St. Louis. Celkově má 39letý Messi v této soutěži na kontě 14 branek. V Praze dnes očekáváme oblačno až skoro zataženo, ojediněle se vyskytnou přeháňky a teploty 29 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A před námi je teď aktuální doprava, tu sleduje Tomáš Kolmistr a půjdeme na okruh. Tomáši, vítej.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silnějším provozem, a to za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, kolona se táhne nesouvisle už od sjezdu na Vestec. V opačném směru tedy na D1 se táhne fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je tam asi čtvrt hodiny, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 7. kilometru. Na příjezdu do metropole z Ústí nad Labem po D8 se dojíždí do kolony na 3. kilometru, ta pokračuje až do omezení v Ekbelské, v opačném směru se popojíždí v Novopatské po celé délce. Omezení brzdí provoz u letiště směrem do Prahy, kolona se táhne od konce D7 od sjezdu na Kněževec ze 3. kilometru. A na magistrále je plná Legerová směrem do Holešovic, od Rumunské k hlavnímu nádraží, popojíždí se také před Hlávkovým mostem a v opačném směru se sune fronta od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Ano, Rádio Praha je s vámi teď ve 13 hodin 5 minut na 107.1 FM a také v DAB+. Venku sice trošku pod mrakem, zamračeno, ale teploty stále kolem 30 stupňů, takže ideální na koupání, plavání a jiné letní aktivity. No a kdo nám k tomu všemu bude hrát? UDG. V téhle hodině u nás i Jay. Nebo Sunrise Avenue. Oh, will you stay with me or chase another dream in this heart? Ať se vám 6. srpnové odpoledne určitě vydaří.

0: Hollywood, Marina and the Diamonds s námi na 107.1 FM a také v DAB Plus na rádiu Praha. Teď to nebude úplně o Hollywoodu, i když tak trošičku a řekl bych skoro, ale tady u nás v Čechách. Protože pro vás mám pozvánku na 7. ročník letní grébovky. Opět se zaplňuje grota v Havlíčkových sadech. Čeká vás 20 divadelních večerů a celkem 5 inscenací. Je to až do 28. srpna, takže ideálně vyrazit do divadla na krásný letní večer a ještě něco pěkného vidět. Jestli vás zajímá program a co všechno se tam děje a jaký vůbec bude ten 7. ročník, tak se určitě podívejte na naše stránky na praha.rozhlas.cz. Tam všechno najdete. A my jdeme na dopravu. Na příjezdu do metropole z Ústí nad Labem po D8 se dojíždí do kolony na 3. kilometru, ta pokračuje až do omezení Vekbelské. V opačném směru se pojíždí v Novopatské po celé délce. Na okruhu směrem na letiště počítejte s nesouvislou kolonou od sjezdu na Vestec až k Ořechu mezi 3. a 19. kilometrem. Je to kvůli regulaci vjezdů do tunelu a následnému silnému provozu za nimi. V opačném směru, tedy na D1, se sune front od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5, kamiony se táhnou už od 6. kilometru. Omezení brzdí provoz u letiště směrem do Prahy, kolona se táhne od konce D7 od sjezdu na Kněževec ze 3. kilometru. Plná je také magistrála ve Vilzonově, směrem do Holešovice po pojíždí od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a ucpaný je také Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Come on Eileen a dnes už klasika Dexys Midnight Runner. S vámi je Rádio Praha. Máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou ve 13.30.
1: Dobré odpoledne. Od sobotních 12 hodin do nedělního poledne budou neprůjezdné tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. A to kvůli pravidelné údržbě a servisu technologií. Silničáři zároveň opraví výtluky na Pražském okruhu u křížení s dálnicí D5. Doprava bude kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloněná přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce. Dnes o tom informovalo ředitelství silnic a dálnic v tiskové zprávě. Počet zachycených případů žloutenky typu A v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku do konce července jich bylo 1413. Nejvíce nemocných bylo minulý měsíc v Ústeckém kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Za loňský rok hygienici evidovali 3255 nakažených, zemřelo 36 osob. Letos zaznamenali 7 úmrtí. Asociace poskytovatelů adiktologických služeb žádá záruky, že ministerstvo zdravotnictví pošle dotaci na prevenci a pomoc při závislostech včas. Chce mít jistotu, že slib o financování ministerstvo dodrží. Asociace kritizuje, že podle ujištění měl zdravotnický rezort protidrogovou politiku převzít beze změn. Šéfka odboru Lucia Kišová ale nepokračuje. Protidrogové experty překvapilo, že ve výběru vedení agendy závislostí Kišová neuspěla. Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory na základě nového zákona. Jeho cílem je chránit spotřebitele před dotěrnými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. Každý týden dostanou alespoň jeden takový telefonát přibližně 3/4 obyvatel. Mnozí jich dostávají i více. Zákon má podporu vlády prezidenta Emmanuela Macrona, uvedla dnes agentura AP. Dnes čekáme oblačno až skoro zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Tomášem Kolmistrem jdeme na pražské silnice, abychom zjistili, kde to vázne. Jsou tady určitá zdržení. Jaká, Tomáši?
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 3. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až do omezení Pekbelské. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silnějším provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelu, postojíte proto i před nimi. V opačném směru, tedy na D1, se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5. Kamiony už se táhnou už od 6. kilometru. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, a to až k Europarku. V Bělohorské z centra se zdržíte asi 10 minut mezi Břevnovským klášterem a Vypichem. A plná je magistrála ve Vilzonově směrem do Holešovic. Tam se popojíždí od hlavního nádraží k omezení na Hlávkové mostě a ucpaný je také Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 13 hodin 35 minut s vámi Rádio Praha. Rodiče z pražské čtvrti Zelené město v Hrdlořezích budou moct už brzy dávat své děti do nové prvostupňové základní školy. A my se tam vydáme také už za 10 minut. Teď Lost Frequencies, za chvilku také Bon Jovi.

0: Have a nice day. K tomuhle přání skupiny Bon Jovi se jen a jen připojujeme ve 13.44 na Rádiu Praha úplně všichni. Teď pojďme ale do pražský Hrdlořez. Tam vzniká nová základní škola Zelené město. Od letošního září by tam mělo začít chodit asi 200 žáků prvního stupně. Vedení Prahy 9 chce v budově otevřít i jednu třídu mateřské školy. Podrobnosti pro nás má teď kolega Josef Beneda. Pepo, vítej ve vysílání.
1: Hezký den. Dělníci už dokončují poslední práce. Musí ještě upravit vnitřní prostory a před školou vybudovat chodníky. Nová budova má pouze dvě patra a fasádu tvoří především dřevěná prkna. Samotné třídy jsou velmi prosvětlené. Zároveň tam dělníci instalovali vzduchotechniku a tepelná čerpadla, která budou třídy ochlazovat nebo naopak vytápět v zimě. Krom toho je v budově i výtah nebo výdej na jídla. Kolaudaci plánuje vedení Prahy do konce srpna, aby od nového školního roku mohli nastoupit první žáci. Budovu přitom začali pracovníci stavět teprve na konci loňského roku.
0: To je dost rychlá záležitost, jak se jim to podařilo takhle rychle tu školu postavit.
1: Především díky tomu, že využili takzvanou modulární výstavbu. Jednotlivé části budovy vznikaly mimo staveniště a dělníci je tak na místě pouze sestavovali. Vysvětluje vedoucí projektu Martin Jirota ze společnosti Metrostav.
2: Probíhalo to trošku prefabrikovaně, příprava byla ocelová konstrukce, kterou nám dělal subdodavatel, tady se to jenom smontovalo, bylo pláštění a vnitřní příčky, to je všechno suchá výstavba, včetně podlah. Hodně se tady dbá na akustiku, na osvětlení, výměnu vzduchu a na veškeré instalace.
1: Pozemek, na kterém nová škola vznikla, navíc radnice, dostala jako dar od společnosti, která se podílela na přípravě projektu. Celkové náklady na výstavbu jsou asi 120 milionů korun.
0: Plánuje tedy Praha 9 stavět i další školy?
1: Ano, vedení města chce postavit školu Elektra 2, která by měla mít kapacitu až 900 dětí. Podle starosty městské části Tomáše Portlíka z ODS by mohl projekt získat stavební povolení v září.
3: Pak nás čeká příprava, protože tady vidíte prostě, že když se věci připravějí, pak jakoby odsejpají sami, budeme hledat různé cesty, co se dá zlevnit, co se nedá zlevnit, zároveň vypíšeme výběrové řízení. No a příští rok bych chtěl začít stavět. Je potřeba snažit se to dělat skutečně co nejrychleji, protože není možné, aby základní školy a střední školy vznikaly paraze v tempu, kdy ty generace, které ho potřebují, tak vlastně je nedostanou a budou to mít ty generace, které to nepotřebují.
1: Projekt školy Elektra 2 navazuje, jak asi jméno.

0: vědět, co se děje tam. Na příjezdu do metropole po D8 z Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na druhém kilometru se zastavuje následná kolona, pokračuje až do omezení Vekbelské. Na Štěrbholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Běchovice až k Europarku. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silnějším provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují a proto vjezdy do tunelu postojíte i před nimi. V opačném směru na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Celé je to na 15 minut, plný je také příjezd po D5. No a v Bělohorské z centra se zdržíte asi 10 minut mezi Břevnovským klášterem a Vypichem. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Taylor Swift s Ofélií u nás na rádiu Praha. Teď je 14 hodin. Do studia Rádia Praha přišel Mirek Kasan, takže Mirku, vítej, zprávy jsou na tobě.
1: Díky, máš to tu hezké. Dobré odpoledne. Pražské vodovody a kanalizace obnovily dodávku vody na Praze 6, zatím není pitná. Do nové základní školy Zelené město na Pražském Jarově nastoupí první žáci už letos v září. Záchranářům se podařilo najít tělo 28-letého pedalboardisty, který se utopil na jezeře Most, po druhém pátrají. A bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle může i zapršet a naměříme až 31 stupňů. Zítra se o 2 stupně ochladí a bude slunečno.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Lidem v Praze 6 znovu teče voda. Pražské vodovody a kanalizace opravily závadu na potrubí a obnovily dodávky. Od úterý bylo kvůli havárii bez vody zpočátku 21 tisíc lidí, během včerejška ještě asi 5,5 tisíce. Mluvčí PVK Tomáš Mrázek ale upozorňuje, že lidé zatím vodu nemají pít, mohou se jí sprchovat nebo s ní splachovat. V ulicích proto dál zůstávají cisterny s pitnou vodou. Mapa s jejich rozmístěním je na webu Pražských vodovodů a kanalizací. Dělníci dokončují novou základní školu ve čtvrti Zelené město na Jarově. Od letošního září by tam mělo začít chodit asi 200 žáků prvního stupně. Otevřít tam chce radnice Prahy 9 taky jednu třídu mateřské školy. Odhadované náklady jsou 120 milionů korun. Výstavba začala na konci loňského roku. Pokračuje vedoucí projektu Martin Jirota.
3: Probíhalo to trošku prefabrikovaně, příprava byla ocelová konstrukce, kterou nám dělal subdodavatel, tady se to jenom smontovalo, nebo pláštění a vnitřní příčky, to je všechno suchá výstavba, včetně podlah.
1: Policisté a záchranáři na jezeře Most během včerejšího večera našli tělo 28-letého pedalboardisty, který byl spolu s dalším od úterní bouřky nad jezerem nezvěstný. Po druhém muži, podle policejní mluvčí Veroniky Hešplerové, dál pátrají.
4: Včera ve večerních hodinách se podařilo při pátrací akci nalézt tělo 28-letého pohřešovaného muže. V těchto mimořádně náročných chvílích jsou rodinám a blízkým pohřešovaných k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.
1: V Německu pokračuje pátrání po troskách neznámého objektu, zřejmě dronu, který se včera u letiště v Lipsku srazil s nákladním letadlem. Ve stejné době našli policisté přímo na runway letiště dron s výbušným zařízením. Nálož pak pyrotechnici řízeně zničili. Podle německé vlády to mohl být pokus o hybridní útok.
5: Ministr vnitra Alexander Dobrindt řekl, že drony zřejmě ovládali profesionálové a nevyloučil, že za incidenty stojí někdo ze zahraničí. Úřady podle něj kvůli tomu na letišti posílí nutná opatření. Opoziční zelení po vládě požadují, aby svolala Národní bezpečnostní radu kvůli vyšetřování možné hrozby. Jeden dron, který v Lipsku objevili u ukrajinských letadel typu Antonov, nesl asi 800 gramovou výbušninu. Podle vyšetřovatelů byla ale roznětka vadná. Letiště Lipsko-Hale slouží od začátku ruské invaze jako dopravní úzel pro ukrajinské aerolinky Antonov Airlines. Jejich letadla přepravují nadrozměrný náklad pro Severoatlantickou alianci. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Podle nejnovějších zpráv bylo ukrajinské letadlo Antonov, u kterého zaměstnanci letiště Lipsko-Hale našli v noci na středu dron s výbušninou naložené vojenskou municí. Stříbro z běhu na 4x400 metrů z atletického mistrovství světa juniorů si odveze česká smíšená štafeta. Sestava ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy. K úspěchu pomohla nejrychlejším úsekem ze všech finalistek finishmenka Linda Bodková. Odpoledne bude v Praze oblačno až skoro zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 29 až 31 stupňů Celsia. Zítra má být jasno nebo polojasno a naměříme nejvýš 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme se podívat také na silnice, co se tam děje, sleduje Tomáš Kolmistr. Tomáši?
6: Hezké odpoledne. Před omezením Vegbelské směrem do Hloubětina se sune fronta Cínoveckou z konce D8 od 3. kilometru. Ve směru do Letňána postojíte v Novopatské, a to od sjezdu z okruhu. Na Štrbalské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, a to až k Europarku. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Plné také ulice k Barandovu, nárazově se zastavuje i před tunely kvůli regulaci vjezdu. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje až na 19. kilometr, celé je to na zhruba čtvrt hodiny, a v centru je plná Ječná, a to před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne po 14. hodině s námi na 107.1 FM a v DAB Plus s rádiem Praha. Do dnešního letního dne pohodou přispějí Lady Gaga a skvělá melodie z filmu Zrodila se hvězda. Také Nea, Some Say. A společně také Felix je na Omar Rudberg. Ať se vám daří, ať už děláte cokoliv.
2: Rádio Praha.

0: Lady Gaga nejen jako zpěvačka, ale i jako herečka ve filmu Zrodila se hvězda. Díky právě téhleté písni jsme si ten film připomněli, kde zářila po boku Bradleyho Coopera. Je 14:16, je s vámi Rádio Praha. Už jste hlasovali pro vinyl na pondělní večer? Pokud ne, určitě to udělejte, protože opravdu obě dvě želízka jsou želízky v ohni. Genesis nebo Queen, velká jména 80. léta, Genesis a jejich stejnojmenné album, tedy Genesis, na kterém za všechny můžu jmenovat například hity Mama, no a Queen Dworks zase za všechny hity Radio Gaga. No a když se podívám na průběžné pořadí, lehce vedou Queen. Jak to ale bude v pondělí v poledne, to bude záležet jen a jen na vás. Určitě hlasujte na našem Facebooku. Pojďme také na dopravu. Před omezením Vegbelské směrem do Hloubětína se sune fronta Cínoveckou. Z konce D8 od 3. kilometru ve směru do Letňan postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Plná je také ulice k Barandovu. Nárazově se zastavuje před tunely kvůli regulaci vjezdů. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje až na 19. kilometr. Celé je to na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
2: Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer.
1: Rolling Stones, Flashpoint. Praha žije.

0: Tedy svým s námi na rádiu Praha ve 14.30 a to je přesně čas pro Mirka Kasana a jeho aktuální zprávy.
1: Dobré odpoledne. Z dětí, které se za posledního 2,5 roku zranily při jízdě na kole, nemělo skoro každé druhé ochrannou přilbu. Vyplývá to z výsledků analýzy oddělení BESIP Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, o které dnes BESIP informoval. Konkrétně nemělo přilbu 45,3% zraněných dětí. U elektrokol, koloběžek a elektrokoloběžek činil tento podíl dokonce přes 60%. Bourací firma začíná demolovat vyhořelý věžák číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vavrečkovu ulici pokryla fólií, která má zabránit poškození vozovky. Částečně zřícenou budovu bude firma od nejvyšších pater rozebírat pomocí těžké techniky se speciálními nůžkami. Budova začala hořet 9. července. Přes 50 výrobců bižuterie se ode dneška do neděle představuje na přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Dřív mezi vystavovateli převažovaly místní firmy, teď přibývají autorské šperky od různých uměleckých ateliérů z celého Česka. Na programu jsou i koncerty nebo módní přehlídky. Maroko vyšetřuje asi 100 lidí kvůli migrační vlně ve španělské exklávě Ceuta. Úřady je obvinují v souvislosti s organizováním nepovoleného přechodu hranic, násilím a poškozováním veřejného majetku. Uvedla to Marocká asociace pro lidská práva. Do Ceuty na severním pobřeží Afriky se podle španělské vlády minulý týden legálně dostalo přes 70 000 migrantů. Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už 3. rok v řadě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je 8 hokejistů. V Praze bude odpoledne oblačno až skoro zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 29 až 31 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 29 stupňů a má být jasno nebo polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se podívat, co se děje na pražských silnicích. Tomáš Kolmistr nám to řekne.
3: Dneska odpoledne. Na příjezdu do metropole po D8 z Ústí nad Labem zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 4. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje přes Cínoveckou až do omezení Vekbelské. V Novopatské se sune fronta směrem do Letňan a to od sjezdu z okruhu k omezení Vekbelské. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz od sjezdu na Běchovice k Europarku. Na okruhu směrem na letiště trvá silnější provoz za Lachkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Dál se pak zastaví na konci okruhu o sjezdu do Evropské, kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště. Zdržení je okolo 15 minut, je to kvůli nehodě v Aviatické. A ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, pomaleji se pak jede až k Ořechu na 19. kilometr. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne, které v těch příštích minutách proběhne s Bobem Marleym, s Chinaskama nebo s Alex Warren, no a také s Petrem Jungmanem, který bude mapovat dnešní den v historii, tedy 6. srpen. Už za 10 minut.

0: Berný den, Rádia Praha. Berný den.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek, 6. srpna. Všechno nejlepší Oldřiškám a tady je Petr Jungmann. Tisíc let existovala svatá říše římská. Formálně zanikla v roce 1806, to je přesně 220 let. Habsburg František II. Tehdy po porážce u Slavkova s Napoleonem v rámci Prešpurského míru se vzdal titulu římského císaře a místo toho začal používat titulu rakouského císaře. Praha byla hlavním městem svaté říše římské, která zabírala velkou část střední, západní a jižní Evropy celkem 108 let. První atomovou bombu svrhla americká armáda v roce 1945 na japonskou Hirošimu. První jaderná puma explozí okamžitě zabila 80 tisíc obyvatel města. Dalších 180 tisíc zemřelo na nemoci z ozáření. Proto si dnes připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Dnes je den Hirošimy. Fenomén jménem internet se zrodil před 35 lety v roce 1991. Britský fyzik a počítačový odborník Tim Berners-Lee zprovoznil první webovou stránku světa Info.cnh. Původně to měla být jen veřejná nástěnka pro vědce z CERNu. Zanedlouho tahle nástěnka pokryla celý svět. Před dvěma lety vpadla ukrajinská vojska do ruské Kurské oblasti, kde obsadila několik set kilometrů čtverečních. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších útoků Ukrajiny přes hranice Ruska. Objevitel penicilínu, nositel Nobelovy ceny Sir Alexander Fleming se narodil ve skotském Lochfieldu v roce 1881. Před 100 lety se v Bratislavě narodil archivář a historik, který se na výročí vzniku republiky v roce 1969 upálil ve svých 43 letech na nádvoří Vsetínského zámku Bohumil Peroutka. Kladenská hokejová legenda, dvojnásobný mistr světa 76 a 77, František Kaberle slaví 75. A já přeju hezký den.
4: Jak to vypadá teď na silnicích v Praze? Začneme příjezdem do metropole po D8 se Ústí nad Labem. Tady zpomalíte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 4. kilometru. Zastaví vás tam fronta, která pokračuje přes Cínoveckou až do omezení Vegbelské. V Novopatské se sune fronta směrem do Letňan od sjezdu z okruhu ke Vegbelské. Na okruhu směrem na letiště trvá silnější provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Dál se zastavíte na konci okruhu u sjezdu do Evropské. Kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště. Zdržení je 20 minut. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Pomaleji se jede až k Ořechu na 19. Na výjezdu z tunelu Mrázovka dejte pozor na stojící osobní auto v odbočovacím pruhu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz od sjezdu na Běchovice k Europarku. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě.

0: Pink s námi Runaway na rádiu Praha. Je 15 hodin, no a pro nás to znamená jedno jediné, že jsou tady aktuální zprávy a s těmi i Mirek Kasan. Vítej, Mirku.
1: Ahoj, Oldo, dobré odpoledne. Kriminalisté dopadli podezřelého z 15 let staré vraždy v Praze. Zásadní byly stopy DNA. Některé zastávky městské hromadné dopravy v Řepích budou mít nové přístřešky. Celkem jich dělníci po celé Praze vymění zhruba stovku. Na výstavišti v pražských Letňanech se dnes otevírá výstava o Harrym Potterovi. A bude oblačno až skoro zataženo. Ojediněle může zapršet a naměříme až 31 stupňů. Zítra se o 2 stupně ochladí a bude slunečno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští kriminalisté dopadli 53-letého muže, podezřelého z 15 let staré vraždy. Významně jim k tomu pomohly vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli jejich schodu při vyšetřování jiného trestného činu nebezpečného vyhrožování. Podezřelý je ve vazbě. V případě prokázání viny mu hrozí až 20 let za mřížemi nebo i výjimečný trest. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
3: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
1: Dělníci v pražských Řepích vyměňují přístřešky na některých zastávkách městské hromadné dopravy. Celkem by jich měli do konce roku po celé Praze nahradit celkem 100. Mobiliář přebarví na antracitovou barvu, přístřešky budou mít nová skla nebo antikorozní nátěr. A například ve Slánské ulici technici předělají i okolí zastávky, říká místostarosta městské části Martin Benkovič z Hnutí ANO.
4: Nové přístřešky budou v nejbližší době instalovány například na zastávkách Škola Řepy, Ke Kamence nebo Slánská. Připravujeme rovněž kompletní revitalizaci zastávky Šedivého, která dostane nový bezbariérový povrch.
1: V Praze dnes začíná výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Brothers zamířil po New Yorku, Vídni nebo Paříži do pražského veletržního areálu v Letňanech.
5: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
6: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Spojené království uvalilo nové sankce na ruské lodě, banky a průmyslové podniky. Na svém webu o tom informovala britská vláda. Londýn se tak snaží narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. Británie od začátku ruské invaze v roce 2022 uvalila sankce na víc než 3400 jednotlivců, subjektů a lodí v rámci sankčního režimu vůči Rusku. Moskva označuje západní sankce za politicky motivované. Fotbalisté Hradce Králové dnes rozehrají třetí předkolo Evropské ligy. V úvodním zápase nastoupí proti Bešiktaši Istanbul. Utkání začne v 19 hodin. Už o hodinu dřív odstartuje souboj Jablonce s lotyšským týmem RFS Riga ve třetím předkole konferenční ligy. Oba zápasy českých pohárových zástupců odvysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Odpoledne bude v Praze oblačno až skoro zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 29 až 31 stupňů Celsia. Zítra má být jasno nebo polojasno a mírně se ochladí. Naměříme nejvýš 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tomáš Kolmistr sleduje aktuální dopravu v Praze. Řekne nám, kde to nejvíc vázne.
7: Hezké odpoledne. Před omezením Vegbelské počítejte s kolonami. Ve směru do Letňána postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. Ve směru do Hloubětína se sune fronta přes Cínoveckou z D8 od 3. kilometru. Na výjezdu z tunelu Mrázovka dejte pozor na stojící auto v odbočovacím pruhu. Regulují proto vjezdy, tvoří se kolona už do Břízké, už od Barandovského mostu a také v Radlické. Na okruhu směrem na letiště se dojíždí do kolony za sjezdem na Karlovy Vary na 27. a půl kilometru, ta se táhne až ke sjezdu na letiště. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrbolské spojce se jede pomaleji směrem na Lanový most, a to od Běchovic k Europarku, a na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru, a to od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 15. hodině, s vámi je Rádio Praha. No a s námi budou takové hvězdy jako Camila Cabello. Ella Langley. A právě teď je The Chainsmokers a Coldplay. Ať se vám líbí a máte opravdu báječný den, přeje od mikrofonu Rádia Praha Olda Burda.

0: Right Beside You, Sophie B. Hawkins, s námi na rádiu Praha je 15 hodin a 18 minut. Sophie B. Hawkins, zpěvačka dvou zásadních hitů, tohle byl jeden z nich a ten druhý se jmenoval Damn I Wish I Was Your Lover. Možná si vzpomínáte konkrétně tuhle píseň, kterou jsme slyšeli Right Beside You, tak známe z roku 1994, kdy vyšla. To si v podstatě Sophie B. Hawkins dala ke svým 30. No ale to z listopadu už bude slavit 62. narozeniny. Stále koncertuje a stále je činná, i když žádný další takhle velký světový hit nepřišel. No a když už jsem zmínil ty koncerty, tak pokud byste náhodou měli cestu do Spojených států amerických, konkrétně do státu Washington, tak teď v sobotu 8. srpna můžete na jednom z festivalů Sophie B. Hawkins vidět naživo. No a pokud to nevyjde teď, tak ještě 1., 2. a 3. října bude koncertovat, ale to bude ve státě New York. Teď zůstaňme v Praze a pojďme se podívat na aktuální dopravu. Tu sleduje Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Před omezením Vejkbalské počítejte s kolonami. Ve směru do Letňána postojíte v Novopatské a to od sjezdu z okruhu. Ve směru do Hloubětina se sune fronta přes Cínoveckou už z D8 od 3. kilometru. Na výjezdu z tunelu Mrázovka dejte pozor na stojící auto v odbočovacím pruhu na konci tunelu. Regulují proto vjezdy do tunelu. Tvoří se kolona v Dobříské už z jižní spojky, celé je to na zhruba půl hodiny. Plné také Radlická a Strakonická. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem, plný je také příjezd po D5 z Plzně. V Blance směrem na Troju dejte pozor na výjezdu na Troju. Stojí tam osobní auto po nehodě, za ním policie, kolem se projíždí pomalu. Na Štěrbalské spojce se jede pomaly směrem na Lanový most od Běchovic k Europarku a na magistrále je plná Vilzonova směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s námi Kamila Kabejo a teď je také Mirek Kasan, protože jsou tady zprávy v 15.30.
1: Hezké odpoledne. Pražští policisté vyzvali návštěvníky zítřejšího koncertu Marka Ztraceného na Letné, aby do centra města nejezdili auty, ale nechali je na okraji na P plus R parkovištích. Dnes to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Pražský dopravní podnik posílí provoz tramvají i metra a zavede taky speciální tramvajovou linku 44, která bude jezdit ze zastávky Sparta ke stanicím metra Nádraží Holešovice a Vltavská. Česká národní banka zhoršila výhled vývoje ekonomiky. Podle nové prognózy vzroste hrubý domácí produkt za celý rok o 2,2%. Minulá prognóza z května očekávala růst o 2,5%. Průměrná inflace za letošní rok bude činit 2%. V hranické propasti na Přerovsku se utopil jeskynní potápěč. Stalo se to včera při průzkumném ponoru. Jeho tělo našli v hloubce 185 metrů. Muž, hasič z Kladna, se účastnil mezinárodního projektu. Hranická propast je s hloubkou až 520 metrů nejhlubší zatopenou propastí na světě. Na případ upozornil server novinky.cz. V Německu kvůli vysokým teplotám zemřelo v posledním červnovém týdnu 9600 lidí. Dnes o tom informoval vládní institut Roberta Kocha. Původní odhad institutu byl skoro o polovinu nižší. V týdnu od 22. do 28. června byly v Evropě extrémně vysoké teploty. V Německu několikrát v řadě padl teplotní rekord. Teď se extrémní vedra znovu opakují. O útočníka fotbalové Sparty Jana Kuchtu má podle webu Mečiky.pl zájem Legia Varšava. Českého reprezentanta by chtěli získat i další kluby z Polska, ale také z Kataru a Turecka. Trenér Sparty Brian Priske naznačil Kuchtův odchod po úterní výhře 2-1 nad Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů. V Praze bude odpoledne oblačno až skoro zataženo, ojediněle může zapršet a naměříme nejvýš 29 až 31 stupňů Celsia. Zítra se o 2 stupně ochladí a má být jasno nebo polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a je tady 15. hodina 34. minuta, čas pohledu na silnice, kde jsou komplikace. Tak to ví Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Komplikace čekejte hlavně v tunelech na trase ze Zlíchova do Troji. V Mrázovce na konci tunelu stojí stále osobní auto v odbočovacím pruhu. Dál v Blance čekejte také stojící auto v pravém pruhu. Ve směru na Dejvice a osobní auto v pravém pruhu také stojí na výjezdu na Troju. Regulují vjezdy do tunelu, kolona se táhne už z jižní spojky přes Dobřískou a plná je také Strakonická a Radlická. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení je asi 20 minut. V ulici k Barandovu směrem k okruhu se srazila před malou chvíli dvě osobní auta u sjezdu na okruh, kolona se táhne už od koupaliště. A před omezením ve Kbelské počítejte s kolonami, ve směru do Letňan postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu, ve směru do Hloubětina se sune fronta přes Cínoveckou z D8 už od 3. kilometru. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art. Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne, 15 hodin 36 minut, to je aktuální čas. Za chviličku s námi Ellie Goulding anebo Bryan Adams a pozveme vás také do kina. 4 otcové a jeden školní průšvih, tak by se ve zkratce dala popsat nová česká komedie 6 gramů. Za chvilku vás na ní pozveme. It's Friday.

0: Brian Adams, Summer of 69, návrat do 80. s tímhle tím fenoménem, který bude koncertovat opět letos tady v České republice před Vánoci. Teď ale pojďme do kina. Co se stane, když se v jedné školní tělocvičně potkají čtyři naprosto rozdílní otcové, jejich synové jsou podezřelí z držení zakázané látky? Vidět to můžete v nové české komedii 6 gramů. Pozvánku do kina pro nás má Štěpánka Dubková.
1: Zápletku filmu odstartuje výbušný incident. Na lyžařském výcviku je u studentů na pokoji nalezen pytlík s bílým práškem, 6 gramů kokainu. Ředitelka gymnázia si předvolá jejich otce.
2: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
3: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho syn je v tom nevině. Místo klidného rozhovoru se tak schůzka během několika minut mění v boj předsudků i osobních útoků.
4: Zdá se vám ten mladý podezřelý?
5: Od začátku to je hrozný hajzl.
2: A tak to jste nemohl vědět, že dělám judo.
6: Klidně běžte a šlapte chodník. Ježišmarja, a vydělejte si poctivou prací.
2: Počkejte.
1: Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze schůzky se stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací.
5: No, já nejsem policajt.
2: No a co teda jste?
5: Měšťák.
1: Komedie 6 gramů kombinuje svérázný humor a morální hranice, které jsou lidé ochotni překračovat. Režisér Miroslav Ondruš snímek natáčel na gymnáziu v Litomyšli a potkávají se v něm výrazné herecké osobnosti jako Ondřej Vetký, Jiří Mádl, David Novotný, Martin Pechlát nebo Lenka Vlasáková.
0: A my se půjdeme podívat za aktuální dopravou. Tomáš Kolmistr nás provede pražskými silnicemi, které tady mají zdržení třeba až 20 minut.
7: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, tam je právě zdržení 20 minut. V ulici k Barandovu směrem k okruhu se srazila dvě osobní auta u sjezdu.

0: Kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, tam je omezení, celé to na zhruba 20 minut. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: S vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Teď, kdy je 16 hodin, tedy skoro 16 hodin a skoro už čte zprávy také Mirek Kasan, který si právě nasadil sluchátka. Vítej.
1: Díky, Oldo, dobré odpoledne. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze nemocnice na Bulovce. Dvojanových sadů v Praze 1 vrátili restaurátoři po 35 letech sochu svatého Jana Nepomuckého. Ukrajinské letadlo, u kterého v Lipsku našli dron s náloží, bylo podle německých médií naložené municí. A bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle může zapršet a naměříme až 31 stupňů. Zítra se o 2 stupně ochladí a bude slunečno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici na Bulovce padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Českému rozhlasu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Žalobce Matula dodal, že uzavřel taky 3 dohody o vině a trestu.
3: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod a vině a trestu, které jsem zavřel s jednou fyzickou a 2 právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
1: Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016 na výměnu zdravotnického zařízení. Mezi obžalovanými jsou podle dřívějších informací serveru Seznam zprávy například bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Lidé spojovaní s kauzou už podle mluvčí na Bulovce nepůsobí a případ její současný provoz neovlivňuje. Po pravomocném rozhodnutí soudu ale vedení nemocnice zváží další kroky. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně se vrátila opravená barokní socha svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera instalovali na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let. Pokračuje nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnova.
4: Návrat zrestaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem.
1: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba se na této úrovni drží od června. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Ukrajinské letadlo Antonov, u kterého na letišti v německém Lipsku našli v noci na středu dron s výbušninou, bylo naložené vojenskou municí. S odvoláním na své zdroje to uvádějí veřejnoprávní rozhlasy NDR a VDR i list Süddeutsche Zeitung. Úřady tuto informaci dosud nepotvrdili. Německá policie mezitím dál pátrá po zatím neznámém objektu, se kterým se nad letištěm srazilo nákladní letadlo společnosti DHL. Zřejmě šlo taky o dron. Letiště Lipsko-Halle slouží od začátku ruské invaze jako dopravní uzel pro ukrajinské aerolinky Antonov Airlines. Jejich letadla přepravují nadrozměrný náklad pro Severoatlantickou alianci. Tenista Jakub Menšík zahájil turnaj Masters v Montrealu vítězstvím 6-3, 3-6 a 6-3 nad Britem Jacobem Fernlym a postoupil tak do dalšího kola. Barbora Krejčíková a Linda Nosková naopak vypadly z turnaje v Torontu. Nedávná vítězka Wimbledonu Nosková podlehla Američance Katie McNallyové 0-2 na sety. Stejným rozdílem prohrála Krejčíková s Ruskou Ludmilou Samsonovovou. Odpoledne bude v Praze oblačno až skoro zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 31 stupňů Celsia. Zítra má být jasno nebo polojasno a naměříme nejvýš 27 až 29 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne i všem řidičům, kteří nás teď sledují za volantem, kde si dát pozor, kde se zdržíte dokonce 45 minut, což je neuvěřitelné. Tak to ví Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Na městském okruhu ze Zlíchova směrem na Troju stále trvají velké komplikace v tunelech. V Mrázovce na konci tunelu stojí osobní auto v odbočovacím pruhu, v Blance za sjezdem na Dejvice stojí také osobní auto v pravém pruhu a na výjezdu na Troju také překáží osobní auto po nehodě. Kolony se táhnou už z jižní spojky od sjezdu na Krč a celé je to na zhruba 45 minut. Před omezením ve Kbelské se sune fronta Cínoveckou už D8 od 3. kilometru, navíc v Cínovecké stojí porouchané nákladní auto a blok je pravý pruh, v opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na výjezdu z Prahy po Strakonické se zastavuje u sjezdu na Lipence, kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, tam je omezení, celé je to na bezmála půl hodiny. A ve Strakonické ještě za Barandovským mostem je teď čerstvá nehoda, za Zlíchovským tunelem blokují prostřední pruh. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 16 hodin a 5 minut. No a my pro vás budeme mít takové hudební veličiny jako Taylor Swift. Kateřinu Marii Tichou.
7: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
0: A společně přijdou i sem Fendra Olivera Dean. Ať si užíváte tenhle nádherný letní den.
5: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 16 hodin a 15 minut. A my vás pozveme do botanické zahrady v Praze, protože teď v létě je opravdu nádherná. Nejen na výstavě Rostlinná Odyssea, ale můžete přijít i do stále měnících se venkovních prostor, ale hlavně na letní program na Vinici svaté Kláry. Mimochodem příští týden patronka téhleté vinice, konkrétně ve středu 12. srpna, bude slavit svůj svátek. No a s tím jsou tedy připravené i piknikové oslavy a degustace vín. Takže ochutnávat nebo vychutnávat si přírodní krásy Prahy můžete i prostřednictvím chuťových buněk. Pokud vás zajímá víc informací, určitě najdete na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Podívejte se tam.
1: V Lobkovickém paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné kanaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století. Loďky na Temži, slavnostní průvod i drobné detaily obrazu tak doslova ožívají před očima návštěvníků. Praha je nej. Rádio
0: Praha. A Tomáš Kolmistr nám řekne, co je v dopravě nového, kde si dát pozor a kde opravdu postojíte.
2: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krče. Kolona se táhne přes Barandovský most a Dobřískou až před Prázovku. Tam stále překáží osobní auto v odbočovacím pruhu, celé je to na zhruba 3/4 hodiny. V Blance směrem Troje stále překáží osobní auto po nehodě ve výjezdu na Trojský most, kolem se projíždí velmi pomalu. Před omezením ve Kbelské se sune fronta Cínoveckou už zde osmičky od 2. kilometru. Navíc v Cínovecké stojí porouchané nákladní auto a blokuje pravý pruh. V opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu okruhu. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silnějším provozem za Lohkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelů, postojíte i před nimi. V opačném směru tedy na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Kamiony se táhnou už od 5. kilometru. A ve Strakonické směrem z centra se zastavuje u sjezdu na Lipence. Kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, celé je to na bezmála půl hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Hity, doprava, informace a také zprávy Rádia Praha právě teď v 16.30 s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Také noc na dnešek byla v Česku tropická. V pražském Klementýnu teplota neklesla pod 26 stupňů Celsia. Teploty nad 20 stupňů naměřily i desítky meteorologických stanic na Moravě a ve Slezsku, třeba v Třinci nebo Hošťálkově. Ve východní části republiky i dnes platí výstraha před vysokými teplotami, které překročí 32 stupňů a trvá tak varování před zátěží pro organismus. Demolice vyhořelé budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu v centru Zlína dnes nezačne. Oznámení o zahájení demoličních prací totiž zatím nebylo doručeno všem vlastníkům sousedních pozemků. Jakmile budou splněné všechny zákonné podmínky, začne demoliční firma torzo budovy rozebírat. Má k tomu připravený 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Podklady pro zápis bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina, budou v ní odborníci na investice z odboru kultury i Národního památkového ústavu. Zápisem Ještědu na seznam UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Proces může trvat i několik let. Německý soud poslal na doživotí do vězení 25-letého Afgánce, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace. Útok nepřežila žena a její dvouletá dcera, zraněných bylo 40. Soud zároveň vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou. To v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku časopisu Forbes už třetí rok v řadě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil tradiční žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je 8 hokejistů, které doplňují fotbalisté Patrik Šik a Tomáš Souček. Po zbytek odpoledne bude v Praze oblačno až skoro zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 31 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 29 stupňů a má být jasno nebo polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pěkné odpoledne i všem řidičům. Je tady Tomáš Kolmistr, aby nás varoval před dlouhými kolonami.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole podél osmičce z Ústí nad Labem se zastavuje za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 3. kilometru kolona pokračuje přes Cínoveckou až k omezení Vekbelské. V Novopatské směrem do Letňana se popojíždí od sjezdu z okruhu Kekbelské. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavíte u sjezdu na Krč. Kolona pokračuje přes Barandovský most a Dobřískou před Mrázovku. Tam se před malou chvilkou podařilo odklidit osobní auto v odbočovacím pruhu, celé je to stále ale na 45 minut. V Blance směrem na Troju stále překáží osobní auto po nehodě na výjezdu na Trojský most. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silnějším provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem, regulují proto vjezdy do tunelu, postojíte i před nimi. V opačném směru tedy na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. A ve Strakonické směrem z centra se zastavuje u sjezdu na Lipence, kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem a zdržení bezmála půl hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Jazykovědkyně a psycholingvistka Kateřina Chládková zkoumá přirozené učení mateřského jazyka a jazykovědu studovala i v Amsterdamu. Jak se jednoduše naučit další řeč, jak vnímají mateřský jazyk novorozenci a proč bilingvní děti nemají problém s učením několika jazyků současně. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 16 hodin 35 minut, už za chviličku Sombra nebo Kelly Clarkson a také Jirka Štefl, ten přinese pražské tipy za 10 minut.

0: Nejvíc hitů v digitálu a také na FM, s vámi je Rádio Praha v 16.45 a pro nás je to čas pražských typů Jirky Štefla.
1: V Praze se otevírá jedna z největších putovních výstav věnovaná Harrymu Potterovi. Nechte se vtáhnout do světa čar a kouzel a vyzkoušejte si některé z magických aktivit. Na výstavišti v Letňanech je připravena trasa, na které si můžete zblízka prohlédnout autentické rekvizity a originální kostýmy. Celá výstava je taky doplněna o interaktivní technologie. Výstava nabízí setkání s vrbou Mlátičkou, Moskomory nebo se svým vlastním patronem. Tenhle zážitek nabízí výstaviště v Letňanech. A zpěvák Marek Ztracený si postavil improvizovaný stadion na Letenské pláni. Vystoupí tam v pátek večer. Těšit se můžete na jeho nejznámější hity, ale taky na show, kterou se svým týmem připravoval dlouhé měsíce. Koncert Marka Ztraceného na Letné bude v pátek od 20 hodin. Před začátkem koncertu bude v provozu mimořádná tramvajová linka 44 a po skončení koncertu bude posílené metro. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: S Tomášem Kolmistrem se teď podíváme na jižní spojku do tunelu Blanka nebo na okruh.
2: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krče. Kolona se táhne přes Barandovský most až do Dobřízké před Mrázovku. Tam už se podařilo odklidit nepojízdné auto. Celé je to na asi půl hodiny. Plná je také Radlická už od Valtrovky. V Blance směrem na Troju stále překáží osobní auto po nehodě ve výjezdu na Trojský most. Na místo právě dorazila odtahová služba. V Novopatské směrem do Letňána se popojíždí od sjezdu z okruhu Kekbelské. Na příjezdu do metropole po D8 z Ústí nad Labem se zastavuje za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na druhém kilometru, kolona pokračuje přes Cínoveckou až k omezení Vekbelské. Na okruhu směrem na letiště stále trvá velmi silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů, postojíte nárazově před nimi. Ve směru na D1 se táhne fronta za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem, tam je to na zhruba půl hodiny. A ve Strakonické směrem z centra opatrně za odbočkou na Lipence, dojíždí se tam do kolony, ta pokračuje až k omezení u sjezdu na Lipence. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: 17. hodina je tady, další dnešní zprávy a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, vítej, hezké odpoledne.
1: A když je 17, tak je tu Petr Zajíček. Ahoj Petře, dobré odpoledne všem. Pražské vodovody a kanalizace obnovily dodávku vody na Praze 6, zatím není pitná. Kriminalisté dopadli podezřelého z 15 let staré vraždy v Praze. Zásadní byly stopy DNA. Německo by mohlo pozastavit kvůli suchu nedělní zákaz jízdy kamionů. A zítra má být jasno nebo polojasno s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidem v Praze 6 znovu teče voda. Pražské vodovody a kanalizace opravili závadu na potrubí a obnovili dodávky. Od úterý bylo kvůli havárii bez vody zpočátku 21 tisíc lidí, během včerejška ještě asi 5,5 tisíce. Mluvčí PVK Tomáš Prázek ale upozorňuje, že lidé zatím nemají vodu pít. Mohou se jí sprchovat nebo s ní splachovat. V ulicích proto dál zůstávají cisterny s pitnou vodou. Mapa s jejich rozmístěním je na webu Pražské vodovodů a kanalizací. Pražští kriminalisté dopadli 53-letého muže, podezřelého z 15 let staré vraždy. Významně jim k tomu pomohly vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli jejich schodu při vyšetřování jiného trestného činu, nebezpečného vyhrožování. Podezřelý je ve vazbě. V případě prokázání viny mu hrozí až 20 let za mřížemi nebo výjimečný trest. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
3: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
1: Do kin dnes míří nová česká komedie režiséra Miroslava Ondruše 6 gramů. Spor o pytlíček s bílým práškem zamotá hlavu hercům Ondřeji Vetchému, Davidu Novotnému, Martinu Pechlátovi i Jiřímu Mádlovi.
4: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím?
5: Divadelní herec, městský policista, finanční poradce a realitní makléř. Čtyři muži, kteří by se jinak nikdy nesetkali. Jenže jedna věc je spojuje, všichni mají syny na lyžáku. A jeden z nich si tam sebou přivezl sáček s podezřelým obsahem. Ředitelka školy v podání Lenky Vlasákové to nemůže nechat bez následků.
6: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
5: Setkání ve školní tělocvičně odstartuje střed odlišných rodičovských světů. Na povrch se dostanou předsudky i pokrytectví. Nechybí ostrý humor ani divákovi povědomé situace.
6: Běžte za dveře a tam o svém chování přemýšlejte. Pak se vraťte.
5: Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Německo by mohlo kvůli nízkým hladinám řek dočasně umožnit jízdy kamionů v neděli a o svátcích, informoval o tom tamní ministr dopravy Steffen Bilger. Rýn a Dunaj se potýkají s nedostatkem vody, který komplikuje přepravu zboží, což může mít dopad na růst německého hospodářství. Cílem pozastavení zákazu jízd kamionů o nedělích a svátcích je umožnit dopravu části lodního nákladu po silnicích. Další část by mohly transportovat nákladní vlaky. Ministr dopravy Bilger o tom teď jedná s jednotlivými spolkovými zeměmi. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí dnes v 19 hodin na svém stadionu k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. V souboji s Bešiktašem Istanbul budou v roli outsidera. Pro tým to ale podle kapitána Vladimíra Daridy bude velká výzva.
7: Samozřejmě všichni v klubu se na ten zápas těší, protože to bude velký zápas ve vyprodaný stadion. My se na ten zápas chystáme, co nejvíc můžeme a doufáme, že budeme pokračovat v tom, jak se nám proti evropským klubům poslední zápasy daří. A samozřejmě to bude těžké, ale já věřím, že máme sílu.
1: Už v 18 hodin začne utkání Jablonce ve třetím předkole konferenční ligy proti RFS Riga. Oba pohárové zápasy českých klubů nabídne radiožurnál Sport v přímém přenosu. Večer a v noci bude v Praze oblačno, ve druhé polovině noci bude oblačnosti ubývat, ochladí se na 18 až 16 stupňů Celsia. Zítra má být jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů. Vát bude slabý, během dne místy mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích po 17. hodině, to už nám prozradí Tomáš Kolmistr.
8: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč. Kolona se táhne přes Barandovský most až do Dobřízké před Prázovkou. Celé je to na zhruba 20 minut. Plná je také Radlická a to už od Valtrovky. Na okruhu směrem na letiště stále trvá velmi silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, postojíte proto nárazově také před nimi. Ve směru na D1 se táhne fronta za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Tam je to zhruba na půl hodiny. Před omezením ve Kbelské počítejte s kolonami, ve směru do Letňán postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu, ve směru do Hloubětina se sune fronta přes Cínoveckou z konce D8 od sjezdu na Zdiby. A ve Strakonické směrem z centra opatrně za odbočkou na Lipence, dojíždí se tam do kolony, ta pokračuje až do omezení u sjezdu na Jíloviště, zdržení je asi 20 minut. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po páté odpolední tady budou Kygo, Khalid a Griffin. Z Německa pocházející Kamarád. A třeba Rigard a Years and Years. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezké 6. srpnové odpoledne.

0: Tak tolik Ariem na Rádiu Praha. Teď opět připomínám naše hlasování na Facebooku Rádia Praha do pořadu Vinyl. A je to tentokrát opravdu velká bitva. Mezi sebou soupeří o vaše hlasy album Genesis z roku 1983 a album Queenu The Works z roku 1984, takže prakticky ze stejné doby mezi těmi alby je něco kolem půl roku rozdílu odtud, kdy vyšly. Každopádně ten souboj je opravdu zajímavý a je dobré ho sledovat, protože zatímco když v úterý začalo hlasování, tak lehce vedli Genesis, tak včera už vedli jenom o jeden hlas a dneska už vedou o pár hlasů Queeni. Takže opravdu je to každý den jiné a jsem sám zvědav, jak to nakonec dopadne, protože toho času na hlasování ještě dost přes celý víkend, jako vždy až do pondělní 12. hodiny. Tak kdo nakonec vyhraje, kdo bude mít nakonec o pár bodů a hlasů tedy víc od vás? Budou to Genesis nebo Queeni? Bude to ještě zajímavý souboj, tak určitě zahlasujte. Buď album The Works, kde jsou hity jako Radio Gaga, I Want to Break Free a další, anebo Genesis, kde jsou zase takové věci jako Mama nebo That's All. A teď opět dopravní informace a tady už má aktualizaci Tomáš Kolmistr.
1: Dneska odpoledne na jižní spojce směrem na Smíchov se pomalu rozjíždí kolona od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovkou, celé je to na zhruba 20 minut. Před omezením ve Kbelské počítejte s kolonami, ve směru do Letňan postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu, ve směru do Hloubětina se sune fronta přes Cínoveckou z konce D8 už od sjezdu na Zdiby. Ve Strakonické směrem z centra se dojíždí do kolony za sjezdem na Lipence, ta pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, zdržení je bezmála půl hodiny. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Lohkov k Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují vjezdy do tunelu, nárazově se proto zastavuje i před nimi. Ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje až na 19. kilometr, tam je to zhruba na 25 minut. A na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkovém mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Jsou tady krátké zprávy a s nimi Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Česká národní banka zhoršila výhled vývoje ekonomiky. Podle nové prognózy vzroste hrubý domácí produkt za celý rok o 2,2%. Minulá prognóza z května očekávala růst o 2,5%. Průměrná inflace za letošní rok bude činit 2%. Z dětí, které se od ledna 2023 do letošního června zranily při jízdě na kole, nemělo skoro každé druhé ochrannou přilbu. Vyplývá to z výsledků analýzy oddělení BESIP Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, o které dnes BESIP informoval. Konkrétně nemělo přilbu 45,3% zraněných dětí. U elektrokol, koloběžek a elektrokoloběžek činil tento podíl dokonce přes 60%. V hranické propasti na Přerovsku se utopil jeskynní potápěč. Stalo se to včera při průzkumném ponoru. Jeho tělo našli v hloubce 185 metrů. Muž, hasič z Kladna, se účastnil mezinárodního projektu. Hranická propast je s hloubkou až 520 metrů nejhlubší zatopenou propastí na světě. Na případ upozornil server novinky.cz. Maroko vyšetřuje asi stovku lidí kvůli migrační vlně ve španělské exklávě Ceuta. Úřady je obvinují v souvislosti s organizováním nepovoleného přechodu hranic, násilím a poškozováním veřejného majetku. Uvedla to Marocká asociace pro lidská práva. Do Ceuty na severním pobřeží Afriky se podle španělské vlády minulý týden ilegálně dostalo přes 70 tisíc migrantů. Drtivá většina už se vrátila zpátky. Česká smíšená štafeta vybojovala stříbro v běhu na 4x400 metrů na atletickém mistrovství světa juniorů v americkém Eugene. Sestava ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy. K úspěchu pomohla nejrychlejším úsekem ze všech finalistek finishmenka Linda Bodková. V Praze bude večer a v noci oblačno, ve druhé polovině noci bude oblačnosti ubývat, ochladí se na 18 až 16 stupňů Celsia. Zítra má být jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty vystoupí k 27 až 29 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Před omezením ve Kbelské počítejte s kolonami. Směrem do Letňan se sune fronta v Novopatské po celé délce, v opačném směru se popojíždí v Cínovecké z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od sjezdu na Krč přes Baranovský most až do Dobříské, celé je to na zhruba půl hodiny. Ve Strakonické směrem z centra se dojíždí do kolony za sjezdem na Lipence, ta pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, zdržení je bezmála půl hodiny. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Lohkov v Kořechu mezi 15. a 19. kilometrem, regulují vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavuje před nimi. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje až na 19. kilometr, tam je to na zhruba 25 minut a silný provoz je také na spojkách obousměrně před Průmyslovou od Běchovic i od Lanového mostu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Bez zpravodajství se neobejde de facto žádná ze stanic Českého rozhlasu. Pravidelné zprávy dvakrát denně začal Radiožurnál vysílat přesně před 100 lety. Připomeneme to v dalším díle našeho týdenního seriálu Rozhlasové stovky. Už za chvíli.

0: domova ciziny, z divadel i o počasí. Taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Před 100 lety se zprávy z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně, kromě večera také v poledne.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
3: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
2: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
3: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 15:45. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
5: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
2: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat, a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
5: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
6: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1935. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
2: Gro zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
7: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
5: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojjazyčné.
8: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
2: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1920 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
9: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
2: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
9: Ty zprávy chodily z ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
10: Soudruh má Marka Dáfí, se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
2: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A po 15 minutách jsou tady pražské dopravní informace a Tomáš Kolmistra.
11: Hezké odpoledne. Před omezením Vekbelské počítejte s kolonami. Směrem do Letňana se sune fronta v Novopatské. Po celé délce v opačném směru se popojíždí v Cínovecké z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Strakonické. Tam stojí nepojízdné osobní auto a blokuje prostřední pruh. Ve Strakonické směrem z centra se dojíždí do kolony za sjezdem na Lipence. Ta pokračuje až ke sjezdu na Jiloviště. Zdržení je bezmála půl hodiny. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí pojíždí od sjezdu na Lochkov k Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje až na 19. kilometr, tam je to zhruba na 20 minut. Silný provoz je na spojkách obousměrně před Průmyslovou, od Běchovic i od Lanového mostu a plná zůstává magistrála, a to hlavně ve Vlzonově už z Legerovy směrem do Holešovic přes Florence až k Hlávkově mostu a v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Ižel číslo 1. Eva Farná 2. Kateřina Marie Tichá 3. A 12 dalších top hitů. To je čárt Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
12: na praha.rozhlas.cz.
4: Další kolo zase v neděli po 9.

0: Frankie Gusto Hollywood 80, velký hit, balada The Power of Love. Někomu se určitě také namane film, velký, velmi velký hit 80, Vít Olmer, Bonnie a Clyde samozřejmě a muzika od Frankie Gusto Hollywood. 18. hodina zprávy, Mirek Kasan ve studiu, hezký podvečer.
1: Já se namanul, hezký podvečer. Do nové základní školy Zelené město na Pražském Jarově nastoupí první žáci už letos v září. Některé zastávky MHD v Řepích budou mít nové přístřešky. Celkem jich dělníci po celé Praze vymění zhruba 100. Ukrajinské letadlo v Lipsku, u kterého našli dron s náloží, bylo podle německých médií naložené vojenskou municí. A zítřek bude slunečný s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci dokončují novou základní školu ve čtvrti Zelené město na Jarově. Od letošního září by tam mělo začít chodit asi 200 prvňáčků. Otevřít tam chce radnice Prahy 9 taky jednu třídu mateřské školy. Odhadované náklady jsou 120 milionů korun. Výstavba začala na konci loňského roku. Pokračuje vedoucí projektu Martin Jirota.
3: Probíhalo to trošku prefabrikovaně, příprava byla ocelová konstrukce, kterou nám dělal subdodavatel, tady se to jenom smontovalo, to pláštění a vnitřní příčky, to je všechno suchá výstavba, včetně podlah.
1: Dělníci v pražských Řepích vyměňují přístřešky na některých zastávkách hromadné dopravy. Celkem by jich měli do konce roku po celé Praze nahradit 100. Mobiliář přebarví na antracitovou barvu. Přístřešky budou mít nová skla nebo antikorozní nátěr. A například ve Slanské ulici technici předělají i okolí zastávky, uvedl místostarosta městské části Martin Benkovič z Hnutí ANO.
4: Nové přístřešky budou v nejbližší době instalovány například na zastávkách Škola Řepy, Ke Kamence nebo Slánská. Připravujeme rovněž kompletní revitalizaci zastávky Šedivého, která dostane nový bezbariérový povrch.
1: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady. Pokračuje guvernér centrální banky Aleš Michl.
5: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice tak zůstal přiměřený.
1: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Jedno z letadel Antonov na runway letiště v Lipsku bylo podle německých veřejnoprávních médií naplněné vojenskou municí. Ostraha letiště v noci na středu našla v jeho blízkosti dron s výbušninou. Letiště kvůli tomu přerušilo provoz. Policie stále pátrá také po zatím neznámém objektu, se kterým se nad Lipským letištěm srazilo jiné letadlo.
6: Náklad munice v ukrajinském letadle dorazil krátce před incidentem z Francie a zřejmě ho čekal další transport. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt nevyloučil hybridní útok na letiště. Výbušninu kriminalisté označili za vysoce kvalitní a vojenského původu. Roznětka byla podle německých veřejnoprávních médií vadná. Na případ reaguje i pražské letiště. Jeho mluvčí Denisa Hejtmánková Českému rozhlasu potvrdila, že společně s bezpečnostními složkami incident v Lipsku vyhodnocují. Západní tajné služby z něj podezírají Rusko. Moskva se k tomu nevyjádřila. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Fotbalista Liberce Vasil Kušej dostal za vyloučení v utkání šance ligy proti Teplicím trest na 2 zápasy. Další hráč Severočechů Petr Hodouš si nezahraje v jednom soutěžním duelu. Po dnešním jednání o tom informovala disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Večer a v noci bude v Praze oblačno, ve druhé polovině noci bude oblačnosti ubývat. Postupně se ochladí na 18 až 16 stupňů Celsia. Zítra má být jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty vystoupí k 27 až 29 stupňům. Povane slabý, během dne místy mírný vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Tomáš Kolmistr.
8: Hezký podvečer. Před omezením Vekbalské se sunou kolony směrem do Hloubětína. Tam postojíte v Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Ve směru do Letňána se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u McDonaldu. Kolona pokračuje za Barandovský most do Strakonické. Tam stojí porouchané osobní auto v prostředním pruhu. V Dobříské směrem z centra se srazila dodávka a osobní auto v levém pruhu za tunelem Mrázovka. Před malou chvilkou se ale podařilo odklidit do připojovacího pruhu. Ten je tak výrazně zkrácený. Ve Strakonické z centra se vleče kolona od sjezdu na Lipence ke sjezdu na Jiloviště. Tam se popojíždí pouze pravým pruhem, zdržení asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavuje. Je to kvůli silnému provozu za Lachkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. A na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic od Muzea k omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražský update. Pražští hasiči.
1: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: Praze nepojede o víkendu metro.
1: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu vás pozveme na novou výstavu do Letňan, která se týká světa Harryho Pottera. Připomeneme, jak v horkých dnech nejlépe ulevit našim čtyřnohým kamarádům a už za chvíli uslyšíte příběh seniorky, který souvisí s přechodem na takzvanou superdávku. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
7: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský
1: update. Od 10. srpna by měly lidem začít na účty přicházet od úřadu práce superdávky, tedy nová podpora, která nahradila 4 dosavadní dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Žadatelů, kterým ministerstvo práce nárok na superdávku přiznalo, bylo na konci července zhruba 304 tisíc. Většina z nich už dřív některou podporu pobírala. Spousta lidí ale také o své příspěvky kvůli novým podmínkám přišla, například část seniorů.
2: Od minulého roku jsem využívala původní příspěvek na bydlení. Od ledna roku 2026 pobírám důchod a přechodem na superdávku mi klesl příspěvek o 6 tisíc korun.
3: Říká seniorka z Prahy, která si nepřála být jmenována. Kvůli snížení příspěvku si našla k penzi přivýdělek a poté, co státu doložila příjmy, může o superdávku přijít úplně. Podle předsedkyně rady seniorů Lenky Desatové ztratila nárok na superdávku asi třetina klientů této organizace, kteří ho dřív čerpali, a dalším o tisíce korun klesl.
4: V podstatě ani úřednice, které se příspěvkem na bydlení zabývaly, tak to neuměli dopředu odhadnout. Když koukali do těch dokumentů, se kterými klient přišel, tak říkali, že zcela jistě se do toho vejde, že ty požadavky splňuje, a potom jim ze systému vypadlo zamítnutí.
3: Podle Desatové se totiž u superdávky zpřísnil výpočet nároku na základě ceny energií, vodného a stočného a podobně. Zpřísnění dopadlo třeba i na rodiny s dětmi. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni totiž nově nárok na příspěvek na dítě získají ti, kdo pracují nebo si zaměstnání hledají, a stačí, když to nesplní jen jeden z nich.
5: A ten člověk například bude sankčně vyřazený z evidence úřadu práce, tak se vlastně jakoby penalizuje celá ta domácnost a vaše děti přijdou o komponentu na dítě, což nedává žádný smysl, ty děti za to vůbec nemůžou.
3: Nižší příspěvek dostávají ale třeba i některé matky samoživitelky. Neziskové organizace taky upozorňují, že řada lidí měla problém s podáním žádosti o superdávku a úřady práce kvůli tomu byly přetížené. Podle ministerstva práce zhruba polovině domácností, které už dřív podporu pobíraly, klesne příspěvek nejmíň o 500 korun. Zároveň ale od října budou platit změny, které by měly okruh žadatelů rozšířit. Například mezi zranitelné domácnosti budou patřit i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, říká mluvčí ministerstva Jakub Slaví.
6: A nově budou normativy na bydlení stanoveny podle 77 okresů namísto dosavadních 3 kategorií. Také se od 1. října 2026 navyšuje u některých skupin životní minimum. Tyto změny se promítnou při pravidelném přehodnocení nároku na dávku.
3: Změna podmínek u příspěvku na bydlení by podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni mohla částečně pomoci. Stále ale zůstanou mimo příspěvek někteří lidé, zejména z menších obcí. Neziskové organizace i přesto vyzývají, aby se lidé obrátili na jejich poradny, pokud jim například úřady žádost zamítly. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A pohled na pražskou dopravu nám opět zprostředkuje Tomáš Kolmistr.
7: Hezký podvečer. Před omezením Vekbelské se sunou kolony. Směrem do Hloubětina postojíte v Cínovecké už od konce D8 od sjezdu na Zdiby. Ve směru do Letňana se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u McDonaldu. Kolona pokračuje za Barandovský most do Strakonické. Tam už se podařilo odkledit osobní auto s poruchou do buspruhu. Kolona se tak bude pomalu dávat do pohybu. Ve Strakonické z centra se vleče kolona od sjezdu na Lipence ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí pouze pravým pruhem s držení asi 20 minut. Plná je Radlická, a to od Valtravky k Mrázovce. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavuje. Je to kvůli silnému provozu za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. V opačném směru, tedy na D1, se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, a na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic od muzea k omezení na Hlávkově mostě, a v opačném směru se jede pomalu od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Venku je vedro, vy ale potřebujete venčit svého psa. Víte, jak se o něj nejlépe v tropických teplotách postarat? Psi regulují teplotu jinak než lidé, především dechem a také packami. Podle veterinářů existuje několik zásad, které je třeba dodržovat. Například se psem chodit ven jenom velmi brzo ráno nebo třeba večer. A i doma ho ochlazovat.
2: V pražských Vršovicích do Heroldových sadů chodí venčit svoje psy Jakub a Timea.
3: Já mám anglického chrta.
4: A já mám francouzského buldočka.
2: Jak se jmenujou?
4: Jmenuji se já, je to dvouletá Fenka.
3: Já mám 10-ročnou Fenu Roxy.
2: Teď je po 8 večer, už zapadá slunce, už je trošku větší chlad, přes den bylo ale přes 35 stupňů, tak berete ohled na to, když s nima chodíte ven, je venčit?
3: Určitě musím povedat, že my ještě máme také plemena, kde se ty psi velmi ľahko prehrievají, takže my například takto se z nimi, keď chodíme, tak chodíme naozaj len vycikať a domov ráno, večer.
2: Rychlá procházka na pár minut.
3: Ano, velmi rychlá.
4: A hlavně se vyhýbáme i chodníkům, bydlí jsou úplně rozpálený, takže snažíme se chodit na trávu a rychle domů. No.
2: Podle komory veterinárních lékařů je třeba psy ochlazovat i doma, nechávat je třeba ležet na studené dlažbě. A myslí na to i Timea s Jakubem.
3: A i napřík tomu, že máme celkom chladný byt, musím poklopat. Máme aj chladěcu podložku, dáme ju do mraziaku, využíváme aj ľad do misky.
2: Jako chladicí podložka podle veterinářů může posloužit i namočený ručník. Dříve se podle prezidentky komory veterinárních lékařů Petry Šinové rychle chlazení třeba studenou sprchou nedoporučovalo, nové průzkumy ho ale nezavrhují.
5: Dřív se říkalo pomaličku, jenom tlapky. Dneska už nejnovější výzkumy ukazují, že zvířata, která netrpí nějakými onemocněními, například kardiovaskulárními problémy, tak můžeme polít chladnou vodou, klidně celé tělo.
2: Kromě studené podložky Timea s Jakubem přišli ještě na další vychytávku.
4: Teď jsme zjistili, že mražený banán je úplně game changer. Je to taká psí zmrzlina, takže to můj buldoček miluje úplně.
2: Dostává banány.
4: Dostává zmrzlinu.
2: Kdyby se ale psa ochladit nedařilo a jeho stav se zhoršoval, třeba se nesklidnil dech, neklesla teplota a pes byl dál apatický, je podle veterinářky Šinové třeba okamžitě vyrazit na veterinu. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: si, že t'aime.
1: A v rámci pražského updateu pro vás máme souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Mirek Kasan.
2: Hezký podvečer. Pražští policisté vyzvali návštěvníky zítřejšího koncertu Marka Ztraceného na Letné, aby do centra nejezdili auty, ale nechali je na okraji města na P+R parkovištích. Dnes to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Pražský dopravní podnik posílí provoz tramvají i metra. Zavede taky speciální tramvajovou linku 44, která bude jezdit ze zastávky Sparta ke stanicím metra Nádraží Holešovice a Vltavská. Odvolání v případu pražského psychiatra Jana Cimického, kterému obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení za 4 případy sexuálního útoku a 35 případů vydírání, projedná městský soud v Praze v polovině září. Vyplývá to z justiční databáze. 78letý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá. Kriminalisté dopadli díky shodě vzorku DNA člověka, kterého podezírají z vraždy muže, spáchané před 15 lety v Praze. Podezřelého zadrželi ve Středočeském kraji. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem uhrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. K činu se nepřiznal. Soud ho poslal do vazby. Policie o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Od sobotních 12 hodin do nedělního poledne budou neprůjezdné tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Silničáři budou provádět pravidelnou údržbu a servis technologií. Zároveň opraví výtluky na Pražském okruhu v ukřížení s dálnicí D5. Doprava bude kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloněná přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce. O útočníka fotbalové Sparty Jana Kuchtu má podle webu Mečiky.pl zájem Legia Varšava. Českého reprezentanta by chtěli získat i další kluby z Polska, ale taky z Kataru a Turecka. Kouč Sparty Brian Priske naznačil Kuchtův odchod po úterní výhře 2-1 nad Lyonem v kvalifikačním utkání Ligy mistrů, ve kterém 29letý útočník nebyl ani na lavičce. V Praze má být zítra jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne místy mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
4: Hezký podvečer. Před omezením Vekbelské počítejte se zdržením. Ve směru do Letňána se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu, ve směru do Hloubětína se jede pomaleji v Cínovecké od konce D8 od sjezdu na Zdiby. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem, plná je také ulice k Barandovu. V opačném směru, tedy na D1, se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ve Strakonické směrem z centra se popojíždí od sjezdu na Lipence k omezení u sjezdu na Jiloviště, tam se projíždí pouze pravým pruhem s držení asi 20 minut. Na magistrále je plná ve Vilzonově směrem do Holešovic se popojíždí od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Bernarden, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek, 6. srpna. Všechno nejlepší Oldřiškám a tady je Petr Jungmann. Tisíc let existovala svatá říše římská. Formálně zanikla v roce 1806, to je přesně 220 let. Habsburg František II. Tehdy po porážce u Slavkova s Napoleonem v rámci Prešpurského míru se vzdal titulu římského císaře a místo toho začal používat titulu rakouského císaře. Praha byla hlavním městem svaté říše římské, která zabírala velkou část střední, západní a jižní Evropy celkem 108 let. První atomovou bombu svrhla americká armáda v roce 1945 na japonskou Hirošimu. První jaderná puma explozí okamžitě zabila 80 tisíc obyvatel města. Dalších 180 tisíc zemřelo na nemoci z ozáření. Proto si dnes připomínáme Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Dnes je den Hirošimy. Fenomén jménem internet se zrodil před 35 lety v roce 1991. Britský fyzik a počítačový odborník Tim Berners-Lee zprovoznil první webovou stránku světa Info.cz. Původně to měla být jen veřejná nástěnka pro vědce z CERNu. Zanedlouho tahle nástěnka pokryla celý svět. Před dvěma lety vpadla ukrajinská vojska do ruské Kurské oblasti, kde obsadila několik set kilometrů čtverečních. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších útoků Ukrajiny přes hranice Ruska. Objevitel penicilínu, nositel Nobelovy ceny Sir Alexander Fleming se narodil ve skotském Lochfieldu v roce 1881. Před 100 lety se v Bratislavě narodil archivář a historik, který se na výročí vzniku republiky v roce 1969 upálil ve svých 43 letech na nádvoří Vsetínského zámku Bohumil Peroutka. Kladenská hokejová legenda, dvojnásobný mistr světa 76 a 77, František Kaberle slaví 75. A já přeju hezký den.

0: Utkat se v kouzelnickém souboji, uvařit lektvar nebo se projít zapovězeným lesem. To vše a mnohem více budou mít ode dneška možnost zažít návštěvníci expozice o světě Harryho Pottera. Putovní projekt studia Warner Bros. Zamířil po New Yorku, Vídni a Paříži i do veletržního areálu pražských Letňan a ukáže, jak se tyto příběhy proměnily v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií. You're a wizard,
1: Harry. I'm a what?
2: Harry Potter a kámen mudrců, to byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk si mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů. When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses. Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. K vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les Kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
4: Hezký podvečer. Před omezením Pekbelské počítejte se zdržením. Ve směru do Letňana se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. Ve směru do Hloubětina se jede pomalej v Cínovecké od konce D8. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem, plné také ulice k Barandovu už od Kauflandu. Ve Strakonické směrem z centra se zastavíte za sjezdem na Lipence, až k omezení u sjezdu na Jíloviště je to na asi 15 minut, tam se projíždí pouze pravým pruhem. A na magistrále je plná Vilzonová, směrem do Holešovic se popojíždí od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
5: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queeni s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.
8: Když nemá konce cesta,

0: Podíváme se ještě na počasí. V noci bude oblačno a teploty už by měly klesnout pod 20 stupňů, a to na 18 až 16. Zítra nás čeká slunečný den, ale teploty opět nižší než v posledních dnech. Budou se pohybovat mezi 27 a 29 stupni.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: 19. hodina je tady a také další dnešní zprávy. Ve studiu opět kolega Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer přeji. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze nemocnice na Bulovce. Stát má odškodnit zakladatele Neografu Situ 35 miliony korun. Ministerstvo se odvolalo. Na výstavišti v pražských Letňanech se dnes otevírá výstava o Harrym Potterovi. A zítra má být jasno nebo polojasno s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici na Bulovce padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Českému rozhlasu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Žalobce Matula dodal, že uzavřel taky 3 dohody o vině a trestu.
3: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod o vině a trestu, které jsem uzavřel s jednou fyzickou a dvěma právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
1: Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016 na výměnu zdravotnického zařízení. Mezi obžalovanými jsou podle dřívějších informací serveru Seznam zprávy například bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Stát má podle nepravomocného rozsudku zaplatit podnikateli Vladimíru Sitovi bezmála 35 milionů korun za nezákonné trestní stíhání. Ministerstvo spravedlnosti to potvrdilo České tiskové kanceláři. S verdiktem ale nesouhlasí a odvolalo se. Případem se bude příští týden zabývat pražský městský soud. Vladimír Sita po státu požaduje celkem 200 milionů korun. Tvrdí, že o ně přišel kvůli zajištění akcí své někdejší papírny Neograf. Ministerstvo už mu dříve vyplatilo zhruba 1 400 000 za náklady na obhajobu, nemajetkovou újmu a nepřiměřenou délku řízení. Sita se svým synem čelili obžalobě kvůli údajnému tunelování Neografu. Oba tvrdili, že šlo o pomstu po upozornění na spornou zakázku pražského dopravního podniku. Soudy nakonec osvobodili jak oba Sity, tak všechny obžalované v takzvané jízdenkové kauze. V Praze dnes začíná výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Brothers zamířil po New Yorku, Vídni nebo Paříži do pražského veletržního areálu v Letňanech.
4: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
5: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: V italských Alpách dnes ráno zemřela dívka narozená v roce 2013 z České republiky. Během výpravy u masivu Latemar mezi Tridentskem a Jižním Tyrolskem uklouzla a zřítila se z výšky zhruba 90 metrů. Uvedla to televize Sky TG24. Dívka byla podle ní na túře s rodiči. Neštěstí se stalo ve výšce zhruba 2600 metrů poblíž horské chaty Torre Pisa. Fotbalisté Jablonce před hodinou úvodním domácím zápasem rozehráli třetí předkolo konferenční ligy proti RFS Riga. Po prvním poločase vedou Severočeši nad aktuálním lídrem lotyšské ligy 1-0. Večer a v noci bude v Praze oblačno, ve druhé polovině noci bude oblačnosti ubývat, ochladí se na 18 až 16 stupňů Celsia. Zítra má být jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni, vát bude slabý, během dne místy mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
6: Hezký večer. Před omezením ve Kbelské počítejte s kolonami. Směrem do Letňán se sune fronta v Novopatské od sjezdu z okruhu. Ve směru do Hloubětina postojíte v Cínovecké od sjezdu z okruhu, sjezdu na Březině Ves. Ve Strakonické směrem z centra se zastavuje za sjezdem na Lipence. Následná kolona pokračuje ke sjezdu na Jiloviště. Tam se popojíždí pouze pravým pruhem, zdržení je okolo čtvrt hodiny. A plná zůstává Vilznova směrem do Holešovic před Hlávkovým mostem a v opačném směru se sune fronta od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A tady už je hudební menu po 19. hodině. Felix Jen a Jasmine Thompson. Pak třeba Maroon 5. A budou tady Coldplay. A protože návod, jak sehnat lístek na Odysseu Christophera Nolana do IMAXu pro vás bohužel nemám, jak na to, tak aspoň za chvilku tady bude naše další pozvánka do kina. Je to totiž čtvrtek, 1. srpnový, a jako každý čtvrtek v roce tady jsou filmové premiéry, tak jednu z nich, pozvánku na ní už za chvilku od Štěpánky Duchkové. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Love me tonight. Tak to byla Alexia a návrat do devadesátek. Co kdyby největší letní radost dětí byla zároveň jejich největší hrozbou? Tak právě na této znepokojivé myšlence staví nový americký horor Zmrzlinář. Pozvánku do kina má Štěpánka Duvková.
1: V poklidném městečku Baleen Bay panuje horké léto. Děti si užívají prázdniny, rodiče řeší každodenní starosti. Vypadá to, že nic nemůže narušit ospalou atmosféru malého města. Až do chvíle, kdy přijíždí zmrzlinář.
2: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
1: Zmrzlinář rozdává úsměvy, jeho vůz hraje veselou melodii. Žádné dítě nedokáže odolat. Jenže sladké dobroty budou mít tentokrát děsivé následky.
3: Marcella! Marcella!
4: Back to your classrooms! What is going on here?
3: This isn't funny!
1: Po ochutnání zmrzliny se z dětí stávají nebezpeční zabijáci. Maloměstská pohoda se během chvíle mění v krvavý chaos. Hrstka těch, kteří zmrzlině odolali, se snaží přijít na to, kdo tajemný zmrzlinář je a proč si vybral právě jejich město. Režisér a scénárista krve žíznivé podívané Zmrzlinář je Eli Roth. Ten před 20 lety natočil horor Hostel a způsobil tak mezinárodní skandál, protože ze Slovenska udělal zaostalou zemi smučírnou turistů. Zmrzlináře ale označuje za svůj nejodvážnější a nejšílenější počin.
5: Praha žije filmy.
6: Praha žije filmy.
7: Somewhere in space.
8: Baví vás rok?
5: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
9: Rok je náš.
10: Rok je náš.
8: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
9: Rok je náš.
5: Jedině na Rádiu Praha.

Pojďme si připomenout, jaké nás čeká počasí v Praze a okolí v následujících hodinách. Tak v noci bude oblačno a teploty už by měly klesnout pod 20 stupňů po několika dnech, a to na 18 až 16 stupňů Celsia. No a zítra v pátek nás čeká slunečný den, ale teploty opět nižší, mezi 27 a 29 stupni.

0: Posloucháte Radio Praha a je čas na pravidelné metropolitní typy, které připravuje Jirka Štefl.
1: V Praze se otevírá jedna z největších putovních výstav věnovaná Harrymu Potterovi. Nechte se vtáhnout do světa čar a kouzel a vyzkoušejte si některé z magických aktivit. Na výstavišti v Letňanech je připravena trasa, na které si můžete zblízka prohlédnout autentické rekvizity a originální kostýmy. Celá výstava je taky doplněna o interaktivní technologie. Výstava nabízí setkání s vrbou Mlátičkou, Moskomory nebo se svým vlastním patronem. Tenhle zážitek nabízí výstaviště v Letňanech. A zpěvák Marek Ztracený si postavil improvizovaný stadion na Letenské pláni. Vystoupí tam v pátek večer. Těšit se můžete na jeho nejznámější hity, ale taky na show, kterou se svým týmem připravoval dlouhé měsíce. Koncert Marka Ztraceného na Letné bude v pátek od 20 hodin. Před začátkem koncertu bude v provozu mimořádná tramvajová linka 44 a po skončení koncertu bude posílené metro. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Tak to byla Lucie na Rádiu Praha. Je tady 20. hodina, další dnešní zprávy a Mirek Kasan je ve studiu. Hezký večer.
1: Hezký večer přeji. Pražské vodovody a kanalizace dnes obnovily dodávku vody na Praze 6, zatím ale není pitná ani po převaření. Dvoja nových sadů v Praze 1 se po 35 letech vrátila socha svatého Jana Nepomuckého. Itálii sužují velká vedra, nejvyšší stupeň varování dnes platí ve všech velkých městech. U nás už zítra naměříme nejvýš 29 stupňů a bude slunečno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražské vodovody a kanalizace opravily závadu na potrubí v Praze 6, kvůli které bylo bez vody od úterý do středy 21 tisíc lidí a od středy do dnešního dopoledne 5,5 tisíce lidí. Vodu do řadu začaly napouštět krátce před 10. hodinou, uvedl to mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Upozornil ale, že lidé zatím vodu nemají pít ani po převaření, mohou se jí sprchovat nebo s ní splachovat. V ulicích proto dál zůstávají cisterny s pitnou vodou. Mapa s jejich rozmístěním je na webu pražských vodovodů a kanalizací. Jakmile vodohospodáři budou mít výsledky rozboru, budou odběratele podle mluvčího Mrázka hned informovat. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně se vrátila opravená barokní socha svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera instalovali na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města Prahy. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let. Pokračuje nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnova.
3: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem.
1: Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou žloutenkou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování. V Itálii se dnes na nejvyšší stupeň varování před vedrem dostalo všech 27 velkých měst. Je to letos poprvé, informuje o tom agentura ANSA s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví. Vedra sužují zejména centrální a jižní Itálii a potrvají ještě nejméně 10 dnů. Na severu se ale objeví bouřky.
4: Nejvyšší červený stupeň značí potenciální zdravotní rizika pro celou populaci. Na hlavním nádraží v Neapoli a na trhu Afragola dnes teploty dosáhly rekordních 48 stupňů Celsia. Na obou místech k tomu přispěly velké zpevněné plochy a přímé slunce. Itálie se potýká už se čtvrtou vlnou veder letošního léta. Italští hasiči bojují s několika lesními požáry a vysoké teploty trápí i zemědělce. Například na Sardinii podle veřejnoprávní stanice RAI klesla produkce medu až o 70%. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Jablonce porazili v úvodním domácím utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. Severočechy poslal v 18. minutě do vedení Vachtang Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Matěj Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy. V úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy mezi fotbalisty Hradce Králové a Bešiktaše Istanbul platí po poločase bezbrankový stav 0-0. Večer a v noci bude v Praze oblačno. Ve druhé polovině noci bude oblačnosti ubývat. Ochladí se na 18 až 16 stupňů Celsia. Zítra má být jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty vystoupí k 27 až 29 stupňům. Povane slabý, během dne místy mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Ještě krátce z dopravy po 20. hodině, tak v Praze opatrně na jižní spojce, pokud jdete od Štěrboholské radiály za Průmyslovou, anebo si jíždíte z Průmyslové na jižní spojku směr Barandovský most, protože právě za tím křížením s Průmyslovou je tam nějaké nářadí na vozovce rozházené. Tak velký pozor v těchto místech, brzděte včas. A D1, tady to je v tomto případě z Brna do Prahy, brzdí provoz práce na mostě Šmejkalka na 24. kilometru, je tam zúžení do jednoho pruhu, takže kolona momentálně od 27. a je to na půl hodiny, směrem tedy na Prahu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A tady už je nabídka muziky po 20. hodině. Mike Posner a Alec Benjamin. We are Domi.

0: Od srpna můžete v oficiálním katalogu prací najít novou pozici, takzvaného peer pracovníka. Tím se ale nemůže stát každý. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem, kteří procházejí podobně těžkým obdobím. Podle zdravotnických odborů ale tento požadavek na práci nestačí.
1: Peeri můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Nařízení kritizuje ale třeba odborový svaz zdravotnictví, kterému vadí, že v něm nejsou jasné kvalifikační požadavky na pracovní pozici. Podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové by se tak peerem mohl stát každý, kdo má za sebou náročnou životní zkušenost.
2: To prostě nestačí. Je nutné, aby měl také nějaké vzdělání. To znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat.
1: S doplněním těchto požadavků Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá, říká náměstek ministra David Pospíšil.
3: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady, kurzy.
1: Co musí peer pracovník splňovat, si teď může určit sám zaměstnavatel. Tak to funguje třeba v psychiatrické nemocnici Bohnice, kde je největší nemocniční peer tým v Česku s aktuálně 17 lidmi. Ti musí mít základní kurz a být minimálně rok od překonání krizového období. Podle vedoucího oddělení peer aktivit nemocnice Jakuba Herzána poté uchazeči procházejí dvoukolovým výběrovým řízením.
4: V sérii prostě otázek zjišťujete, jak má nastavenou psychohygienu, jak má nastavený doléčování, jak má nastavený hranice, velmi dobře. Jestli je komunikativní, jestli vůbec je schopen vlastně předat a pomoct tím příběhem.
1: Ukotvení pracovní pozice oslovené nemocnice a centra vítají. Peer pracovníci budou podle náročnosti práce zároveň zařazeni do 6. až 10. platové třídy, což při současných tarifech odpovídá základnímu platu přibližně od 20 400 do 39 000 korun hrubého měsíčně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Walking in my shoes, depešáci. Máme 8:30 a teď už zabrousím na počátek 90., kdy v tehdejším Československu, bylo to vlastně taky v srpnu, jako máme teď srpen, vystoupili poprvé legendární Stouni. Byl to jejich první koncert vlastně tehdy za železnou oponou, i když nevím, jestli úplně první, a myslím si, že určitě, ale hlavně to byl tak zásadní koncert i v jejich kariéře, kdy poprvé udělali to, že zahráli zadarmo, respektive, že veškerý výtěžek z koncertu dali na dobročinné účely a pomohli tehdy na charitu v tehdy, tedy zase znovu zrozeném po revolučním Československu. No a právě tento koncert byl, nebo ne ten na Strahově, ale v rámci toho turné, které se tenkrát jmenovalo Urban Jungle, co jeli Stouni po světě na podporu desky Steel Wheels, tak ten živák necelý rok na to vyšel na nosičích pod názvem Rolling Stones Flashpoint. A právě to bude živák, který vám za těch 35 minut po deváté po zprávách nabídneme, takže se vrátíme právě i do té atmosféry toho strahovského stadionu a dáme si první část tohoto skvělého koncertu, takže Stouni, tehdy už legendy, ale podstatně ty mladší o nějakých těch 36 let.

0: Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Většina lidí se také obává negativních dopadů na svůj život. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Celsia Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
1: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
2: To byl poslední červnový víkend. Tehdy k tomu ministr sportu Boris Šťastný z motoristů ve sněmovně poznamenal.
3: Nejde o globální oteplování, ale o lokálně teplé počasí v České republice a části Evropy.
2: V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
4: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích.
1: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
4: Padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
2: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
2: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života.
5: Nejčastěji se toho opět obávají mladí, přes 80% z nich. Nejméně se obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
2: Skoro 2/3 lidí se začaly sami na možná další vedra adaptovat. Třeba rodina z České Břízy, se kterou natáčel reportér Pavel Hala.
6: Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
7: My dáme pryč tady, jak máme to sezení, když ráno chceme spát díl. Tadyhle jde sluníčko. A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak k ráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
5: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák, asi 1/3 z nich. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. Obyvatelé malých měst a vesnic pak pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori pak více šetří pitnou vodou. A 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas. Scrollujete? Jen si

0: Na Rádiu Praha už jsou tady zprávy na 21. hodinu, která se nám přiblížila ve studiu Mirka San. Mirku, stále hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Pražské letiště se zabývá nálezem dronu s municí na runway v Lipsku a vyhodnocuje případná doporučení. Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. V italských Alpách ráno tragicky zahynula při túře s rodinou česká nezletilá dívka. A zítra má být jasno nebo polojasno s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště Václava Havla. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Policejní prezidium uvedlo, že Česko už teď funguje ve zvýšeném stupni ohrožení terorismem. Na letišti v Lipsku byl v noci na středu poblíž ukrajinského nákladního letounu Antonov, naloženého vojenskou municí, nalezen dron s výbušninou. Podle dosavadních poznatků byla vadná roznětka. Zřejmě s dalším dronem se u letiště Lipsko-Halle srazilo nákladní letadlo společnosti DHL a nouzově bezpečně přistálo v Hanovru. Od sobotního do nedělního poledne nebudou neprůjezdné tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Silničáři budou provádět pravidelnou údržbu a servis technologií a zároveň opraví výtluky na Pražském okruhu ukřížení s dálnicí D5. Doprava bude kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloněná přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojice. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Řidiče prosí o trpělivost a doporučuje, aby využili náhradní trasy a počítali s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů Bankovní rady. Pokračuje guvernér centrální banky Aleš Michl.
3: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice tak zůstal přiměřený.
1: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. V italských Alpách dnes ráno zahynula dívka z Česka. Potvrdili to tamní horští záchranáři i české ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle nich stalo u vrcholu Cima di Valbona. Dívka narozená v roce 2013 byla na túře s rodinou. Uklouzla na svahu a spadla ze skalního srázu z výšky přibližně 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku, vážným zraněním ale podlehla. Případ teď úřady vyšetřují. Letos v létě už v evropských horách zahynulo několik českých turistů a horolezců. Fotbalisté Jablonce vyhráli první zápas třetího předkola konferenční ligy. RFS Riga porazili na domácím stadionu 2-0, prosadili se Vachtang Čanturišvili a Matěj Polidar. Odveta čeká Severočechy za týden v Lotyšsku. Hradec Králové dnes přivítal v úvodním utkání třetího kola Evropské ligy turecký Beşiktaş Istanbul. První poločas skončil bez branek. Ve druhém se po druhé žluté kartě nechal vyloučit hostující Uattara. I přesto ale Beşiktaş dokázal zvítězit. V 80. minutě rozhodl o výhře tureckého celku 1-0 Kiličovi. Večer a v noci bude v Praze oblačno s nejnižšími teplotami kolem 17 stupňů Celsia. Ve druhé polovině noci bude oblačnosti ubývat. Zítra bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty vystoupí k 27 až 29 stupňům. Vát bude slabý, během dne místy mírný vítr.

0: Vítejte u čtvrtečního hudebního speciálu a ten je o živé muzice. Konkrétně dnes a za týden o nejstarší rockové kapele světa, The Rolling Stones. Tři zbylí pánové jsou i s 80 velmi čilí a po 60 letech existence vydali naprosto překvapivě dvě výtečné desky Hackney Diamonds a Foreign Tongues. My se dneska s Mickem Jaggerem, Keithem Richardsem, Ronnie Woodem, tehdy ještě hráčem na basu Billem Wymanem a bubeníkem Charlie Wattsem vrátíme do dob, kdy u nás padla železná opona a my jsme mohli poprvé ochutnávat atmosféru velkých koncertů. Ten první k nám dovezli 18. srpna 1990 na Strahovský stadion právě Stouni.
1: Hi, I'm Mick Jagger. Kamani se valí do Prahy.
0: A byla to událost, která na týdny před a na týdny po udělala všechny další události nepodstatné.
2: Dobrý večer, Šišný pláza.
0: Stouni tehdy přijeli studné Steel Wheels, Urban Jungle Tour a na spartakiádní stadion přilákali hrubě přes 100 000 fandů. Během celé šňůry natáčeli na mnoha místech materiál pro živé album Flashpoint. Jeho první část si dnes zahrajeme. Ve výčtu míst, kde vznikly nahrávky pro desku, bohužel Praha chybí. Ale kdo tenkrát na Strahově byl, si dodnes pamatuje možná každý tón koncertu. Tady jsou The Rolling Stones a Flashpoint. Dobrou zábavu. Rád.

Here we go, up here. This is called Sad, Sad, Sad. One.

0: Messi to that.
1: Rádio Praha žije.

0: Pronto.
1: All right. Let's cut out the crap. Let's go. One, two, three.

0: Jackson.
1: Praha žije.
2: Praha žije.
3: Hit týdne.
4: Ižel číslo jedna. Eva Farná druhá. Kateřina Marie Tichá trojka. A 12 dalších top hitů.
3: Hit týdne.
4: To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
3: na praha.rozhlas.cz.
4: Další kolo zase v neděli.

0: je 22 hodin. Voda už teče všem obyvatelům Prahy 6. Na území postiženém dvoudenní odstávkou kvůli havárii, ale zatím není pitná. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze nemocnice na Bulovce. Ve snaze dostat se do španělské exklávy Ceuta z Maroka zemřelo podle starosty města nejméně 100 lidí. Zítřek bude slunečný a naměříme nejvýš 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražské vodovody a kanalizace opravily závadu na potrubí v Praze 6, kvůli které bylo bez vody od úterý do středy 21 tisíc lidí a od středy do dnešního dopoledne 5,5 tisíce lidí. Vodu do řadu začaly PVK napouštět krátce před 10. hodinou, uvedl to mluvčí Tomáš Mrázek. Upozornil ale, že lidé zatím vodu nemají pít ani po převaření, mohou se jí sprchovat nebo s ní splachovat. V ulicích proto dál zůstávají cisterny s pitnou vodou. Mapa s jejich rozmístěním je na webu pražských vodovodů a kanalizací. Jakmile budou mít vodohospodáři výsledky rozboru, budou odběratelé podle mluvčího Mrázka hned informovat. V korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici na Bulovce padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Českému rozhlasu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Žalobce Matula dodal, že uzavřel taky 3 dohody o vině a trestu.
2: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod a vině a trestu, které jsem uzavřel s jednou fyzickou a 2 právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
0: Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016 na výměnu zdravotnického zařízení. Mezi obžalovanými jsou podle dřívějších informací serveru Seznam zprávy například bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo ex-ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Stát má podle nepravomocného rozsudku zaplatit podnikateli Vladimíru Sitovi skoro 35 milionů korun za nezákonné trestní stíhání. Ministerstvo spravedlnosti to potvrdilo České tiskové kanceláři. S verdiktem ale nesouhlasí a odvolalo se. Případem se tak bude příští týden zabývat pražský městský soud. Vladimír Sita po státu požaduje celkem 200 milionů korun. Tvrdí, že o ně přišel kvůli zajištění akcií své někdejší papírny Neograf. Ministerstvo už mu dříve vyplatilo odškodnění zhruba 1 400 000 korun. Sita se svým synem čelili obžalobě kvůli údajnému tunelování Neografu. Oba tvrdili, že šlo o pomstu po upozornění na spornou zakázku pražského dopravního podniku. Soud je nakonec osvobodili, stejně jako všechny obžalované v takzvané jízdenkové kauze. Při náporu běženců na severoafrickou španělskou exklávu Ceuta zemřelo minulý týden nejméně 100 lidí. Většina se utopila. Uvedl to starosta města Juan Jesús Vivas. Přes 70 tisíc lidí se do města dostalo během 2 posledních červencových dnů z Maroka. Většina se pak vrátila zpátky přes hranice. Ve městě ale podle odhadů zůstalo asi 3 až 5 tisíc migrantů. Centra pro dospělé i nezletilé běžence jsou přeplněná a na hranici kolapsu. Starosta Vivas mluví o humanitární krizi obrovského rozsahu. České volejbalistky v úvodním přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy porazili Rumunsko 3-0. Hladce 25-16 pak vyhráli i dodatečný set, který se hrál po dohodě trenérů. Další přípravný zápas mají české volejbalistky naplánovaný na zítřek, kdy se také od 17 hodin utkají znovu s Rumunkami. Do evropského šampionátu vstoupí v pátek 21. srpna. Večer a v noci bude v Praze oblačno, ve druhé polovině noci pak bude oblačnosti ubývat. Ochladí se na 18 až 16 stupňů Celsia. Zítra má být jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni. Vát bude slabý, během dne místy mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajství.

centru Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejné

0: kdy se tu prý platilo pravidlo, že bez spropitného jste druhé pivo nedostali.
1: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha. Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do osmdesátek. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodil se v Brně a odmala se věnoval hudbě. Posléze vystudoval JAMU, herecký piloval v Hradci Králové a později v Pražském divadle v Dlouhé. Doma je i na jevišti v Karlínském hudebním divadle, kde exceluje mimo jiné jako Beetlejuice. Naším hostem bude už za chvíli herec a zpěvák Jan Sklenář. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Jan Sklenář. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem vás nedávno viděla jako Uriáš a musím říct, že když vás člověk vidí na tom jevišti, tak to je neskutečný gejzír. To je, když se díváte na uragán, který řádí na tom jevišti, úplně z něj příští, nejen ta hudba, ale ta energie a ta radost. A mě by docela jako zajímalo, jak potom vypadáte po tom představení. Jestli jako si sednete a padnete, anebo jestli tam ještě jako 2 hodiny hopkáte. Jak to je?
2: Zaprvé teda děkuju moc krát za kompliment, řekněme. Ale je teda pravda, že mě to zas tak moc jako uragán zrovna tahle role nepřijde. Ale je teda skvělý, že to takhle působí.
1: No, mě to tak přišlo.
2: Protože to mě přijde spíš takový jako poryv.
1: Poryv?
2: Mezi těma dalšíma
1: tak
2: prostě
1: rolema,
2: který...
1: Tak budu muset nabít učuse, to je uragán.
2: Tak to je už je uragán, to je pravda. Ale díky moc, no. To byla vlastně... Karlínská spolupráce z roku, já bych řekl, 2022 nebo 2023. Mě k tomu povolal Ondra Brzo Bohatý, se kterým jsme se kdysi seznámili na přípravě inscenace Kudykam. Tak jsme se nějak vzájemně oblíbili a on mi od té doby tu a tam svěří nějakou velkou nebo hlavní roli ve svých dalších dílech. Takže to mám moc rád,
1: no. No a jak potom vypadáte po tom představení? Když potom se tak jako vyřádíte na tom jevišti?
2: No tak většinou potom... jdu řádit do klubu.
1: Řádíte ještě dál? Potom,
2: protože já mám kor teda hlavně v tom jako karlínském divadle, kde tak pro radost hraju pár představení, tak já mám jako hrozně rád takový ten šrumec po představení, kdy si prostě sednete ještě s těma svýma kolegama a tu a tam s dirigentem, s muzikantama. Je tam strašná spousta různých profesí, které jsou velmi šikovný a mnohdy jako velmi ceněný ve své práci. A s nima já jsem strašně rád a hrozně mě to vždycky inspiruje.
1: Já jsem mluvila o té energii, která z vás příští a která určitě přeskakuje i mezi těmi diváky a těmi herci. Liší se to taky podle divadla a podle té hry a podle té role, do které se v tu danou chvíli vžíváte? Vnímáte to hodně jinak?
2: No tak jako je to určitě rozdíl, vždycky záleží, jaký kolektiv a jaký divadlo vás jak rozdovádí, řekněme. Ale já jsem v tomhletom smyslu docela vlastně dovádivý člověk a když třeba je to někde trošku suší, tak se snažím přispět právě nějakým ponoukáním a nějakýma prostě forkama k tomu, aby se to víc rozproudilo. A potom na té práci je to hrozně vidět, protože když to ty lidi, kteří na tom makají, prostě baví a jsou spolu rádi, tak srší úplně jiná energie a přichází se nám mnohem zajímavější nápady. A to já mám rád, prostě když si diváci zaplatí, tak aby viděli prostě velký, perlivý, velkorysý, brilantní představení. A to nejde bez toho, aby si lidi rozuměli, aby jim spolu bylo dobře.
1: Když se teď podíváte na to, co už jste během té své kariéry zahrál, nastudoval, předvedl nám, divákům. Splnilo to, co jste si předsevzal, pokud něco takového bylo, když jste začínal, když vás něco nebo někdo ponoukl k tomu, že tady se dáte na to hraní, na ten kumšt?
2: Zaplať pámu, koukajte si, že se drbu, to znamená řeč těla, že to je hraná skromnost člověku, to není úplně po srsti, ale je to až na dřeň, tak řekněme do morku kostí. Myslím si, že jsem si na divadle prozatím asi splnil až jako nevídaně, vlastně bych řekl. Za to teda vlastně osudu a spolupráci a tak strašně moc jako děkuju. Samozřejmě to, že to vyvrcholilo buď to v Karlíně Beetlejuicem nebo v divadle V dlouhé nádhernou spoluprací s Michalem Vajdičkou, tak to byly věci, o kterých jsem ani nesnil, řekl bych. Ale ten úplně původní, ještě takový předpubožský sen, byl zpěvácký, moje pobláznění do Freddieho Mercuryho a vyprodané Wembley. A ten se mi nesplnil zatím.
1: Na tom zatím pracujete.
2: Na tom jsem začal pracovat až teď ke stáru. A pomalými krůčky zatím se to sune dopředu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Co bylo na tom úplném prvopočátku? Já bych se držela toho slova ponouknout, protože vy rád ponoukáte a rád to o sobě říkáte. Tak co vás opravdu ponouklo k tomu, že to budete dělat profesionálně? Jo. Protože mít rád hudbu a jít ji dělat, to jsou opravdu dvě různé věci.
2: Jednak mi do té hudby ještě vstoupilo to divadlo, což mě vlastně překvapilo nejvíc. Já jsem vždycky prostě vnímal nějakou performativnost spíš přes zpěv a přes nějakou, řekněme, rockovou hudbu. Ale ta velká pokušitelka byla v Brně na Lidušce, dneska Zušce, řekněme, na Kvapilce, nějaká Henrieta Ctiborová, která tam vedla divadelní oddělení a přišla jednou na moji hodinu zpěvu a žádala kantorku o to, jestli by jí neporadila někoho, kdo by jí pomohl zaskočit v jedné inscenaci. Šli teda Suchýho, 6 žen Jindřicha 8. se to jmenovalo. No a já jsem tehdy nějak neváhal a říkal jsem, a co třeba já to prostě rád zkusím. A dostal jsem se tam na to divadelní oddělení a ona ve mně cosi uviděla a vlastně mě tak jako rozdráždila k tomu, abych si podal přihlášku na JAMU. A připravila mě na tu školu, přesvědčila i moje rodiče, aby se nebáli, aby mě dali zelenou. A to byla vlastně ta pokušitelka, ta, která mě vyslala k divadlu. A to divadlo mě potom tak nějak vzalo, že jsem se věnoval dlouhý léta, skoro až výhradně činohře, řekněme, nebo prostě divadlu s občasným odskokem k hudebnímu divadlu, jak jsem jmenoval třeba Kudikama nebo tak. A tam jsem úplně vlastně náhodou se našel úplně vlastně v jiný roli a úplně v jiným žánru.
1: Mě zaujalo, že jste jako dítě dělal barokní zpěv. No. K tomu jste se dostal jak?
2: To byla taky další náhoda. Vlastně všechny ty věci, podle mě, co se nám dějou, tak vycházejí z nějakých setkání s lidma na základě jakési třeba, řekněme, vyslané energie nebo nějakého vyzařování, že si vás prostě někdo všimne, někoho zaujmete a zaklepe vám na rameno a říká, a nechtěl bys tohle zkusit a nechtěl bys zkusit i touhle cestou a tak. A to bylo právě naprosto epochální pro mě setkání s Vladimírem Richtrem. Já jsem předtím už asi od 6 let prostě dělal solový zpěv na té Lidušce, jak jsem říkal. A někdy v 10 letech právě mě do cesty jako vstoupil Vladimír Richter, tehdy mladší, ale dost vlastně zajímavý brněnský pedagog, který se sám osobně zabýval barokním zpěvem a zalíbil se mu ten můj jako vysoký a velkorozsahový soprán jako klučinu a začal mě v tomhletom smyslu školit a zpívat se mnou právě jako barokní repertoár, protože v Brně okolo kláštera na Starém městě tak je vlastně dost rozsáhlá jako knihovna těchto věcí a oni tam měli i sbor takzvaných modráčků, což právě byli kluci, řekněme, já nevím, jakoby ministranti nebo něco v tom smyslu. Měli tam jako významný sbor a pro ně spoustu jako autorů psalo právě hudbu a já jsem tehdy s tím zpíval hodně tenhle repertoár, hodně jsme dělali Bacha, Zelenku, Händla, tyhle ty autory a mě to úplně uchvátilo tehdy, protože najednou jsme točili pro televizi, pro rozhlas a pro malýho puberťáka je to úplně jako úžasný a on byl skvělý pedagog a je. A po 30 letech se nám to spolu podařilo znovu se setkat, protože mě skútři, tandem skútrů, režisérů v Dlouhé svěřili překvapivě roli Královny noci v Kouzelné flétně Mozartově. A já, když jsem právě přemýšlel, jak to uchopit, tuhle tu jakoby neuvěřitelnost, tak jsem se rozhodl obrátit se zpátky na Vláďu Richtra do Brna a zkusit, abychom ve mně znovu objevili toho puberťáckýho sopránka a jemu se to podařilo. Ono je to jako strašně zajímavá pěvecká technika, toho by byl jako schopen jako leckdo. Ve Vídni se to studuje, vlastně tam je úplně nejúžasnější škola světová, z toho Orlovský, Meinlicht a tihleti sopranisti prostě vycházejí. Mladí lidi, kteří zpívají právě jakoby tím ženským hlasem, tím kastrátským, takzvaně kontratenorovým. V barokní hudbě je proto obrovská literatura jako hudební, takže je co zpívat. No a nám se tak nějak podařilo nějaký základy tady toho sopranistického zpěvu prostě znovu uchopit, objevit a za 4 měsíce, kdy já jsem k němu dojížděl do Brna, tak se opravdu odehrála premiéra Kouzelný flétny s Královnou noci s Klenářem.
1: Já to to vůbec to nechápu zajímavý. Vlastně, jak tu královnu noci, na které si může vylámat lesklá žena ty hlasivky, tak jak to muž dokáže zaspívat. Je to jako velká námaha pro ty hlasivky.
2: No, ona to nesmí být námaha právě. To akorát si člověk musí osvojit opravdu tu techniku, aha, která je jako přenesená jinam, než aha, řekněme, na hruď do krku, ale odehrává se to, protože v úspěvu se hodně pracuje s takovou představivostí, řekněme, mm-hmm, jak fyzickou, tak jako nějakou, řekněme, já nevím, duševní. A tam se musíte opírat o ten zpěv v myšlenkách někde jako nad temeno a rozeznívat prostě úplně jiný partie toho těla, než při normálním zpěvu, jak jsme zvyklí. A to je teda jako neskutečně zajímavý.
0: Baví vás rok? Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
0: Jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Vy těch stylů běveckých ovládáte spoustu. Čem se cítíte jakoby nejlépe?
2: No, zdá se mně, že tím, že léta se zabývám jako hlavně českým šansonem, to znamená jako repertoárem Petra Habky nebo i Michala Horáčka, tak se mně zdá, že jsem nejvíc doma ne vyloženě v šansonu, ale jako ve takzvaným výrazovém zpěvu. Já jinak se víc cítím jako k rocku, nebo k takovému jako rock popu, řekněme, ale tím, že jsem jako divadelník, tak se mně prostě víc a víc zalíbilo zpívat jako příběhy nebo zprávy o lidech nebo o nějakým jejich stavu, ve kterým se nacházejí, a to právě jako umožňují ty šansony. Takže tam si myslím, že jsem nejvíc doma.
1: My jsme tady už zmínili toho Beetlejuice, ve kterém v Karlínském divadle záříte už vlastně druhým rokem. Ještě pořád si to užíváte tak jako na začátku, když jste mluvil o tom, že je to prostě fakt životní role, na kterou jste se připravoval neuvěřitelně dlouhou dobu.
2: No, já bych řekl, že jo, a myslím si, že víc a víc, protože tím, že se to prostě reprízama sehrává víc a víc. Hodně zajímavá je komunikace s publikem, protože ono se to zaplať pámbu a díky za to velmi jako rozkřiklo, takže nám prostě chodí už o něco víc jako i informovaní, řekněme, diváci. Už to není takový to, co to je Beetlejuice, to nevím, no tak dobře, tak si na to zajdu, uvidím. Teď už prostě si myslím, že to publikum je mnohem poučenější, řekněme, a mnohem víc jako fandící. A tím pádem podle mě rostou i naše výkony, tak každý to představení je samozřejmě jiný. S čím na to představení přijdete, jaký máte publikum, jaký tempo dirigent nastaví, protože tam se střídají 4 skvělí dirigenti a každý to prostě cítí přeci jenom pomaličko po svým. Takže já zatím teda můžu říct, my jsme měli teď asi k 90 reprízám za ten rok a čtvrt. Zaplať pánbu, že jsem to všechno mohl odehrát, tu svoji roli sám. Takže jako je to obrovská cesta, obrovská jízda, velká euforie a strašně mě naplňuje ta role a to hrát to představení.
1: Představení, které určitě není takové konvenční, není to takový ten hezký, uhlazený muzikál, na který my jsme tady možná tak trošku zvyklí. Je to divoké, je to místy, nechci říct ošklivé, ale jo?
2: Jo, syrové.
1: Tak, syrové, možná to je to správné slovo. Jak tohle to diváci berou?
2: Zajímavé je, že to jako velmi zajímavý koktejl vlastně těch všech věcí, o kterých vy mluvíte. Jednak teda je to americký muzikál se vším všudy. To znamená prostě, jak dramaturgie, jak hudba, jak ta obrovská výpravná scenografie je vlastně, to je všechno strašně jako velkorysý a propracovaný. To je to, co je jako to krásný. Ale je to velmi vlastně syrovej až nadřeň do morku kostí vlastně zajímavý příběh. Je to kontroverzní určitě, co se týče humoru, co se týče tý velký jako rychlosti a bizarnosti toho představení, tak je to samozřejmě o něco náročnější titul na to celý uvnímání toho díla, ale rozhodně nám s Beetlejuicem do Čech přišla jako opravdová Broadway.
1: A jak se vám vlastně pracovalo s tím, abyste pochopil a uchopil tu postavu, která není člověk, je něco prostě nadzemského, jiného, aby byla pochopitelná pro nás, kteří se na to díváme?
2: Tohle to je strašně těžko odpovědět. Já jsem byl sám překvapený, jak moc poloh a stránek té postavy jsem objevil sám v sobě. Vlastně, že já mám trošku pocit, jak kdyby ta role byla jako původně napsaná pro mě, jak kdyby mě někdo tak moc znal a tak moc věděl o těch skrytých a utajovaných věcí mý osobnosti a mýho přemýšlení. Takže tím jsem byl jako až zaskočený. Jak moc jsme spolu souzněli a je pravda, že obrovský podíl toho jakoby porozumění a toho, jak to nakonec vypadá, tak má určitě ten americký režisér Gabriel Berry a jeho spolurežisér a překladatel toho díla Ondřej Brzobohatý. To byla prostě taková velmi silná dvojice, každý se zaměřoval na něco trošku jiného a geniálním způsobem se vlastně doplňovali při té tvorbě. Nechali mi úžasnou svobodu, ale velmi jako břice a racionálně mě dokázali korigovat, aby to prostě nebyl jakýsi blázinec jakýhosi Sklenáře, ale aby to prostě opravdu mělo tu údernost a abych dokázal v těch strašně rychlých střízích a tolika polohách skvěle vystřihnout a oddělit vlastně všechny ty věci, které ta role jako naplňuje. Na tom jsme obrovsky pracovali a za to si myslím patří asi největší dík jim dvěma.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste tady říkal, že jste v tom Beetlejuiceovi objevil pár věcí, které máte sám. Mm-hmm. Je to i třeba tak, že v každé roli se malinko třeba víc poznáte, že každá ta role je takovým krůčkem v tom sebepoznání? Může to tak být?
2: To asi určitě ano. Já teda nejsem zastánce toho, aby bylo divadlo jakousi sebeterapií těch herců. Mm-hmm. Jako to vlastně jako nemám rád, když jsou to úkoly, které třeba jsou nějakým způsobem trýznivý nebo vyloženě jako drsný. Mm-hmm.
1: Že bychom,
2: třeba
1: že bys tam neměl jako odbolet něco svého?
2: Jo. Já mm-hmm. jako rozumím tomu při té přípravě toho představení, při zkouškách. Mm-hmm. To člověk si opravdu kolikrát sáhne na věci, které jsou velmi osobní. Kolikrát vám vlastně režisér nebo tvůrci pojmenovávají na vás vlastnost, se kterou bojujete, nebo nějaký jakože složitý trauma, nebo mindrák. To prostě nejsou, řekněme, příjemné věci. Ale potom, když se to odehrává na jevišti už před divákama, tak já jsem zastánce toho mít už od toho odstup, mít to prostě v sobě zpracovaný a jakoby netrpět, nervat si rodidla a já nevím, vnitřnosti za každou cenu před divákem. Tam už to prostě musí být naprosto kontrolovaná racionální záležitost.
1: Nikdy se vám nestalo, že by vás ta role nějak úplně jako pohltila a semlela, že byste z ní nemohl ven?
2: To se stane, třeba u Beetlejuice se mi to děje a to je teda samozřejmě, řekněme, jak je to technicky, technologicky náročná role, tak ale jakoby tím nadtyrelem je to jako lehký a zábavný, řekněme, jo? Tak tam se dostanu do takové euforie a do takového tranzu, že mě opravdu několik hodin trvá, než se utiším. Proto je to taky velmi náročný hrát, jako vlastně v jednom, tím, že já nejsem alternovaný, tak jestli mě dobře jako rozumíte, tak když zahrajete 3hodinové představení, nebo někdy jsou to dvojáky, takže máte 6 hodin vlastně týhletý šílený euforie a tranzu, tak mě pak trvá několik hodin, než se uklidním. Uklidňuji se většinou v baru. A teď hrajete v to představení v sérii několika dnů, třeba 6 dnů, nebo po premiéře jsme měli 20 dnů. A to bylo šílený, že prostě dovádíte tolik hodin na jevišti a pak ještě se tolik hodin uklidňujete, pak si musíte rychle nějak vyspat a řešit nějaký normální každodenní život a to samý prostě mít v tomhletom zápřahu těch, řekněme třeba 20 představení za sebou, 20 dnů. To je na tom vlastně jako velmi zajímavý a složitý. Ale mě to prostě jako naplňuje a baví. Je to trošku jako na hraně nějakých fyzických sil a hlasových jako možností, ale zatím držím.
1: Dobře, ale tak když v takovémhle tempu jedete už, já nevím, 20-25 let, kdy hrajete a furt jedete z role do role a jste do ní takhle zanořený, tak když člověk hodně hoří, tak potom taky snadno vyhoří. Měl jste nějaké období krizové, kdy už jste fakt nemohl?
2: Já jsem zaplať pánbu jakoby vyhoření nezažil, vlastně svým způsobem ani nerozumím. Ve svém kontextu rozumím tomu tak, že někdo přijde na to, že cesta, na jakou se vydal, to znamená, že se věnuje něčemu, co si myslí, že ho bude naplňovat, ho přestane naplňovat. Mm-hmm. Tomu jako rozumím, ale to se mně nestalo u divadla. Mně se teď spíš stala taková zvláštní věc, jakési zvláštní naplněnosti. Tak jako hezkých příležitostí, co jsem měl teď za sebou, jak v Dlouhé, tak v Karlíně, ale i třeba v Činoherním studiu, nebo třeba právě v rozhlase nebo v hudbě, že já se teďka cítím nějakým způsobem naplněnej a chci malinko zvolnit a chci se přeorientovat na chvíli trošku jako jinam, abych se zase nějak vyprázdnil a aby bylo co naplňovat. Mm-hmm. Já teď vlastně jsem ve stavu, kdy tak jako poodcházím z divadla v Dlouhé, protože tam jsem byl několik let v angažmá, bylo to skvělý angažmá naprosto, ale rád bych se podíval před kameru, protože na to jsem kvůli divadlu a prostě termínovým časovým možnostem neměl moc čas a vlastně je to o dost jiný profesně hrát před kamerou, než jako na divadle, nějak extrovertně. Takže teď se chci jako přeorientovat maličko na tohleto.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: na dřeň.
1: Navíc se realizujete taky autorsky.
2: To mám už takovou jako dlouhodobější přání a sen, který si jako plním. Je zajímavý, že ono udělat písničku není až zas tak těžký. Já ale chci udělat jako vyloženě jako koncepční album, nějakou svoji výpověď. A to je mnohem jako složitější a dlouhodobější úkol, ale tím, že já se nechci vydat tou cestou, řekněme, nějakého business popu nebo business roku, ale opravdu jako vydat ze sebe skutečně nějakou prostě řekněme výpověď.
1: A bude to co?
2: Taková rokovo-soulová záležitost, která bude obdařená právě hodně výrazovým zpěvem a zdivadelněním. Myslím si, že to tady ani moc vlastně není nějak, tak si říkám, že by to pro diváky nebo pro posluchače mohlo být jako zajímavý zpestření nebo něco v tom smyslu. A to baroko, který jste zmiňovala, toho já jsem plnej a stejně tak si myslím, že dnešní doba velmi barokní a jakoby velmi jako technologická a výbušná, až skoro doslovně, bohužel. Takže vlastně ten můj natyrel toho jako napětí a velkých jako zvratů, tak si myslím, že vlastně dost doplňuje tuhle tu vlastně velmi zvratovou a až bych řekl zvracející dobu.
1: Jaká témata chcete tou svou hudbou otevřít? Říkáte, že rád ponoukáte? Budete ponoukat i tou hudbou?
2: Určitě budu ponoukat. Jo. Já stejně tak, jak vnímám tuhle dobu a myslím si, že nás sice mám spoustu věcí umožňuje, ale ze spoustu věcí máme strach a ta doba nás jako v hodně věcech děsí a zatahuje do sebe a zbytečně, bych řekl, oblíká do zbytečně moc oděvu a bariér a osamělosti, tak bych chtěl právě bourat tyhle bariéry. Mluvím o jistém typu, řekněme, obnažení a radosti z toho, že si člověk prostě může zablbnout a projevit tak, jak zrovna chce. Jestli si vybavujete pohádku, třeba Pyšná princezna, jak tam ten Švec vyběhne za ty hranice a řádí tam jak magor a potom se zase smutně vrátí do své temné země. Tak přesně tohle to mám na mysli, když se člověk je schopen na chvíli utrhnout a jak si v uvozovkách opít a vyřádit se, zablbnout si, tak to si myslím, že by ta deska měla mít určitě. Určitě se budu vyjadřovat k tomu, jak moc rychle jsme se začali mít navzájem neradi a jak moc rychle jsme začali na sebe pokřikovat škaredý věci a popisovat si urážky na sítích a všude možně. K tomu rozhodně se budu vyjadřovat. Budu se vyjadřovat k tomu, kolik ale přesto je tady strašně moc šikovných a mladých lidí a jak moc málo jim to dokážeme a jsme schopni dávat najevo. Čili chci jako oslavovat mladou generaci, chci oslavovat talent, schopnosti, odvahu vytvářet nějaký věci a jakoby zahlcovat ten veřejný prostor hezkýma věcma, vzájemnýma. To určitě bude další téma. Samozřejmě z nějakého strachu a prevence, řekněme, války a jejich konfliktů. Hodně mě trápí psychopatie našeho vedení politického, jak na naší úrovni státní, tak celosvětový. Takže těch témat je strašná spousta a je to vlastně až takovej opravdu barokní thriller myšlenek.
1: Jak moc jiné to pro vás je najednou tvořit sám za sebe? Vlastně neomezeně. Proti tomu, co jste zažíval doteď, kdy jste měl scénář, režiséra, který vám říkal, kam si máte stoupnout a jak to máte zaspívat. Jak moc velký rozdíl
2: to je? Je to obrovský rozdíl, je to strašně těžký. Pro mě je největší nepřítel jistá moje nesamostatnost a když tak v samostatnosti nedisciplinovanost. To je vlastně věc, se kterou se teďka potýkám úplně nejvíc a je to vlastně největší nepřítel. Takže jestli se mi nad tímhletím podaří zvítězit, tak o tom projektu prostě nebudu plkat roky, ale snad už jenom pár měsíců. Ne, je to velký rozdíl. Já teda jsem, to je blbý slovo, týmový hráč. Jako to jsem, jasně, ale je ve mně opravdu přeci jenom hodně obsažený solista, řekněme. Ale jsem zvyklý a hrozně rád vytvářím věci v kolektivu. Nejsem takovej ten umělec typu, já nevím, malíř nebo self-performer, který by si ty věci vytvářel sám a jenom se svýma myšlenkama v tichosti nějakého ateliéru nebo pokoje. Já jsem opravdu zvyklý jako vlastně spolupracovat na těch věcech dohromady. Takže proto taky se obklopuju lidma, se kterýma na tom svým vysněným projektu spolupracuji. Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Jak se vám daří ty myšlenky, že jste jich teď vyjmenoval spoustu, dát na ten papír, zhustit je do nějakého hudebního textu, který by byl předatelný tomu publiku tak, aby to pochopilo.
2: Je zajímavý, jak moc to jde v součinnosti s tou hudbou totiž. Protože mě většinou v nějakém takovém soustředěně vytržení napadají jednak témata, ale jednak jakoby vlastně hesla. Takový titulky nebo prostě pár veršů úderných, který vyjadřují ten problém, který mě zrovna jako zajímá, ale je pro mě složitý rozvést to téma do toho dalšího textu. A většinou mě právě hnedka k tomu jako napadá nějaká hudební forma nebo beat nebo prostě ta hudební stránka. A tam se ale jako dostávám vlastně zase k tomu, že mi ta muzika zpátky vrací ty textové nápady. Je to taková zvláštní šroubovice, která vlastně dvě šroubovice, které se proti sobě nebo spolu do sebe jako zaplítají a doplňují se. To je takový zajímavý zjištění pro mě. Jinak já se domlouvám jako s pro mě jako zajímavýma textovýma autorama pro to, aby se mnou tu cestu šli, buď to mě píšou vyloženě prostě nový svoje texty na nějaký, řekněme, zadání nebo na nějaký společný pocit, anebo jsem s nimi právě v kontaktu v těch fázích tvorby, kdy mě buď to vložně pomáhají nebo připomínkujou.
1: Myslíte se, že z toho alba na nás vykoukne i třeba trochu jiný Jan Sklenář, než kterého teď známe?
2: To si myslím, že určitě jo, protože jak třeba ze Sklenáře vykukuje Beetlejuice, nebo zase úplně jiná role, řekněme Karel v kartonovém Tačkovi, nebo to je prostě úplně jedno, tak posluchači mě znají jako šansonovýho, řekněme, zpěváka, ale jako vlastně tryskavýho rockera, to mě znají jenom vlastně nejbližší kamarádi. Ale široký publikum ne. Na to vlastně jsem nikdy nedostal úplně prostor a proto si teďka chci ten sen splnit a jako představit se tímhletím způsobem.
1: Patří do vašeho slovníku věci jako sláva a popularita?
2: Upřímně na dřeň je. Jsem pošetilec. Není to otázka jako drahých fár nebo autáků a kožichů, to určitě ne, ale je to touha po tom, abych byl pro lidi a pro publikum inspirativní a slavný v tom smyslu, že na mě nezapomenou. No. Je to pošetilost, samozřejmě, uvědomuji si to. Já sám jsem ale vyrostl na tak zvláštně skromných hvězdách, jako třeba byl Vladimír Menšík, Josef Kemmer, Viktor Price, Dana Medřická, Sovák, jména tohoto typu. A ta bolševická éra jim jako nedávala možnost vlastně užít si takové té slávy, co si třeba na chviličku užili Hugo Haas, Adina Mandlová, než jim to Hitler a potažmo vlastně Stalin a bolševik jako vlastně zarazil. Ale já jsem vyrostl tady na těchto těch, řekněme, právě jako normalizačních hercích, kteří mě absolutně jako uchvátili, vyzbrojili. Nikdy u nich pro mě nebylo tak důležitý, jak jsou slavní a co mají za majetek, ale právě jakým způsobem hrajou, jakým způsobem prostě vysílají ty věci a to je pro mě vlastně jako sláva. Takže já chci se proslavit jako skvělý inspirativní herec. Určitě.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Jan Sklenář. Díky za návštěvu. Mějte se krásně, ať vám to všechno vyjde.
2: Za pozvání, bylo to moc milý s váma.
1: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu, v podcastových aplikacích a nachystaný je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině. Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.
4: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Nemusíte nás jenom poslouchat. Můžete se nás i dotknout. Rádio Praha. Novinky, zajímavosti i pohled do zákulisí Rádia Praha najdete také na Facebooku a Instagramu. Nalaďte se na Prahu.
1: Rádio Praha. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Kuciak otevřel dveře svého domu ve Velké Mači a vrah vystřelil. Pro peníze si pak dojel k muži, který ho práskl policii. Ohavný případ z února 2018 dodnes hýbe děním na Slovensku. Přinášíme čtvrtou epizodu četby o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně archeoložky Martiny Kušnírové. Dnes je čtvrtek 6. srpna.
2: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 4. Časť 1. Výrečný sprostredkovateľ.
1: Neuplynulo ani 24 hodin od akce News, během které policisté zadrželi první podezřelé, a svět Zoltána Andruška se obrátil vzhůru nohama. Majitele pizzerie vzbudila ve 4 ráno zásahovka se samopaly, prohledala mu dům a pak ho odvezla do Nitry, kde ho policisté zavřeli do cely předběžného zadržení, než s ním začali provádět další úkony. Od začátku byl Andruško odevzdaný. Nekladl žádný odpor, ke všemu se chtěl přiznat. Pozdě večer, přesně ve 22 hodin a 15 minut, ho posadili před vyšetřovatele a začali s výslechem. Unavený chlapík nic nepopíral. Bez okolků prohlásil, že právě on sehnal vrahy novináře Jána Kuciaka. Zatímco vypátrání tří podezřelých předcházelo půlroční úsilí vyšetřovacího týmu, teď se na policisty usmálo štěstí. Andruško z voleje vyklopil jména svých známých, kterým vraždu zadal, a taky popsal svoji roli v případu. Trestný čin spáchali Tomáš Sabo a Miroslav, příjmení teď z hlavy nevím, vypovídal Andruško. Hned na to dodal, že objednávka přišla od Haleny z Komárna, která bydlí na okružní cestě. Ale i její příjmení mu v té vypjaté chvíli vypadlo z hlavy. Vyšetřovateli vyprávěl, že podle původního požadavku měli novináře unést, aby se jeho tělo nikdy nenašlo. To se však nestalo. Místo toho policie objevila hned dvě mrtvá těla v domě ve Velké Mači. Alena mi neřekla důvod, ale uvedla konkrétní jméno osoby, pro kterou to zajišťuje. Já se to jméno bojím říct, protože se obávám o svůj život a o život své rodiny, tedy partnerky a dětí. Zasekl se rozjetý Andruško a poprvé se zdráhal dopovědět to, co načal. Dlouho mu to však nevydrželo. Věděl, že jestli se bude vykrucovat, nic tím nezíská. Ta osoba není doma, má strašně velký vliv a peníze a jmenuje se Marian Kočner. Alena mi vyprávěla, že Kočner jí řekl, že mu ten novinář strašně vadí a kazí mu obchody a že má kvůli němu svázané ruce. Tohle byl další klíčový moment vyšetřování. O Aleně z Komárna slyšeli policisté poprvé. Kočnera sice vyslechli hned první den vyšetřování, on ale tvrdil, že na Kuciaka neměl vůbec vztek. Teď ale měli vyšetřovatelé v rukou výpověď muže, který svoji účast na vraždě přiznal, a Kočnera označil za koncového objednavatele. Andruško si myslel, že ještě předtím, než dostal zakázku na vraždu novináře, musel Jána Kuciaka někdo sledovat. Alena, o které během výslechu pořád mluvil, ale nikdy nezmínil její příjmení, mu totiž měla na počítači ukázat celou složku s informacemi o Kuciakovi, která obsahovala i fotodokumentaci. Ten text byl profesionálně napsaný, takže ten člověk, co to dal dohromady, musel mít dobře ověřené informace, protože tam byly fotky Kuciaka a adresa ve Velké Mači i další údaje o něm. vyprávěl Andruško. Dvojice nájemných vrahů, Tomáš Sabo a Miroslav Marček, kterou Andruško najal, si pak jezdila Kuciakův dům prohlížet. Andruško přiznal policistům, že se jednou s nimi vydal i on. Když bylo 21. února 2018 po vraždě, přijeli za Andruškem oba muži autem do obce Chotín, kde bydlel. Všiml si, že Sabo seděl na místě řidiče a Marček na sedadle spolujezdce. Tomáš mi řekl, že tu práci zvládli. Já jsem měl pocit, i když to neřekli přímo, že to udělali ten den. Nedozvěděl jsem se od nich, kdo z nich to provedl, a radši jsem se na to ani neptal. Zadlužený podnikatel se policistům snažil vyklopit všechny důležité detaily, na které si v tu chvíli vzpomněl. Jakoby ze sebe chtěl dostat všechno, co v sobě tolik měsíců nosil. Místy ale působil chaoticky. Před půl jednou v noci prohlásil, že je už unavený a nedokáže přesně odpovídat na otázky. A tak výslech ukončili. Ženu z Komárna, o které mluvil, policie druhý den ráno zadržela a Andruška spolu s dvojicí Sabo, Marček, obvinili z podílu na vraždě. Následoval druhý výslech Andruška a to už odpovídal na celou řadu otázek. Tvrdil, že jeho kamarádka Alena na něho s provedením vraždy tlačila a on se jí bál, protože měla kontakty. Znovu se dostal i k momentu, kdy ho navštívili Sabo s Marčekem. Tomáš Sabo řekl, že v domě u Kuciaka byla ještě jedna žena a že zastřelil i ji. Řekl, že náhodou byla doma i ona a že neměl jinou možnost. To mi vyprávěl ten večer v garáži, u mě, v Chotíně. Na začátku přitom Andruško tvrdil, že nevěděl, jak měli bratranci rozdělené úkoly. Svým popisem schůzky mohl před policisty vyvolat dojem, že v domě střílel Sabo. Ten mu ale pouze tlumočil dění na místě činu, protože všechny podstatné rozhovory vedli spolu, nikoli s Miroslavem Marčekem. Se stejnou hypotézou pracovali policisté už před výslechem Andruška. Právě Sabou v soukromý mobil zachytili ve velké mači, ve chvíli, kdy na něho někdo zavolal ze druhého, tedy toho takzvaného pracovního telefonu pachatelů. Potom identifikovali taky auto jeho otce, ale především znalkyně připustila, že na kamerových záznamech u fotbalového stadionu ve velké mači může být právě Sabo. A po jeho zadržení u něho našli i náboj, který byl ve stejném zásobníku jako náboje nalezené v domě ve Velké mači. Verzi o Sabovi jako střelci potvrzovalo tolik okolností, že se jí vyšetřovatelé drželi ještě další měsíce. On však od začátku svoji vinu na dvojnásobné vraždě popíral.
2: Část druhá. Bylo to trochu jinak.
1: Miroslava Marčeka po zadržení trápilo nejvíc to, jestli by mohl zavolat do práce a říct šéfům, co se stalo. Požádal o to vyšetřovatele ještě před začátkem prvního výslechu. Situaci odhadl správně a pochopil, že se do zaměstnání hned tak nevrátí. A s vozením klientů do Budapešti, čímž se mimo jiné taky živil, je na delší dobu konec. I když byl ochotný vypovídat, moc toho na srdci neměl. Já k tomu nemám co říct, ani napsat. Můj jediný trestný čin, kterého jsem si vědom, jsou ty zbraně, ty škorpiony, které se u mě našly. To je vše, co jsem chtěl uvést. Po 20 minutách bylo po všem. Pak Marčekovi vzali otisky prstů, vzorky DNA a vyfotili ho ze všech stran, jak to lidé znají z detektivek. Krátce na to putoval do cely předběžného zadržení, kde čekal na další postup. V té době ještě neměl obhájce a ani si nikoho nevybral, proto mu přidělili advokáta Martina Endrédyho. Druhý den Marčeka obvinili. Ani během následujícího výslechu toho tento bývalý voják moc nenamluvil. Obvinění nejsou založena na pravdě, nebudu dál nic říkat ani odpovídat na otázky. To bylo vše, co z něj vypadlo. Slíbil ale, že promluví později. Jeho mlčení pak trvalo celé měsíce. O vraždě nic neřekl, ani když ho vyslýchali několik dní po obvinění Mariana Kočnera, tedy v březnu 2019. To už Marček seděl ve vazbě půl roku. Lidé, kteří s ním tehdy přišli do kontaktu, si ho pamatují jako málomluvného člověka. Na nic si nestěžoval, neprojevoval emoce, ani nic nekomentoval. On si za 6 hodin neřekl ani o vodu. Choval se opravdu jako voják, vyprávěli po letech očití svědci. Po Marčekově standardně strohém březnovém výslechu potřebovali policisté naplánovat i další vyšetřovací úkony v sídle Národní kriminální agentury NAKA v Nitře. A Marček najednou, jen tak mimochodem, před policisty prohodil, ono to bylo trochu jinak. Pak ještě dodal, že by k tomu mohl i něco říct. Ještě před pár desítkami minut všechno popíral a najednou chtěl promluvit. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Z ničeho nic. Bez vyzvání. Bez naléhání. Bez předchozích náznaků či signálů. Bez toho, že by ho někdo navštívil ve vazbě, vytěžoval ho nebo mu nabízel úlevy za spolupráci. Bývalý voják se prostě rozhodl, že víc než rok poté popíše vyšetřovatelům svoji skutečnou roli v případu vraždy novináře a jeho snoubenky. Vyšetřovatelé tedy naplánovali nové termíny výslechů. Byl čtvrtek, 11. dubna roku 2019. Bývalého vojáka Miroslava Marčeka znovu převezli v neprůstřelné vestě a maskáčových kalhotách do budovy NAKA v Nitře. Posadili ho do výslechové místnosti a připravili kameru. Na tento přelomový výslech se přišel podívat i dozorující prokurátor Vladimír Turan a advokáti dalších obviněných. Mezi nimi byl nově už taky Marek Para, obhájce čerstvě obviněného Mariana Kočnera. Z dosud zamlklého Marčeka se valil takový proud informací, jaký zřejmě nečekali ani ti největší optimisté v místnosti. A netýkali se jen vraždy mladého páru ve Velké Mači. Marček se rozhodl pro podrobnou výpověď, ve které poprvé promluvil taky o plánovaných, ale nikdy neprovedených vraždách. V jeho podání to znělo, jako by voják podával hlášení. V roce 2016 se Marček přes svého bratrance Tomáše seznámil se Zoltánem Andrůškem a další rok od něho dostali objednávku na vraždu tehdejšího státního zástupce úřadu zvláštní prokuratury Maroše Žilinky. Na přelomu let 2017 a 18 přišel požadavek na likvidaci novináře Jána Kuciaka. Společně s Tomášem Sabojem si ho měli vyslechnout od Andrůška v jeho pizzerii v Komárně. Andrůško jim pak o tom, koho měli zabít, poskytl podrobnější informace. Kde Kuciak bydlí, jaké má auto, prostě informace o něm. To všechno nám řekl při jednom setkání u něho doma na dvoře, kam jsme přijeli v Sabově Peugeotu. Andruško měl mobilní telefon, ve kterém byly údaje o panu Kuciakovi a adresa bydliště, kterou si pan Sabo zapsal na nějaký papír. Mám dojem, že v tom mobilu byly i nějaké fotky, vypověděl Marček. Bývalý voják si pamatoval snímky Kuciaka v černé mikině a zdálo se mu, že byly pořízeny za slunečného počasí. Podle oblečení a světla usoudil, že vznikly ještě před zimou. Potom popsal, jak jezdili do Velké Mače obhlížet terén. Naplánovali trasu, sehnali zbraň. Nejdřív se zaměřili na novinářovi ranní odjezdy, potom zase na jeho večerní návraty. A nakonec přišla pasáž, která úplně rozbila verzi vyšetřovatelů o tom, jak si obvinění rozdělili role. Bývalý voják Marček přiznal, že střílel on, a ne Sabo, jak se policisté mylně domnívali. Marček pak vysvětloval, že původně plánovali vraždu Jána Kuciaka jinak, než jak ji nakonec spáchali. Řidičem měl být Andruško a do domu novináře měla jít dvojice bratranců z Kolárova. Změnilo se to, protože Andruško byl dost nespolehlivý, popisoval muž, který se právě přiznal ke střelbě na Kuciaka a jeho přítelkyni. Promluvil taky o vražedné zbrani, kterou podle jeho slov získali od jistého Lásla Krejčíka z Maďarska. O úpravu tlumiče požádal Sabo svého známého Mariana Sehnala. Marčekovým úkolem bylo sehnat náboje a upravit je tak, aby fungovaly i s podomácku upraveným tlumičem. Bývalý voják je rozebral a postupně snižoval množství střelného prachu. Vážil ho po mikrogramech, aby zjistil, kolik jeho třeba, aby se náboj v tlumiči nasazeném na pistoli nezadrhl, ale vyletěl ven. Střelec nicméně musel zbraň po jednotlivých výstřelech ručně natahovat. Když se Marček a prokurátor Turán zeptal, proč upravoval munici, obviněný muž zněl jako odborná příručka. Aby se snížila rychlost střely, aby byla pomalejší než rychlost zvuku. Smysl to mělo ten, aby tlumič fungoval, protože při překročení rychlosti zvuku tam vzniká ten výbuch. Poprvé si Marček zbraň do velké mače vzal už 19. února 2018. Vystoupil z auta Tomáše Saboa a šel kolem fotbalového stadionu, kolem místní pizzerie, až k domu novináře a archeoložky. Takže přesně tak, jak to během vyšetřování zmapovala policie. Branka před domem nebyla zamčená a Marček vešel do dvora. Ušel ještě pár metrů a všiml si, že v kuchyňce sedí dvě osoby. Kušnírovou jsem nikdy předtím neviděl, ale Kuciaka jsem poznal podle fotek. Původně jsem ani nevěděl, že se jmenuje Kuciak. Věděl jsem jenom, že je to cíl. Pak jsem odtamtud odešel s tím, že tam byla ještě jedna osoba navíc, vypověděl obviněný. Přesné datum vraždy neměli stanovené, ale podle Marčekových slov začal Andrůško tlačit, že to spěchá, že to už mělo být hotové. Druhý, a tentokrát už dokonaný pokus, následoval o dva dny později. Marček vyprávěl, že si vzal černý delší kabát, nákrčník a kalhoty. Venku mrzlo, ale jemu zima nevadila. Oblékl se dobře. Známou trasou došel k domu na adrese Velká Mača 558. Vstoupil na pozemek, ale v domě nikdo nebyl. Vešel proto do letního domečku, který stál napravo od rekonstruovaného domu. Tiše tam čekal, až se majitelé vrátí. Martina s Jánem přijeli po 7. večer. Vrah na místě vyčkával víc než hodinu a půl. Už z toho domečku jsem viděl, že jsou dva. Pak jsem je sledoval, tak jak jsem to už popsal, jestli se nerozdělí, jestli někdo z nich neodejde. Nikde jsem si tam ani nesedl. Až když ta jeho přítelkyně šla na záchod, teprve tehdy jsem se rozhodl jednat s tím, že ona tam přitom nebude. Zaklepal jsem, otevřel mi Jan Kuciak. Vystřelil jsem poprvé. Z podomácku upravené pistole vyšly hned dva projektily a novináři prostřelili srdce. Marček chtěl vypálit ještě jednou, ale zbraň podle jeho slov nevystřelila, zasekla se. V tom okamžiku zahlédl Martinu Kušnírovou. Vydal se za ní. Marček ve vypjaté situaci zbraň dvakrát až třikrát násilím ručně natáhl a už ji měl znovu připravenou ke střelbě. Ona utekla do kuchyně a já jsem šel za ní a trefil jsem jí do hlavy. Mechanicky popsal závěr vražedné scény. Vyšetřovatel se vyptával na detaily. Marček odpovídal jako stroj, suše, bez emocí. Vybavilo se mu, že Jána střelil do hrudi. Ten narazil zády do zdi a spadl na schody, tváří dolů. Po zastřelení Martiny chtěl už Marček odejít, ale nakonec znovu ručně natáhl zbraň. Prý ještě jednou vystřelil na Jánovu hlavu, aby mu zasadil ránu jistoty. Byl na těch schodech, tak tam ležel, klečel, spíš ležel a když jsem ho trefil do hlavy, viděl jsem, jak se mu rozfoukly vlasy. Zavřel jsem za sebou dveře a šel jsem pryč.
2: Časť tretia. Střelec dostal menej peňazí.
1: Miroslav Marček popsal svůj odchod z místa činu i z Velké Mače úplně shodně s tím, co zjistil vyšetřovací tým. Když za sebou po asi dvou hodinách zavřel vstupní branku a vytáhl mobil, všiml si SMS zprávy a zmeškaného hovoru z pracovního mobilu Tomáše Saboa. Ten už byl pořádně nervózní. Marček byl pryč příliš dlouho. Bývalý voják po půl deváté večer konečně podle dohody prozvonil bratrance Tomáše a ten okamžitě vyrazil autem ke křižovatce nedaleko fotbalového hřiště ve Velké Mači. Odtud společně odjeli zpět do Kolárova. Ještě se potřebovali rychle zbavit zbraně i nábojů. Marček to popsal takhle. Hodili jsme to do řeky. pod most vedoucí z Kolárova do Komoče, hned před prvním pilířem. Jde se tam z hráze na konci naší ulice, jinak se tam dostat nedá. Tomáš řekl, že on je rybář, že on ví, kde jsou ty silné proudy, tak říkal, že tam je ten nejsilnější proud. Já jsem to všechno podával Tomášovi a on to tam házel. Hodili jsme tam náboje, rozebranou zbraň, tlumič, ten zásobník, ten zůstal v batohu, veškerou munici. Házel to tam on, uzavřel Marček. Dvojice pak pokračovala do Komárna a odtud do Chotína, kde žil Andruško se svou přítelkyní. Tomáš si s ním povídal, řekl mu, že tam zemřeli dva lidé. Zoli, to jako Zoltán Andruško, řekl, že dobře, že v pořádku, že zařídí peníze, vypovídal Marček. Ten pak Andruškovi předal kabát, který měl na sobě ve velké mači, aby ho spálil. Kalhoty si nechal, policie je potom našla u něho doma. Vyšetřovatelé se pořád dokola snažili zjistit, jak to u bratranců fungovalo. Proč náboje upravoval Marček a ne Sabo? A proč vraždil právě bývalý voják a ne ex-policajt? Z prvního pětihodinového výslechu bylo i nezainteresovaným lidem zřejmé, že v této dvojici velel právě starší Tomáš a že Miroslav mechanicky plnil úkoly. Jakoby si ani neuvědomoval, že ta nejšpinavější práce zůstala na něm. O tom, kdo z koho profitoval, svědčí následující řádky. Andruško hned po zadržení policistům přiznal, že za zorganizování vraždy dostal od Aleny Žužové 50 tisíc eur, ze kterých si nechal 10 tisíc pro sebe. Zbývajících 40 tisíc eur předal Sabohovi a ten se měl podělit se svým bratrancem. V tomto případě platila zvláštní matematika. Sabo Marčekovi řekl, že dostal jen 35 tisíc eur, tedy o 5 tisíc méně než ve skutečnosti, a přidal mu polovinu pouze z této částky, tedy 17,5 tisíce eur. Potom dělal, že je velký grant a střelci velkory se přihodil ještě 2 tisíce. Ve skutečnosti však Sabovi zůstalo ještě o pár stovek víc, i když v den vraždy pohodlně seděl ve vyhřátém autě a čekal, až Marček stiskne kohoutek. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu máme za sebou čtvrtý díl letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny – Vyšetřování. Napsala ji Laura Kell-Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk, která taky namluvila v tomto podcastu názvy kapitol, a vydal ji Ringier Slovakia Media. My jsme výňatky přeložili, zkrátili a upravili pro potřeby podcastu. Laura na to samozřejmě dohlíží. Jak už určitě z minulých dílů víte, Laurina kniha i tento podcast vychází ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky knihy v lednu 2024. To znamená, že neřešíme obnovený proces s podnikatelem Marianem Kočnerem a jeho kamarádkou Alenou Žužovou, kteří jsou obžalováni z objednávky, respektive ze zprostředkování vraždy. Tomuto příběhu se budeme věnovat zase někdy jindy. Závěrečný díl četby přijde v pátek. Naslyšenou zítra.

0: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Řečí peněz.
0: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den, Michal.
2: Dobrý den.
0: V předchozích dílech jsme se několikrát dotkli bydlení, které je nejen v Česku zásadní ekonomickou otázkou. Domov je totiž naší jistotou. Pro naši finanční bezpečnost je tu ale také řada finančních nástrojů, které nás jistí proti nečekaným událostem. A právě těm se dnes budeme věnovat. Michale, vy ve své knize píšete na téma pojištění, že je pro většinu lidí tak trochu nudné, tak trochu nepříjemné. Čím to podle vás je, když je to vlastně naše záchranná síť, která nás drží a zachraňuje v momentě, kdy se opravdu stanou nečekané problémy a správně nastavená pojistka, a zdůrazňuji to, správně nastavená pojistka, nám může zachránit náš finanční standard a životní standard obecně.
2: No já se obávám, že to není trochu nudné, je to ukrutně nudné. Dokonce Woody Allen, jsem vyštrachal někde citát, pravil, že horší než smrt je strávit večer s pojišťovákem. Já jsem o tom hodně přemýšlel a došel jsem k závěru, že jednak, a my jsme trošku už na to narazili, jsme mluvili v předchozích jednohubkách třeba o té rezervě, že první problém s pojištěním je, že my máme pocit, že ho možná ani nikdy nebudeme potřebovat. Tak co bychom něco platili, co možná vlastně ani nikdy nepřijde. Jo? Tak už jenom přelézt tuhle tu přehradu mentální si myslím, že, jako, že není úplně legrace. To je první věc. Druhá věc je, ono nás nutí myslet na ošklivé věci. Samozřejmě, to máme pojištění, aby řešilo prostě šeredné věci, jako že nám schoří dům a nebo že nám nedej Bůh zemře prostě živitel rodiny a podobně. Takže to je druhá věc, která je leckomu asi odporná, prostě radši to úplně přeskočit tuhle kapitolku finančního hospodaření, než aby se nořil do těch černých chmurných úvah. A třetí věc, možná úplně nejzajímavější je, že vlastně zejména to pojištění je věc týkající se rizika, nejistoty a tam my hrozně moc nevíme. My prostě strašně moc věcí nevíme, my máme hrozně málo informací, my hrozně moc tápeme ve tmě. Čili když budeme mluvit, řekněme, o pojištění domu, my nevíme, jaká je šance, že u nás zrovna do toho udeří blesk. A co se stane, když do takového domu udeří blesk? Co všechno schoří dneska? My nevíme, jak velká bude záplava. Prostě občas přijde tisíciletá voda, přijde za 10 let, nebo už nikdy nepřijde. Tornádo na Jižní Moravě. Je to tak, že teď budou v tornáda tady každých 50 let, nebo zase už 200 let ne? Tohle všechno jsou tak strašně, jako řekl bych, složité otázky, nejasné, že mnohým z nás prostě se nechce rozhodovat už jenom proto, že jsme úplně ve tmě a střílet úplně do tmy mnohým z nás přijde jako úplný nesmysl, takže to jsou asi podle mě ty hlavní důvody, proč k tomu máme takový odpor.
0: No a jak důležitou roli hraje pojištění z pohledu ekonoma, protože my se bavíme o dobrém hospodaření. Je to tedy nutnost, nebo je to něco navíc, nějaký benefit, který toho člověka pro vás dělá, dejme tomu, zajímavější?
2: No tak to záleží na tom člověku samotném. To záleží na tom, jakou máme představu o svém dalším životě. Pokud nám nevadí, že ten život je nahoru dolů, čili když to řeknu kromě k tomu k domu, když nám nevadí, že nám schoří dům, prostě pokrčíme rameny, popláčeme si den, dva a jdeme někam prostě pod most na chvilku a začínáme znova a nevadí nám to, bereme to prostě jako sport, takový asi málo, přeháním to, ale prostě mnozí z nás skutečně mají takový ten přístup, Bůh dal, Bůh vzal, nebo tak, co se dá dělat, no mám smůlu, tak pak zas tak strašně pojištění být nemusíme, samozřejmě. Ale pokud někdo z nás má rád svou jistotu, zejména máme třeba děti, chceme jim poskytnout to nejlepší, nechceme je vystavovat šokům, chceme, aby prostě jejich dětství proběhlo v pohodě a tak dále, no tak v tom případě se naopak musíme pojistit hodně, čili my si tím pojištěním kupujeme vlastně dobrý pocit, že když něco přijde, tak prostě to vlastně vykryjeme právě tím pojistným, které dostaneme. Ať už je to formální pojistné od pojišťovny, od těch druhů pojištění je daleko víc, o tom asi ještě budeme mluvit. Ale prostě je to zase podle toho, podle naší povahy, jak se stavíme k životu, jak hodně nám vadí, že ten náš život je ode zdi ke zdi.
0: Existuje nějaké jednoduché pravidlo, podle kterého poznáme, která rizika má smysl přenést na pojišťovnu a která ještě zvládneme sami, protože vy už jste to zmínil, my jsme se bavili hned v prvním díle o finanční rezervě a například třeba i investujeme, v minulých dílech jsme se o tom bavili, tedy nějakou rezervu, která nám může vykrýt ty ztráty, bychom mít měli. Takže je tam nějaká hranice, co ještě smysl dává pojistit a co smysl už pojistit nedává, protože to dokážeme pokrýt sami z vlastních zdrojů?
2: No tak to je přesně ta hranice, já myslím. Pokud se jedná o drobné věci, já nevím, oprava auta za 30 tisíc, ale my máme doma rezervu, nebo ne doma, na správném místě, to znamená nejlépe, řekněme, na spořícím účtu máme rezervu, já nevím, 100 tisíc, nebo prostě 3-6 měsíčních platů čistých, podle toho, jak hospodaříme, no tak víme, že pokud nebudeme mít extrémní smůlu a nerozbije se nám auto zrovna ve chvíli, kdy přijdeme o zaměstnání a ještě se nám rozbije pračka a tak dále, tak to asi vyřešíme, čili to se asi pojišťovat nemusíme, pokud nejsme extrémně averzní k riziku a nechceme mít fakt úplnou jistotu, že prostě se s námi život vůbec nezhoupne. Ale pak jsou věci, jako je pojištění domů nebo životní pojištění. Pro některé z nás možná, když jsme máme nízké příjmy, ale s nějakým způsobem jsme se dostali k autu a to auto je pro nás hodně důležité, ale je hodně drahé, tak asi taky bychom ho možná z té rezervy ani nezvládli nahradit. Tak to jsou věci, kde si já myslím, že skutečně dává smysl se pojistit. Ale zase znova jsou tací možná mezi námi dobrodruzi, kteří prostě žijou tak, jak to přijde. Ano, ušetří na pojistném, možná nikdy žádný problém nepřijde, anebo taky přijde problém jako hrom a oni se skutečně třeba odstnou pod tím mostem.
0: No, my často pojišťujeme movité věci, nebo ať už jsou to i nemovitosti, tak ty pojišťujeme, protože si dokážeme představit tu ztrátu, ale například málo pojišťujeme ušlý zisk nebo své zdraví. K tomu takovou velkou ochotu nemáme. Jak moc velká je to chyba, že se soustředíme spíš na ten movitý a nemovitý majetek, který představuje nějaké bohatství, a méně se soustředíme na to, na naše schopnosti a na naše schopnosti skutečně vydělávat a finančně fungovat zcela běžně.
2: No, ono to ani nemusí být tak úplně chyba. Jo? Já jsem teda žádnou jakoby studii na tohle téma neviděl, ale není vyloučeno, že to do jisté míry může být dáno tím, jak žijeme, nebo jaké jsou tady ekonomické poměry. Protože Česko oproti, řekněme, západním zemím se liší v tom, že jsou tady nižší mzdy. To znamená, že třeba ta auta jsou pro nás dražší relativně, ty domy jsou pro nás dražší než na západě. A tím pádem možná dává o něco větší smysl si tyhle věci pojišťovat víc než na tom západě. Navíc třeba životní pojištění u nás je sprosté slovo od jisté doby, minimálně to investiční, takže možná i to zaznamenalo tím pádem určitý odliv. Nezaměstnanost je u nás velmi nízká dlouhá léta, tak co bychom se pojišťovali proti ztrátě příjmů? Nebo je tady možná menší jaksi tendence prostě pojišťovat se tímhletím způsobem? Může to být dáno i jako jaksi pobídkami vládními, různými daňovými, zvýhodněními a tak dále. Tohle všechno může mít vliv na to, že ve finále prostě hold v Česku možná klademe trošku menší důraz na ty životní jakoby záležitosti a větší důraz na ty materiální.
0: Mm-hmm. Ten systém vlastně je založen na nějaké kolektivní solidaritě, ať už jde o jakoukoliv pojistku. Jak vlastně funguje ten biznis s pojištěním?
2: Pojišťovna neustále vybírá od svých klientů pojistné, samozřejmě každý měsíc. Já nevím, tisícovku řekněme a potom jednou za čas, když přijde nějaká pojistná událost a ty přicházejí neustále, ten biznis pojišťoven je založen na předpokladu, že ty pojistné události přicházejí víceméně taky rovnoměrně. Že prostě jednou se rozbije auto někomu a po druhé se rozbije auto někomu jinému, nebo se něco stane v domě a podobně, praskne voda. Což ne, mimochodem, to je zajímavá oblast, kterou ne každý zná, ale prostě občas tohle neplatí tenhle předpoklad. To bylo třeba to tornádo na jižní Moravě, kde prostě najednou velká část lidí má velkou škodu a v takovém případě i ta pojišťovna potřebuje svoje pojištění. Takže nad pojišťovnami je druhá vrstva, o které běžný smrtelník vůbec neví, že existuje. To jsou takzvané zajišťovny. A to jsou pojišťovny pojišťovny. Tam jsou pojištěny zase ty pojišťovny u těch zajišťoven a ty zajišťovny potom případně pomáhají pojišťovnám v případě, že se stane něco takového, nějaké typicky to jsou hlavně přírodní katastrofy. Takže zkrátka dobře, neustále do pojišťovny proudí jaksi peníze z toho pojistného, no a z toho samozřejmě jsou vypláceny potom ty pojistné události a většinou je to tak, že to není zase úplně pravidelně ty pojistné události, to tak bohužel nefunguje samozřejmě, takže z toho důvodu většinu času ta pojišťovna stráví tím, že ona absorbuje peníze, inkasuje, ty investuje přesně do dluhopisů a nejrůznějším možným způsobem. Je velká otázka, jak to udělat. Řeší, jak je investovat, ale aby to nepřehnala, aby ty peníze mohla si včas stáhnout v případě, že najednou znova přijde nějaké tornádo na Jižní Moravu nebo někam podobně. Takže stejně tak mají tam investiční experty v pojišťovnách, kteří se neustále drbou na hlavě, co s těmi penězi, aby to vydělávalo, ale aby to nepřehnali, co se týče rizika a co se týče likvidity. No a jednou za čas potom musí ty peníze vysypat, protože prostě se něco přihodí, na co je potřeba hodně peněz.
0: No, část rizik za nás přebírá naše okolí, dejme tomu automaticky, to mluvíme o zdravotním a sociálním pojištění a o těch rizicích, které za nás přebírá stát. Jak vlastně byste zhodnotil nastavení českého sociálního systému, kde začíná solidarita společnosti a kde končí vlastně ta odpovědnost osobní každého jednotlivce z nás. Je to nastavená tato hranice správně, protože my často porovnáváme různé sociální systémy napříč Evropou a vy už jste mluvil o tom, že záleží na tom, jak moc vyděláváme, jak moc velké máme rezervy, co si všechno můžeme dovolit, jak vlastně nahlížet na ty rizika.
2: No, to už je v podstatě vysloveně politická záležitost tohleto.
0: A je to čistě jenom politikum? Ekonomie v tom nehraje žádnou roli?
2: Nehraje. To si musíme my rozhodnout, my jako voliči, co nám vyhovuje, komu všemu chceme pomáhat. Samozřejmě bude to stát peníze. Čím, jak si víš, bude ta laťka, pod kterou, když se někdo ocne, tak od nás ostatních skrze nějaký státní rozpočet nebo nějakou veřejnou pojištěnu a podobně dostane peníze, no tak tím víc peněz tam nejdřív všichni musíme dávat, to pojistné bude vyšší. Takže je to na nás, je to na povaze toho národa, já bych řekl. Národy, které žijí víc jakoby atomárně, každý se stará o sebe prostě, nenatahuje ruku při každé příležitosti, ale prostě stala se mě nepříjemnost, tak buď to vydržím, nebo jsem se nějak sám pojistil, tak v takovém případě není potřeba tolik toho přes ty veřejné finance. Jiné národy si rády pomáhají touhletou veřejnou cestou, ale tam není žádné, jako řekl bych, optimum.
0: A dá se říct, která z těch cest je lepší?
2: Ne, to vychází prostě z povahy národa a mě v téhle oblasti spíš trápí, když pak přijde, řekněme, problém vysokých cen pohonných hmot, tak se pomáhá všem plošně. Místo abychom ten náš sociální systém skutečně tak jako zaostřili ty čočky v uvozovkách, abychom viděli přesně, kdo má ten problém a uměli mu pomoci, tak my prostě to pole hnojíme úplně plošně, což je nesmírně drahá záležitost a spousta z nás tím pádem šetří peníze úplně zbytečně. To jsou to lidé, kteří nepotřebují ušetřit nic, tak to je podle mě problém, že my ten sociální systém vlastně nepoužíváme. Nastavený bych řekl asi v celku v pohodě, protože neslyším žádné velké jaksi stížnosti, že by tady lidé umírali pod mosty a podobně, ale spíš ho málo používáme, to je moje výtka velká.
0: Když se podíváme na to téma pojištění, dalo by se krátce shrnout do jedné věty nějaké základní pravidlo, které by měl znát každý člověk, který chce dlouhodobě chránit sebe nebo svoji rodinu. Já vím, že jste mluvil o tom, že jsme každý individuální a že někdo, kdo riskuje rád a je mu jedno, jestli o něco přijde, protože prostě to vezme jako fakt a přijde a vybuduje to znova někde na zelené louce, ať už je to bydlení, vlastní kariéra, vlastní život, takže vlastně ten tu pojistku nepotřebuje. Ale je nějaké univerzální pravidlo, jak moc řešit pojištění?
2: No tak to univerzální pravidlo je především si sednout v klidu a rozmyslet si, představit si svůj následující život, představit si, co všecko může přijít, o co všecko můžeme přijít, kolik to asi tak bude peněz a co budeme v tom případě dělat, jestli nám to bude vadit, nebude vadit, jsme ochotní kvůli tomu každý měsíc platit nějaké pojistné, podívat se samozřejmě na to, kolik by to stálo a udělat si nějakou úvahu, jestli nám to prostě za to stojí nebo ne, ale to, jak jste přesně říkal, už pak je každý na tom jinak. Když žádný dům nemám, tak si nemám co pojišťovat a nepotřebuju a podobně, když to auto je pro mě strašně důležité, protože bez něj prostě se nemůžu obejít, jsem, řekněme, tělesně postižený a tak dále, no tak si dám zatraceně pozor, abych o to auto nepřišel. Takže to už záleží na každém z nás, ale to základní pravidlo je myslet na to, nenechat to plavat, nežít s tím, že a mně se asi nic nestane. Zatím se mě nic nestalo, tak co by se mě stalo, když je vidět, že asi se chovám opatrně, tak ten blesk na mě nikdy neudeří.
0: Říká ekonom Michal Skořepa z České spořitelny, který i nadále zůstává naším hostem.
1: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Michale, Češi jsou pověstní svou fixací na vlastnické bydlení. Jsme v tom výjimeční i v Evropě, ale poslední průzkumy už naznačují, že nastupující generace především tolik už to vlastnické bydlení nepreferuje. Je při současné ceně nemovitostí a jejím setrvalém růstu ekonomicky racionální rozhodnutí pořídit si vlastní nemovitost, nebo je to spíš už jen důsledek nějaké historické zkušenosti, kterou měli naše rodiče a ti nás nutí k tomu a ta jejich zkušenost říci, hele, ale ta vlastní nemovitost, to je ta moje jistota, o tu já se můžu opřít.
2: No, tak to je hned několik věcí v tom obsaženo. Jedna věc je určitě v Česku se traduje, ale ne tak dlouho se traduje, nebo se vytvořila tradice poměrně nová, že prostě bydlet ve vlastním je to správné, pravé, ořechové. A kdo bydlí v nájmu, tak je loser, který prostě něco v životě zkazil a nemá štěstí a tak dále. Tahle tradice v podstatě, já myslím, začala hlavně v 90. letech, kdy byla privatizace za hubičku plošná a zároveň regulace nájemního trhu byla velmi špatná, takže tam docházelo k nejrůznějším zvěrstvům. Z nichž potom časem vyplynul takový ten pocit, bydlet v nájmu je prostě dobrodružná záležitost, kde můžete čekat cokoliv. A,
0: spíše jsou to, tak říkajíc, v ozovkách vyhozené peníze, že dáváme je, někomu.
2: Ano, to je samozřejmě separátně ještě problém, jak to vlastně je finančně čistě, jak funguje to nájemné, ale ano, takže to je další argument. Vlastně hluboké nepochopení toho, jak celá tahle věc finančně funguje, k tomu se určitě ještě bychom měli vrátit.
0: Zůstaňme hned u toho nájemního bydlení. Jak to tedy je? Jak to tam finančně vlastně a ekonomicky funguje? Je to tak, že ta cena vlastnického bydlení, když si vezmeme, že spousta lidí kupuje na úvěr, splácí úvěr, tak už se vyrovná tomu, že mám vlastnické bydlení, sice platím to samé, co nájem, ale to vlastnické bydlení s nimi za těch 20 let zůstane a já budu mít nějaký majetek a tu jistotu.
2: No, tak tohle vypadá hrozně sexy, samozřejmě tahle ta představa, že vlastník po nějakých těch 20-30 letech splácení prostě má byt a nájemník nemá nic. Má holý zadek, lidově ano. Řečeno. Ta je strašně přitažlivá. Já sám asi se přiznám, že kdysi dávno, než jsem o tom trošku začal přemýšlet, tak mě to přišlo, ale jenom jsem, tak jsem tomu taky podléhal, jenom jsem si říkal, to přece nemůže být pravda, tam něco nehraje, to takhle úplně nemůže fungovat a ono tak vůbec není ve skutečnosti. Protože základní rozdíl je v tom, hned na začátku, když si představíme někoho, kdo kupuje, bavíme se teda o člověku, který nemá ty peníze, takže buď si půjčí na byt a splácí hypotéku, anebo prostě do nájmu. Nebavíme se o někom, kdo ty peníze má, to je trošku zase jiný případ. Tak ty dvě dráhy se liší v tom, že ten, kdo si koupí ten byt a splácí hypotéku, tak vždycky musí do toho dát kus svých peněz na začátku, takzvanou akontaci. A on ji dal do bytu a ten byt je taky nějaká investice vlastně, která ale nese velmi málo, to je vlastně mizerná investice. Protože držet byt, ve kterém nemáte nájemníka, který by vám platil nájemné, je vlastně poměrně mizerná investice. Vy konzumujete velkou část toho výnosu, který byste bývali mohli mít, tak konzumujete skrz to, že tam sami bydlíte. Ten nájemník nemusí investovat nic do bytu, do takhle špatné investice. On může tu akontaci stejnou, kterou musí mít, abychom teda srovnávali jabka s jabky, tak on tu akontaci může investovat daleko zajímavějším způsobem a během těch 20-30 let tím pádem on se může dostat daleko výš v těch svých úsporách a vlastně na konci, když ten vlastník ten svůj byt prodá, zase abychom je srovnávali, ani jeden z nich nemá byt, ale vlastník má peníze za byt, který právě prodal, no tak ten nájemník v tu chvíli by měl mít poměrně podobnou částku, záleží na tom, jak dobře investuje, ale bude mít podobnou částku našetřenou, protože on tu akontaci přece investoval někam jinam. To je teorie. Praxe je ovšem taková, a proto tam vzniká ten pocit ano. Toho holého zadku, že ve skutečnosti nájemníci sice možná dokonce tu akontaci na začátku nějak investují, ale oni postupem času projedí, buď doslova, nebo aspoň obrazně, procestují a tak dále, protože proč by drželi milion korun, co by s tím dělali za 20, za 30 let. No a pak skutečně na konci toho investování nemají ty peníze, které ten vlastník má, protože ten to nemohl udělat. Takže nájemníci vlastně tu svoji výhodu, nebo jaksi tu výhodu, kterou má vlastník v tom, že na konci bude mít byt, tak oni prostě prokonzumují, oni mají lepší život, oni mají příjemnější život než ten vlastník bytu. Ale hold, na konci mají méně peněz, protože si víc užívali ten život mezi tím.
0: No a na dostupnost bydlení dnes patří mezi největší témata napříč celou Evropou. Není to jenom český problém. Celá Evropa prakticky řeší nedostupnost bydlení. Mluví se o pomalé výstavbě, o příliš silné regulaci, o demografii, kombinaci všech těch faktorů. My jsme mluvili o tom, že Češi vnímají byt jako i výhodnou investici. Jak moc velkou roli v tom zkreslení toho, že byt je moje jistota, na stáří například, hraje právě to, že kupujeme byty jako investiční nástroj, dejme tomu.
2: Je to samozřejmě jedna možnost. Já se jenom bojím toho, že zaprvé je to poměrně riskantní. O tom jsme taky mluvili v předchozích jednohubkách, že prostě koupit si jeden byt je daleko riskantnější investice, než koupit si nemovitostní fond, když už mě lákají investice. Mm-hmm. To je ten efekt diversifikace. A druhý problém s tím, když si koupíme byt, zejména když si koupíme sami pro sebe, tak ten problém je v tom, že my si tam zvykneme bydlet. A ke stáru se stává velmi běžně, že prostě my si koupíme ten byt, řekněme, ve 30 letech, když zakládáme rodinu, máme dvě, tři možná dokonce, tak potřebujeme byt nebo dům, který prostě má, nevím co, 3+1, 4+1. Jenomže pak už si tam zvykneme těch 20 let, není tady ta mentalita zakořeněná, že vlastně bydlení by mělo dýchat s člověkem tak, jak se mění jeho životní fáze. Takže děti dávno odejdou, dokonce mě třeba i zemře partner v 70 letech a já jsem sám senior v nějakém 4+1 nebo v celém domě ve vilce. Řeším, mám plnou hlavu problémů s drahými energiemi, s úklidem a tak dále, s údržbou zahrady. Už na to prostě nemám, nezvládám to. A ten problém je na samotném začátku, kdy prostě myslím si, že už na školách bychom se měli učit, že když si kupujeme nemovitosti, tak by to mělo nějakým způsobem odpovídat tomu, kde zrovna jsme v té vlastní životní fázi a být připraveni psychicky na to, že ke stáru ano, je třeba mít dobře vlastní bydlení jako ochranu proti problémům s financemi v důchodu, ale nemusí to být nutně 4+1, může to být garzonka, pokud jsem prostě sám, tak už je nesmysl bydlet v takhle velkém bytě a být na to předem psychicky připraven, že tam asi úplně až do smrti v tom domě nebo bytě nebudu.
0: Když spojím na závěr ta obě témata, které jsme dnes probírali, to je tedy ta jistota, tedy pojištění a tedy jistota bydlení, o které jsme teď mluvili. Jaké základní principy bychom měli dodržovat, dejme tomu v rodině nebo v nějaké větší ekonomické jednotce, pokud bychom chtěli zajistit naší odolnost a bezpečnost na delší dobu?
2: No tak především je potřeba myslet dopředu. Myslet dopředu, trošku přemýšlet o tom, co nás čeká do budoucna, jak se to bude vyvíjet, jak na to asi budeme reagovat, jaké šoky nám hrozí, jestli se na ně chceme chystat nebo nechceme. A trošku podobně, jako jsme o tom mluvili u investic i u pojištění, myslím si, dává smysl v případě, že si nejsme jistí, že nejsme úplně z oboru nebo prostě je to pro nás novinka,

0: jednu nemovitost a přizpůsobovat to, kde bydlíme, našemu životnímu cyklu.
1: Je to tak. Znova myslet do budoucna.
0: Dnes je to vše. Další dvě jednohubky nám prozradily, proč je důležité se pojistit a jak se dívat na spor mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Příští jednohubka bude o tom, zda je výhodnější a kdy je výhodnější být zaměstnancem a kdy pracovat, tak říkajíc, na vlastní triko. A jak třeba bude náš život měnit robotizace a umělá inteligence. A já pro dnešek děkuji ekonomovi České spořitelny Michalu Skořepovi. Díky moc.
1: Díky za pozvání.
0: K tomuto i dalším dílu se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
4: Zóna 90.
5: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
3: Zóna 90.
5: Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nejlepší z 90.
5: Každou sobotu na Rádiu Praha.
2: Zóna 90. 90. Každou neděli v 9 večer
3: na Rádiu Praha.

0: informace.
1: Informace.
0: Rádio Praha. Rádio Praha. Desítka Pavla Horváta.
2: Krásný den, milí posluchači, je tu další desítka Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Ahoj, dobrý den.
2: A máme tady čtvrtek, to znamená, že desítka je dneska s hostem, tak koho tu dneska máme?
3: Je to bývalý ligový hráč nejenom Zbrojovky Brno, Luboš Kalouda. A já jsem rád, že přijel, protože ta jeho cesta není jenom fotbalová a myslím si, že se dozvíme od něj spoustu zajímavých věcí. Tak ahoj, my tě tady vítáme.
4: Ahoj a všichni zdravím a děkuji za pozvání.
5: Host desítky Pavla Horváta.
2: Vážíme si toho, že jste přijel. Luboš Kalouda, známe fotbalové jméno, ale přece jenom poslední roky možná jste lehce zmizel ze zřetele. Tak povězte, kde teď aktuálně žijete, pokud se nenacházíte zrovna ve studiu Radu žurnálu Sport.
4: Momentálně žijeme ve Španělsku úplně na jihu, užíváme si to, co jsem vždycky chtěl během té fotbalové kariéry. Sluníčko, dobré počasí, dobré jídlo, což Pavel taky ocení.
3: Jednoznačně.
4: A vždycky na léto jsme i v České republice, takže vlastně celoročně žijeme na sluníčku.
2: To je krásná věc. A Luboš měl asi blízko k události, která se konala vlastně nedávno a měla se Španělskem dost společného, tak si můžeme trošku vzpomenout na to, co Španělé dokázali.
6: Teď pozor, španělský centr do pokutového území, tam Nikola Williams pod sebe a gól! Ferran Torres! První minuta druhé části prodloužení, jednoduchá akce, centr z pravé strany do pokutového území. Nico Williams z těžkého úlu nezakončoval, ale vrátil hlavou pod sebe a tam Ferran Torres z první napálil ten míč a propálil všechno, co bylo před ním. Tak to je vysvobození pro Španělsko.
2: Takhle emotivně komentoval kolega Mirko Vasič společně s Pavlem Horvátem, který tam teda nezněl.
3: Nepustil ke slovu, Mirko.
2: Finále mistrovství světa, které vyhráli Španělé nad Argentinci. Pavle, vzpomeneš si, když jsi byl v zahraničí, zažil jsi nějaký třeba velký úspěch tamní země fotbalový, že by to tam prožívali fanoušci?
3: Já jsem šel do Portugalska těsně potom skoro vydařeným šampionátu
2: mistrovství Evropy 2000.
3: A musím říct, že jsem přišel do té šatny, kde bylo asi 6 reprezentantů Portugalska konkrétně. A dělal jsem jako, že nic, ale měl jsem jako lehce pootevřená ústa, kterými by se úplně v pohodě protáhla moucha, ale ty hráče, třeba Paulo Bento nebo Rui Jorge, Sapinto, João Pinto, tyhle ty jména, ty pamětníci znají, takže já jsem měl tu čest s nima hrát a musím říct, že to byla jako nálož. No.
2: A ve Španělsku zažít titul, byť to bylo teda už v pozdních hodinách, ale přece jenom asi to tam docela prožívali, ne?
4: Já musím říct, že jakýkoliv fotbalový svátek sleduje spoustu lidí. Musím teď třeba připomenout, po dlouhý době postoupila Malaga třeba do první ligy a vlastně davy lidí prostě slavili a musím říct, že to byly desítky tisíc lidí v ulicích a samozřejmě, když hraje španělská reprezentace, tak je to každé město, každá vesnice. Myslím si, že jsem sledoval na sociálních sítích úplně všude. Ty lidi prostě jsou v ulicích, protože každá vesnice, každý město udělá plátno, prostě všichni tam sejdou. Dokonce se zrovna jedno viděl takové místo, kde tam zrovna jim přestalo jít plátno, tak tam museli pustit televizi, aby ty lidi o to nepřišli, z toho byli hotoví. Ne, je to nádherný a musím říct, že jsem si to užil, protože za ty poslední 4 roky hodně sleduju španělský fotbal a celkově ten příběh toho španělského nároďáku a toho, že se vlastně dostali až zase znovu na ten úplný vrchol, není náhoda, protože se vydali trošku jinou cestu. Než to bylo dřív. Bylo to, že vlastně změnili trenéra Luis de la Fuente, který vlastně dneska trenér nároďáků, tak vlastně trénoval mládežnické kategorie, ze kterýma byl úspěšný. A přišel s myšlenkou, že není úplně úspěch španělského nároďáku, nebo respektive. Oni se do toho do těch finálových bojů vždycky dostávali, ale něco jim potom chybělo, že vlastně přišel takový útlum a vlastně on, když nastoupil, tak řekl, nemusí tady hrát jenom hráči Realu Madrid a Barcelony, protože Španělsko je obrovská země a můžou tady hrát hráči, které já znám vlastně v těch mládežnických kategoriích a chci hlavně charakter hráčů, chci, aby byli týmoví a chci, aby ten duch toho týmu byl prostě úplně jiný. A vlastně on, jak tohle to změnil, tak vlastně vidíte, že dneska v základní sestavě hrají hráči ze San Sebastianu, z Atletico Bilbao. Nejsou to ty hvězdy. A třeba, když jsme poslouchali vítězný gól vlastně Ferrana Torrese, tak ten příběh taky je nádherný, protože ten měl psychické problémy, musel říct mentálního kouče, pracuje s ním dlouhodobě, neměl to jednoduchý, musím říct, že v té Barceloně jsou taky tlaky a tak dál. A vidím, že se prostě jako i tyhle ti hráči, kteří jsou v top klubech, tak jako pořádají, nemusí se vypořádat ze spoustou jiných věcí, které my třeba neznáme, ale potom, když vidíme, že se to vlastně nastaví i s tím trenérem, tak je to neskutečný a je to jako mašina, která funguje.
2: A identita toho nároďáku, která by se dala vztáhnout pak na celý ten fotbalový národ, to je věc, kterou taky asi řešíme tady v Česku předsedou.
3: Mě jenom napadá, že samozřejmě jak v Barceloně, tak v Realu hraje prostě spousta cizinců, že i je logický, že ty já nechci říct slabší hráči, ale ty jiný hráči musí hrát v těch jiných španělských týmech a asi špatný nebudou. Ojazabal prostě jasný příklad toho, že ten frajer prostě je úplně jinde a pravděpodobně, kdyby šel do Barcelony nebo do Realu, tak by tam asi taky hrál, ale tady se vypracoval ve Hvězdu i nároďáků a je to zajímavý, samozřejmě těch talentů tam je asi několikanásobně víc než u nás a i jinak se s nima pracuje. No.
2: Luboši, vy tam žijete kde ve Španělsku?
4: Žijeme přímo za Malagou v Marbeje, takže vlastně máme ten celý jich, ta Andaluzie vlastně projetý. A vlastně, když to řeknu, tak největší dva kluby jsou Sevilla a Betis Sevilla, vlastně do té doby, než teda teď Malaga postoupila znovu do ligy. A měl jsem tu možnost se tam samozřejmě jako vydat několikrát, vlastně jak do Betisu, tak vlastně do Sevilla. A jedna zvláštnost, což je jako zajímavý, že třeba celý Španělsko vlastně v mládežnických kategoriích nehrají vůbec na trávě, hrají jenom na umělé trávě. Do 15 let, aby se vyrovnali právě ty rozdíly, protože samozřejmě asi se jiný podmínky mají vlastně na to, aby si to pořídili ty kvalitní trávníky a můžeme říct ještě i jako podnebí, který na jihu, na severu je úplně jiný, tak se vlastně jako zhodli, že pojedou jednotnou filozofií, takže vlastně ty děti jako jedou vlastně jenom na umělé trávě do 15 let a pak, jak přechází do těch kategorií dorosteneckých, tak teda musím říct, že přechází do těch jako travnatých ploch a už zase jenom na travnatých plochách, protože třeba když jsem byl v Betisu Sevilla, který otevřelo před rokem nebo rokem a půl jako po dlouhý době nový tréninkový centrum, tak tam prostě třeba zase na druhou stranu ty děti sice trénují umělé trávy, ale pak přejdou do té 16, 17, 18, 19. A to jsou hřiště, že to chcete hrát, už tam jako prostě ty děti podle mě i jako čekají na to, že vlastně chcou být v těch top klubech, protože potom ty podmínky jsou neskutečné. Ale samozřejmě i na těch umělých trávách jsou dobrý, ale chtěli vyrovnat prostě tyhle ty rozdíly, aby to nebylo vlastně různý místa, různý podnebí a tak dál. No a asi samozřejmě i kvůli tomu, aby ta technická stránka hráčů, která je tam samozřejmě na prvním místě, tak aby se prostě jako zdokonalovala už od nízkého věku, což se bavíme o tom, že tam právě dbají na to od 8 let.
3: Tak teď jsem zase v té situaci, jako když jsem přišel do té šatny v tom Sportingu s otevřenou působí, tohle slyším prvně. Jo. Vlastně je to logický, že tak já jsem začínal na Škváře, tak tam to bylo, taky to měli všichni stejný, občas byl šutr, u který si srosek koleno a vyskočil tě balon na břicho, ale je vlastně pravda, že na té umělce to neskáče, logicky neodskakuje, akorát je rozdíl, když je mokrá a suchá, ale pro všechny to je stejný. No. Jestli je tohle cesta, tak vlastně i finančně logicky je to dostupnější pro spoustu těch klubů. No, je to pro mě překvapivá novinka.
2: No, možná novinka pro posluchače bude vlastně Luboš Kalouda, totiž po kariéře, která skončila bohužel velmi brzy, se taky prezentoval jako expert České televize a vlastně jakou náplň máte teď teda vlastně, co vás zaválo do toho Španělska?
4: No, rozšiřujeme vlastně to naše působení, které jsme vybudovali tady v Česku s manželkou a to vlastně, že máme soukromé anglické školky, organizovali jsme kroužky ve školách a ve školkách, pořádám vlastně svůj fotbalový kemp a věnujeme se eventové činnosti, takže jsme pořádali golfové turnaje a různé další, takže jsme právě tuhle tu činnost rozšířili na jich Španělska, protože vlastně jsme si uvědomili, a znovu se vracím k tomu, že vždycky jsem chtěl hrát fotbal, kde je sluníčko, kde je dobré počasí, dobré jídlo, móda. Měl jsem jít do Itálie, skončil jsem na východě. Takže jsem si to potom samozřejmě...
3: Tam se dostaneme ještě.
4: Takže jsem si to potom samozřejmě ten sen splnil, nebo jsme si splnili s rodinou a odešli jsme do Španělska, protože jsme věděli, že to je místo, které vlastně celoročně nabízí tohleto klima a vlastně rozšířili jsme jenom naše podnikání vlastně z tohohle toho Česka na zimní měsíce vlastně do těch teplých míst nebo do toho místa, kde vlastně vám to nabídne to, že vlastně i v zimě v Marbeji, když neprší, tak je tam příjemných 20 stupňů a vlastně můžete dělat jakoukoliv činnost. Takže máme naši oficiální Kalouda Sport Agency, je to sportovně vzdělávací agentura, eventová agentura a věnuje se vlastně těmhletěm sportovně vzdělávacím eventům i v Marbeji nebo na jihu Španělska, převážně od října do dubna, když tady vlastně jako bohužel se ve venkovních prostorách nedá skoro nic dělat.
3: Proto většina českých týmů třeba jezdí
4: přesně,
3: tam k vám.
4: Přesně, ano. Tam k nám.
2: Ano, posluchači si vybaví jistě s jménem Luboš Kalouda taky jeden velký úspěch, od kterého příští rok, když Luboš oslaví 40. uplyne 20 let, my si ostatně můžeme tady pustit další zvukovou ukázku.
1: Po kterém letí míč až do pokutového území, tam ale kraluje hlavičkář Federico Facio. Ještě ale Kalouda s míčem. Přihrávka do pokutového území, Fenin se obtočil a dává gol! Martin Fenin dává v 60. minutě vedoucí gol českého týmu! Tak to byla parádní akce! už to vypadalo, že to Luboš Kalouda přehrál s tou kličkou, že mohl přihrávat do pokutového území. Kalouda se ještě otočil zády k brance, až pak přihrál Feninovi, ten si zpracoval míč. Také stál zády k brance, ale z otočky napálil míč přesně k tyči.
2: Tohle byla připomínka tady stříbra dvacítky tehdy v roce 2007.
3: Musím říct, že samozřejmě já jsem o skoro generaci starší, že si tenhle zápas jaký pamatuju a vůbec toho Fenina neznám, to byl nějaký jiný hráč.
2: Kolega Ondra Prokop, který komentoval, zřejmě narážel na to, že ta výslovnost třeba nebyla úplně zjednocená u Martina Fenina, kterého pochopitelně vy dobře znáte a se kterým vy jste, Luboši, vlastně byl i nejlepším českým střelcem. 3 góly jste tam na tom turnaji dal. Nějaký zápas, který si vybavíte, že byl úplně váš nejpovedenější?
4: Já myslím, že zhrnu asi všechny zápasy týmovosti, to není ani...
2: A váš konkrétní jsem myslel
4: můj,
2: třeba.
4: Můj konkrétní, asi když vezmu to, že to bylo smutný, tak to bylo finále.
2: Jo.
4: Myslím si, že do té 60. minuty, když jsme vedli 1-0, to bylo jako úplně jako, a hráli jsme proti teda budoucím mistrům světa, tak jsme jako, musím říct, že za celý turnaj jsme hráli tak jako, že hodně takticky, jo? Že jsme fakt věděli, že nejsme ani v jednom zápase favorité, takže jsme to hodně měli postavený takhle, no a vždycky jsme to urvali. Myslím si, že jeden z takových nebo klíčových momentů bylo osmifinále s Japonskem, kdy, to už teď můžeme říct, myslím si, že v prodloužení, nebo kdy to bylo, tam byla taková skrumáž, kdy Tomáš Okleštěk na lajně ten míč zastavil podle mě jasnou rukou. Měla být červená pokutový kop a už bychom tam vlastně dál nepostoupili, ale rozhodčí si toho nevšimli a na penalty jsme postoupili. No a v tom finále, řeknu to úplně upřímně, do 60. minuty jsem fakt jako věřil tomu, že mistři světa budeme. Protože, když to řeknu i teď jako zpětně, Argentina nevíme proč, ale dost často na těch finálových turnajích, nevím z jakého důvodu, ale jim prostě nadržováno. Jo? Je to prostě jako znát, jo? Je to prostě rozhodčí, fanoušci, rozlosování, soupeři a tak dále a tak dále. Samozřejmě bavíme se o tom, že jsou to několikanásobné mistři světa, třeba do 20 let, mistři světa ve velkém fotbale a tak dále, takže jasně, můžeme to takhle říct. Ale v tom finále my jsme prostě věděli, že proti nám půjdou všichni. Na stadionu bylo asi 20 000 lidí a 17 000 Argentinců.
2: To bylo v Kanadě hráno.
4: V Kanadě, v Torontu, a my jsme tam neměli tu podporu a byli jsme tam fakt jako braní hodně velcí.
3: Trpaslí, co jo.
4: Přesně, ale my jsme začali hrát, věděli jsme přesně, jakou taktiku na ně a hlavně když jsme tu taktiku plnili, my jsme začali tam prodávat i tu fotbalovost a myslím, že to byl důkaz a i ten gól, protože tam už toho v tom fotbale, a Pavel mě to potvrdí, rozhodují detaily to, že to někdo vezme na sebe, udělá něco jiného. A ono vlastně, když vezmete ten gól, ano, mohl jsem to přidávat dřív, neudělal jsem, zasekávačka, přihrávka, Martin Fenin jako otočky, to je prostě nádherný gól, to už dneska moc nevidíme, že jo. Takže to rozhodovalo. Já jsem měl ještě třeba velkou šanci, ještě když jsme dali ten první gól, kde mě to chytil brankář, takže my jsme třeba mohli vést 2-0 klidně. A Argentinci nevěděli vůbec, co mají hrát. Najednou utichl celý stadion, 17 000 vlastně nefandilo. A najednou se ozývalo pár Čechů, kteří tam bylo. Takže jsme to vlastně jako úplně cítili. No a pak klasicky takový to český rozvolnění a my jsme asi za 2 minuty dostali na 1-1 a říkám, tak teď to zase bude těch těžkých 20 minut do konce.
3: Tak jenom nutno říct, že jako to nebyly žádný nazdárkové proti vám.
4: 100%.
2: Jako. Angel Di Maria nebo Sergio Aguero jsou dost známí.
4: No, přesně.
2: V celém světě.
3: To už tenkrát vypadalo, jako, že budou dobrý člověk.
4: A myslím, že Sergio Aguero tehdy už vlastně přestupoval do Atletika Madrid asi za nějakých 20 milionů euro. Jako jo. Takže jenom bychom věděli, že jako kde jsme se jako pohybovali my a kde se pohybovali oni.
3: Tak tohle to je vlastně vždycky jako tradiční věta vždycky na nás Čechů, když proti někomu hrajeme. My jsme tady nedávno měli Milana Petržeho, zmínili jsme Šachtar Doněck a tam byli ty frajeři, kteří pak šli do Anglie a to a my jsme proti ním hráli, ten mančaft stál víc jak celá Plzeň jako město, no a my jsme s nima hráli jako vyrovnaný partie, což tohle to je to samý. No.
5: Host desítky Pavla Horváta.
2: Ty v té době jsi to určitě sledoval, už Pavel Horvát v té době 2007 byl člen Sparty a vlastně asi měl na zřeteli to, jak těžké dostat se do toho profi fotbalu. Tahle generace, a ní se čekalo hodně, že to dotáhne právě do profi fotbalu, že potáhne jednou tu repre. Ta jména, která bychom mohli zmínit, ať je to Ondřej Mazuch, Jan Čimunek, Ondřej Kudela, Marek Suchý, z těch obránců třeba jako Marek Tomáš Pekhart, ty jsme taky vídali pak na prvoligových trávnicích, třeba i venku, ale přece jenom je to těžké, to ukázala i tahle generace.
3: No, není to jednoduchý a fakt jako rozhodou maličkosti, tady bylo zmíněny ty detaily, to jsou fakt kousky, já jsem vlastně Honza Šimůnek byl ve Spartě se mnou tu chvilku, pak šel do Německa hned a já nechci, že už jsme o něm potom neslyšeli, ale prostě ta cesta se vydala tak, že úplně třeba nejseš pak úspěšnej na to, že se dostaneš do toho repre Ačka a musíme zmínit zdraví, to asi tady budeme, mohli bychom si o zdraví povídat celý pořád, ale ale to zdraví je jedno z nejdůležitějších věcí vůbec, co se týká mimo toho sportu. Jako, když nemáš to zdraví, tak nemáš vlastně možnost trénovat naplno a potvrzovat ty výkony a růst vlastně. Když se dostaneš někam do lepšího mužstva, ať už na jih, nebo na východ, nebo na západ, tak prostě musíš trénovat a musíš ukazovat venku tu kvalitu každý víkend. A jak to neukazuješ, tak prostě tě to sežere a když se ty kluci vracejí potom, já nechci říct zhrzelí, ale seš trošku, protože jsi měl ty dětský sny, že chceš hrát prostě za velkokluby a najednou seš zpátky a zase se zraníš, tak je to hrozný na hlavu a málo kdo se z toho vylíže. No.
2: To vlastně ukazuje příběh Luboše Kaluly, který probereme, jenom mě zajímalo, jestli někdy třeba ještě proběhla potom setkání toho úspěšného týmu, třeba i s panem Soukupem, který to tehdy vedl, jestli ty vazby třeba zůstaly, nebo jestli se pak úplně přerušily.
4: 10 let poté, co jsme byli vícemistři světa, tak nám vlastně měla být vydaná knížka už 10 let poté, vlastně, ale ona byla vydána až o rok později, v roce 2018, kdy nás oslovil tehdejší spisovatel pan Beňák. A já jsem v ten moment už jsme vlastně jako měli vlastně naši práci a já jsem věděl, že by mě to hrozně lákalo. Takže my jsme se vlastně v roce 2018 sešli ve Zbrojovce na stadionu, kdy já jsem vlastně v roce 2017 řekl panu Beňákovi, hele, neuděláme jako jenom nějakou prostě jako v nějakém knihkupectví nějakou akci, pojďme to udělat hezky. No a to se tak sešlo hezky, že vlastně my jsme měli rok na to, abych připravil tuhle tu celou akci, kdy vlastně my jsme v roce 2018 oslavili, připomněli si 40 let od posledního titulu Zbrojovky Brno a sešli jsme se všichni ve Zbrojovce a já jsem tím končil vlastně kariéru, protože já jsem nechtěl končit kariéru zraněním, protože jsem končil kariéru zraněním na Slovácku a vlastně na Zbrojovce na stadionu, kde jsem vyrůstal, kde jsem zažil ty krásné chvíle, tak jsem se vlastně nikdy už nevrátil. No a tak jsme to udělali a to bylo vlastně 2018 setkání, kdy tam vlastně byli úplně všichni. A paradoxně jsem to udělal i tak, že tam byla největší jako plejáda hráčů Zbrojovky za třeba 40 let. Doletěl mě třeba Bonny Wilfried, se kterým jsem vlastně byl ve Spartě Praha, takže musím říct, že Pavel, kdybych ho měl v kabině, tak by tam byl taky, protože já jsem takového kamaráda spoluhráče nezažil a strašně bych si to přál, protože věřím tomu, že to muselo být neskutečný ta jízda v té Plzni. Takže si myslím, že tehdy to byla taková akce, kdy jsme se tam sešli a moc rád na to vzpomínám. No a vlastně příští rok je to 20 let. Tak si jako říkám, že mám zase na to rok, jestli něco nevymyslím.
3: No, to už bych tam mohl být. To
2: přesně.
3: Už
2: tak už jste spolu ve studiu, že? Takže to už
3: určitě záloze, budeme spolu záloze.
2: No, rádi vzpomínáme, příští rok určitě taky budou asi četné připomínky toho 20 let, tedy už úspěchu stříbrných medailí a mistrovství světa 20. A jak už Luboš Kalouda zmínil v desítce Pavla Horváta, tak velkou spojitost má taky se Zbrojovkou Brno, tak si můžeme připomenout jeden docela, myslím, povedený zápas právě i z toho roku 2007.
7: O posledním nedělním utkání mezi Brnem a Spartou informuje reportér Ivan Kvírenc.
8: 10 let trvalo Brnu, než se mu podařilo porazit pražskou Spartu na vlastním hřišti ve 30. minutě Kalouda. Na 16. namířil po zemi k tyči 1-1. V 60. minutě z čista jasna z 18 metrů Kalouda vypálil z úhlu řízný projektil. Grigorova Robinsonáda byla marná. Potom Tomáš Došek zvýšil na 3-1, Slepička upravil na 3-2 a v nastaveném čase Polák upravil na konečných 4-2 pro první FC Brno.
2: To je vzpomínka tedy na tehdy památné vítězství Zbrojovky nad Spartou. Bylo to v listopadu 2007, když už měl Luboš Kalouda zhruba rok, tedy v Ačku Zbrojovky, ale i z toho hlediska, že předtím jste měli to úspěšné mistrovství, tak pro vás možná životní období?
4: No, ono se to vyvíjelo ne úplně tak jako hezky, jak se to tady dneska jako prezentuje, protože my jsme se vrátili z mistrovství světa, samozřejmě s euforií, ale docela vyčerpaní, protože jsme tam strávili měsíc, odehráli jsme spoustu zápasů, dostali jsme krátkou dovolenou a hned jsme doskočili do toho kolotoče. Vyměnil se i trenér, přišel tam tehdy Petr Uličný, protože vlastně tak nějak se Zbrojovka chtěla vydat jinou cestou.
2: Tam byl předtím pan Mazura.
4: Ano, protože jsme hráli hodně defenzivní fotbal a vlastně jako dost často to bylo 1-0 nebo 0-0. A nám se jako nedařilo. A teď ještě vlastně v tom byl ten trenér Soukup, který tam byl jako asistent, takže byl takový mezi, protože trenér Uličný taky v té době ještě nebyl úplně ten, jako že by jo, mladí a tak dál, jo, prostě byl ta stará škola. No a teď samozřejmě jsme to schytávali ještě od spoluhráčů, ale jako na druhou stranu je to dobře, protože my jsme vlastně věděli, že jako dobrý vícemistři světa super, ale
3: no,
4: ukaž to na
3: hřišti. Zadarmo nedá, přesně. No, to je jasný.
4: A vlastně ten první začátek byl hodně těžký. My jsme fakt, jako nám se nedařilo. A pak přišel zlom, a to musím taky říct, to byl takový hezký, jako hezká story. Přišel zlom v momentě, kdy jsme hráli doma Budějovice Liga, venku Budějovice Pohár a doma Bohemka Liga. A ten poslední zápas s tou Bohemkou, ten třetí, byl v televizi a my jsme měli 3 zápasy vyhrát, jinak by možná trenéra Uličného vyhodili. No a tak se nám to povedlo. Já jsem dal vlastně s Budějovicema doma gól vlastně, vyhráli jsme 2-1, tak jsem dal gól, pak jsem dal v Budějovicích znovu gól. Hráli jsme doma zápas s Bohemkou. A tehdy, protože nás to jako začalo, jako úplně jsme se chytli a já jsem měl vlastně, jako, když to řeknu takhle, nejlepší vztah s Márem Střeštíkem a s Márem Holkem, že jsme tam byli mít tři mladí, tak Mára Střeštík měl takové jako domácí, takové jako rozchodové, jako každý chvilku něco. a volá mi v pátek před zápasem. A je to taková story, pojďme to říct, že hele, já to prostě jako nedávám toto, tamto. Já říkám, Mari, uklidníme se, jo, pojďme, máme důležitý zápas, musíme ho zvládnout. Ne, ale něco musíme podniknout. A já říkám, hele, klid, tohle dámhle. No tak nebudu prezentovat co, ale něco jsme podnikli.
9: Do kolika?
4: V pátek, bylo to velmi zajímavý. No ale zase, co si říkám, jednu věc, a já to samozřejmě řeknu, není to jako o tom, že ten profesionální sport je jenom o strojení a každý den a každý zápas a každý trénink. Je občas taky potřeba něco si jako vypnout, protože si myslím, že je to potom pro tu hlavu, pro toho sportovce strašně důležitý, ale...
2: To Pavel asi potvrzuje, že?
4: Ať se to děje, ale jenom jako v momentě, kdy víte, že jako můžete, ne? Třeba samozřejmě úplně před zápasem, jo? Ať to tady jako nevyzní blbě. No a my jsme pak vlastně hráli s tou Bohemkou v neděli ten zápas v televizi, 20:00, si to pamatuju. A na rovinu, my jsme tam šli oba dva úplně čistá hlava. Jak on to tam hlavně potřeboval, protože jako asi řešil doma něco, jak já jsem říkal, v tom parťáka nenechám. Musím říct, že jsem rád, že mě v tom děna trošku podpořila, že mě jako neřekla, hele, neblázni, takže jsem říkal dobrý. No a pak jsme dali gól. Já jsem vlastně dal gól na 1-0, on mě nahrával. A já říkám, hlavně nekřížme to do té kamery. Já jsem věděl, jak on běží přes celou tu šířku, protože on byl z levé záloji a z pravé. A teď jako takový to je dobrý, pojďme to zopakovat. A já říkám, kámo, ne, to ne. Pojďme si říct, že to bylo jednou a dost. A byl to zápas takový, kdy se to zlomilo a vlastně nastartovali jsme jako tu pohodovou atmosféru, což si jako k tomu se chci dostat, že v tom týmu, když my jako mladí jsme se vrátili, nefungovalo nám to. Prostě nehráli jsme dobře. Dostávali jsme jako od těch starších to zežrat, od trenéra všechno. Ale zase to mě dneska hrozně jako se vytrácí, že si myslím, že i Pavel to potvrdí. V těch šatnách, když to funguje, tak je to ale hierarchie, nějaký řád. A věřím tomu, že když tahle ta jako hierarchie od těch nejmladších přes tu prostřední generaci až pro tu nejstarší, která ale by měla té mladší taky trošku dávat najevo, když to teda jako funguje, tak to funguje, ale když to nefunguje, tak je potřeba taky vědět proč. A když to ty mladí pochopí, tak je to potom super, protože my jsme samozřejmě jako ano, dávali ty góly a tak dál, ale taky ti starší nám na to nahrávali, že jo? Ale to je ono, to je to, co prostě potom fungovalo a myslím si, že tehdy i potom trenér Uliční k tomu dal to svoje a myslím si, že kvůli tomu jsme tehdy taky měli ten tým, jaký jsme měli.
3: No, tak zase vždycky se něco buduje, jo? Vždycky to má nějaký strop, kam to dosáhne. Tady já jenom se vrátím k tomu zápasu, já jsem hlídal Honzu Trousila na standardky, nevím proč.
2: K tomu zápasu Zbrojovky se Spartou.
3: K tomu zápase. A Honza Trousil vlastně, to bylo ze standardky, přetažený bal, Honza Trousil to vrátil a Tomáš Polák trefil šibenici na 4-2. Jsem si říkal, oni nám tady dali 4. Ale zaslouženě, protože v tu dobu prostě jako to mužstvo bylo rozjetý a vlastně ušlo si nějaký svůj jako díl cesty, který byl nepříjemný, ale prostě jelikož ty kluci se takhle chovali, což pak vlastně postupem času stejně poznáš, kdo je zdravý a kdo není, kdo z toho kolektivu prostě vypadne nějakým způsobem, buď se vyřadí sám, nebo ho musíš jako vytlačit, a aby to mužstvo bylo zdravý a když se to povede, tak pak se na to chodí ty lidi koukat a vidějí tam tyhle ty hráče a v Brně prostě byli skvělí hráči.
2: No, výjimečné výhry nad Spartou asi v Brně chutnají v prvním kole té aktuální ligové sezony, to si vzpomenete, tedy Zbrojovka porazila Spartu 3-1, bylo to po 9 letech doma a o ty dva góly, to tam bylo po těch 19 letech, co u toho byl i Luboš Kalouda.
5: Host desítky Pavla Horváta.
2: Ale my se dostáváme vlastně k tomu zlomu vaší kariéry, který nejprve vypadal asi z hlediska veřejnosti velmi zářně, přece jenom 130 milionů za mladého hráče, které tedy dala nakonec ta moskevská CSKA, tak to vypadalo skvělé. Z vašeho pohledu možná to ale takhle nebylo úplně.
4: No, tak,
2: vy jste věděl, že nějaký problém třeba, no?
4: Takhle, asi problém nastal v momentu, když jsme vlastně všichni řešili to a já už jsem říkal hlavně, ať to dopadne, že přestupuji do Juventusu Turin. To je potřeba tady uvést na pravou míru, protože...
2: Chtěl vlastně, jste přestoupit do Juventusu?
4: Určitě.
3: Kdo by nechtěl?
4: Pavel Nedvěd byl typologicky jako mě hrozně blízký, byl to i nějaký můj vzor jako hráče, i tehdy táta mě učil, kopej pravou levou nohou, střílej pravou levou nohou, takže fyziologicky, já jsem nebyl rychlostní hráč, byl jsem spíš ten kondiční, takže vlastně jako tohle to mě zdobilo. A já jsem, že jo, Pavla měl hrozně rád, a pak když si vezmete, že se to najednou takhle sejde, a teď vlastně já jsem byl povolaný, to bylo vlastně po té půlce sezóny, když jsme se vrátili z mistrovství světa. Ze začátku se nám nedařilo, pak jsme to nakopli a samozřejmě jsme hráli velmi dobře a ta sezóna Zbrojovka vlastně potom končila, skoro hrála o titul. A já jsem byl povolaný v zimě do nároďáku, na první jako reprezentační start. A tehdy tam nebyl Pavel, nevím kvůli čemu, jestli už to bylo tak nějak přelom, že končil s kariérou nebo byl zraněný, ale byl tam Zdeněk Grigera, který vlastně hrál v Juventusu. A ten mě na první den vlastně vzal bokem a říká, hele, to už je jasný. Hmm. A já tak říkám, je.
9: A je to tady.
4: A je to tady, jo. Prostě jako splněný sen, jo. A úplně jako si říkáte, a vlastně v ten moment mě to bylo jedno. Já říkám, hele, sice přestupuji do Juventusu, to nevím, mě to vlastně bylo jedno. Samozřejmě byla nějaká cesta toho, jak tam bude fungovat příprava, všechno tohle, když se nechytneš, kam půjdeš. Prostě přesně nastavený plán, tak jak by to mělo být. Navazuji jenom na ty slova, že naše generace, spoustu těch hráčů, bohužel nemělo ve svých rukou asi to, kam by měli směřovat a proč. A upřednostnilo se jako úplně jiný věci, jako v mém případě teda asi jako ten profit, jo. No a tak samozřejmě, že jo, já na reprezentaci první sraz, a teď vlastně, že jo, máte tam Kolery, Baroše, Petra Čecha, všechny, já jsem pomalu všem vykal, jo, mě pak Honza Polák musel říct, hele, tady nemusíš všem vykat, že jo, tam můžeš tykat, jako jediný Brňák za mnou došel na tom srazu, konečně tady zase někdo z Brna mě takhle říkal, takže super, no a byl první zápas, že jsme hráli jako dva zápasy, první jako takový neoficiální, tam jsme hráli my, jako co jsme jako byli tam jako povolání poprvé a pak hráli oficiální zápas, takže já vlastně na té síně slávy jako na Strahově nejsem, protože já jsem sice hrál za reprezentaci, ale v neoficiálním zápase. Aha. Takže to je tady taky takový paradox.
2: Taká stěna s fotkami, no, abychom
4: ano,
2: to
4: ano, s těma s fotkami, že vlastně každý, kdo nastoupí aspoň na jeden zápas, tak by tam měl mít tu svoji fotku. A vlastně jako v tom zápase jsem byl vlastně vyhlášený nejlepším hráčem, protože já jsem vlastně šel do toho zápasu zase úplně euforie tohle, takže jsem se vůbec nedíval, že je to první zápas nebo tohle. A vracím se zpátky, si tehdy pamatuju prostě reportáž z toho zápasu, jo, sice jsme prohráli 1-0, ale nejlepší hráč utkání Luboš Kouda, první start, 140 nebo 150 milionů. A teď vlastně to vidíte, Zdeněk Grigera vám to řekne, jo, to všechno je hotový, to je domluvený. No, a pak si myslím, že nastala ta chyba. Jsme se vrátili a najednou bylo ticho. Takový to jako, že si říkáte, a proč to teda nepokračuje? Jo, proč teda jako najednou už nejsou ty kroky? Jako jo? No a vlastně vznikly tady tyhle ty asi jako debaty, že teda tam byl asi hlavní problém v té přestupové částce, protože samozřejmě Zbrojovka chtěla z toho vytěžit co nejvíc a chápu to logicky, protože v ten moment, kdy vlastně já jsem přestupoval, tak přede mnou přestoupil vlastně už Mário Holek, který byl vlastně z té sestavy a Zbrojovka řekla, že nechce oslabovat a jestli jo, tak jenom za prostě astronomickou částku nebo že někdo prostě dojde, nastavili tehdy 5 milionů euro a kdo přijde a dá to, tak ho prostě pustíme.
10: A je to jedno kam.
4: A je to asi, no, když jsme to viděli, kam jsem přestupoval, tak asi ano. No a, ale jako z momentu, nebo v tom momentu jako pro mě pro hráče vznikl obrovský problém, protože v médiích a ve všech denících pořád byl Kalouda, pořád Kalouda, pořád Kalouda a nic. A teď pro mě jako to bylo těžký, protože v té kabině, zase se vracíme k tomu, máte tam spoustu spoluhráčů, kteří jsou jiná generace starší a já už jsem prostě se cítil jako ne úplně v komfortní situaci, protože když v deníku je pořád Kalouda a už hodíte do autobusu, přesunujete se na nějaký trénink nebo zápas, zase ten Kalouda a říkají to vaši hráči, spoluhráči, tak se najednou to všechno hezký, co jsme spolu zažili za ten půl rok, převrátí úplně v něco jiného. Teď se soustředíte v tomhle jako na zápas, na trénink, na cokoliv, jako ve 19-20 letech. Myslím si, že už tehdy jsem mohl spolupracovat s nějakým mentálním koučem, když jsem zmíním třeba Ferrana Torrese, jo, že prostě to řeší ty velcí hráči, a to my jsme vůbec neměli možnost.
9: Všichni o tebe čekají absolutní,
4: ano,
9: výkon.
4: Absolutní
9: jako
4: výkon.
9: No,
2: přesně. Ale jenom teď, když to stáhnu na Pavla, třeba představ si, že tvůj syn dostane nabídku takhle z Ruska, v dnešní době nemyslitelné, ale spíš prostě z nějakého klubu, který třeba sportovně není tak možná pro tebe v tvých očích tak prestižní nebo spíš tak dobrý pro ten rozvoj, ale ta částka je tak enormní. Jako jak se rozhodovat, víš, v tomhle ohledu?
9: To je hrozně individuální. Tam hraje spousta okolností, budeš tam znát někoho v tom místě. Samozřejmě ten svět se v úvozovkách dneska už zmenšil, není to, takže jako ti bude trvat cesta do, já teď plácnu do Madridu, ti nebude trvat 3 dny, ale seš tam za hodinu a půl, vystupuješ na letišti, takže to je hrozně individuální a ta doba, jak jsi to nakous, tak já jsem zažil spoustu spoluhráčů, který se nerozhodovali sami prostě, který bohužel jako byli pod vlivem těch agentů a ta hra těch lidí kolem těch kluků je tak silná, že ty hráči na to vlastně neměli, nevím jak to je teď, ale neměli na to žádný velký vliv bez ohledu na to, kam chtěli jít. No.
4: A já to jenom dokončím tu myšlenku a to bylo vlastně potom zásadní, když to teda nedopadlo, Nepřestoupil jsem do Juventusu. On mě tehdy vlastně i Zdeněk Grigera říká paradoxně, hele, všechno to směřuje k tomu, že to přestoupíš už teď, ale možná to třeba nedopadne a v létě to dopadne, protože je delší doba a tak dále, když budeš hrát dobře. No a vlastně to teda nedopadlo, já říkám OK, tak se pojď vrátit. Já jsem nepotřeboval vlastně přestupovat ze Zbrojovky, jo. Mě bylo 19, 20 let, já jsem to moc neodehrál, že jo. A já jsem říkal dobře, tak se pojď soustředit na ty zápasy. Znovu přišla liga, zaplať pámu, i když mě se třeba nedařilo po tady té mediální jako kampani, tak se dařilo jiným hráčům, takže se nám hrálo dobře. A pak jsem začal se cítit líp a volá mi agent a říká: "Hele, chce tě koupit CSKA Moskva, má na to prostě jako nachystaný budget, oni to Zbrojovce zaplatí." A říkám: "Já nejdu. Já prostě nejdu. A řeknu vám to úplně na rovinu, jak to bylo. Dali jsme si na rozmyšlenou, pošlou vám návrh smlouvy, začnete samozřejmě vidět úplně jiný částky, jiný věci a tak dále, Ale v tom rozhodování byly dvě věci, v mém případě konkrétně. Já jsem se rozhodl tak, že prostě Zbrojovka, když já měl 18 let a mě vlastně jako tehdy se stalo první vážný zranění, když jsem měl přetrhlý křížový váz, tak jsem měl před podpisem první profesionální smlouvy, kterou vlastně v dorosteneckém věku vůbec Zbrojovka nedávala. Já jsem šel na operaci, která v té době, operace křížových vazů v roce 2005-2006, to předtím kamarád na to byl jako spoluhráč a skončil
9: konec,
4: s fotbalem.
9: Byl konec, no.
4: Takže vlastně oni po té operaci, která dopadla dobře, aniž by věděli vůbec, jak dopadne rehabilitace a tak dále, tak mě tu smlouvu dali podepsat. Takže to bylo jako v momentě pro kluka z vesnice, který teda jako tam prošel celou mládeží, něco, já to tomu klubu chci jednou vrátit, že mě nehodili přes palubu. Takže to byl jeden faktor. A druhý faktor byl to, že vlastně jsem říkal, hele, tak tomu klubu vydělám 150 milionů, nebo já nevím, kolik to bylo. A já vlastně nevím, kam jdu, ale vlastně jako ve finále, v ten moment jsme hráli o titul, vlastně řešili jsme, že bude nový stadion, říkám, tak nakopnu tu éru. A když se tam nepovede, tak se za rok můžu vrátit.
9: Jasně, no.
4: A to se vlastně nestalo, protože bohužel v ten moment, kdy jsem odešel já, tak já jsem vlastně za ten paradoxní rok, když jsem potom teda řešil to hostování z toho CSKA Moskva, kde jsem potom měl zase ty problémy zdravotní a tak dále, tak vlastně Zbrojovka už hrála skoro o sestup a CSKA Moskva už mě vlastně řeklo, že jako mě do Zbrojovky nepustí, protože jestli se stihnu jednou vrátit do toho klubu, tak musím hrát minimálně aspoň v nějakém klubu, který hraje aspoň o poháry. A pak už jsem měl jenom Spartu na výběr od tehdejšího agenta, takže tam vlastně nebyl na výběr.
2: No to je samozřejmě příběh, který jenom dokumentuje, jak jsou složité ty cesty fotbalistů. Vlastně ty, když ses odstnul na tom angažmá, které považuji teda, Pavle, za tvé asi jako nejméně oblíbené, tak Turecku, tak tam ten kulturní šok, životní šok byl?
9: No tam já jsem se rozhodoval sám, já jsem vlastně byl na represrazu a volal mi sportovní ředitel ze Sportingu, že je tam nabídka, že bych mohl jít do Galatasaray, že oni chtějí Žardela, který byl exkluzivní střelec, který už v Portugalsku hrál a vrátil by se do Sportingu a nabídli jako hráče, který by jako mohli jít místo něj mě a další dva moje spoluhráče. A já jsem samozřejmě jako tak trošku jako byl uražený, že mě vlastně nabídli, byť já jsem první tři kola hrál, takže jsem to vlastně jako moc nechápal, ale musím říct, že ta ješitnost v tom sehrála určitě roli a samozřejmě zase na rovinu říkám, že v tom sehrály roli peníze, protože Galatasaray a Sporting Lisabon byl úplně jako...
2: Byli odskočeni finančně.
9: Řeknu čtyřikrát tolik prostě třeba. Jo, takže já jsem si říkal, hele, a já jsem Čech, já jsem si nedovedl představit, že bych žil jako někde v zahraničí. Říkal jsem si, no tak budu dva roky v Turecku a vrátím se a budu hrát někde v Jablonci zase a bude to super, ale dopadlo to samozřejmě všechno jinak, ale prostě rozhodou maličkosti, i timing těch nabídek a přestupový okna prostě rozhodou o tom, jestli se to stane nebo nestane. No.
2: Ale věděli, že nepřivádí golmana, ne?
9: Teď nevím, kam míříš,
2: no tak, protože mám pocit, že Luboš už někde říkal, že trenér Gazájev úplně netušil, koho přivedl.
4: No je to paradox.
2: Jako, jak je tohle možné?
4: No jako je pravda, že když potom jako tady vlastně žijete v nějaké jako bublině v Česku a vlastně
9: skoro hvězda
4: a vlastně jako top 5 nejdražších přestupů v historii českého fotbalu a vlastně chápu to, že se to potom upeklo strašně rychle, což byl ten největší problém v tom mým přestupu do CSKA Moskva, protože jsem tam potom ušel jako po přípravě, takže vlastně jsem věděl, že asi jako ta šance hrát nebude úplně jednoduchý.
9: To je ten timing, no.
4: Ano, ale pak prostě přijdete do toho kabinetu toho trenéra a má tam takovou tu tabuli, jo, s tím rozestavením.
9: A měl si dres jedničku a rukavice.
4: A on se mě jako ptal vlastně jako a kde ti to teda vyhovuje hrát, jako spíš zprava nebo zprostředku a já říkám, to přece není možný, že trenér. No a pak si jako dozvíte, že v takových klubech rozhodují prostě skautové. Nějaká filozofie klubu, že tehdy nakoupili nás jako mladých asi 5, pro nějakou budoucnost klubu, ale nás pět všech hrálo potom v juniorce. Jo. Prostě každý z nás nakoupili za těch 5-6 milionů euro. A taky každý z nás potom taky tak dopadl, jako špatně, jo. Protože vlastně ta filozofie toho klubu byla hrozně jako zvláštní. No a ten trenér samozřejmě je stará ruská škola. No tak ten prostě jako vůbec, ten podle mě jako absolutně neměl šanci ani chuť, jako, že by to měl jako stavět na nějakých mladých hráčích, nebo aspoň nám dávat šanci.
9: Něco měnit.
4: No, takže vlastně jako půl roku tam vlastně jako chodíte, jo, fáčku nula šance, hrajete za tu juniorku, kdy prostě porážíte ty kluby, to hrajete proti 17 letým klukům, takže tam to prostě ta úroveň byla slabá. Teď ještě, když jsme tam šli hrát třeba 16, takhle, kteří už hráli jako tu, no ale hrajete na hrozné umělé trávě, jo, není to sledovaný. Ten trenér tam teda sice vždycky na ten domácí zápas došel, všechny nás plácel po ramení, že super, malaci, malaci, no a pak druhý den nominace a nula, že, na zápas, takže jako to sledujete půl roku z, jako z tribuny. A volám potom agentovi, říkám, hele, ale to jako nejde. A navíc kvůli zdraví a kvůli všemu. Jako.
5: Host desítky Pavla Horváta.
2: No to zdraví si tam Lubošovi pak do toho taky připletlo, když odehrál tu jednu minutu první za Ačko CSKA, tak jsem pochopil, že teda jste se zase vyřadil, respektive tělo vás zradilo. A tam už se dostáváme zase vlastně další rok, 2009, a zase to nějakým způsobem jsem pochopil, nelepšilo ta pozice, takže... Jste pak vybíral tedy z té nabídky, tedy jestli do Česka?
4: Já to ještě zhrnu z globálu, je to, že já si myslím, že ještě v té době, když prostě dneska vidím to, jaký mají hráči servis, to my jsme vůbec neměli. Takže já paradoxně, když se mi stalo to zranění v 18 letech, tak si dokážete představit, že jsem chodil do posilovny úplně sám, bez žádného fyzioterapeuta, bez nikoho. Chodil jsem jako na ty posilovací stroje a mě nikdo neřekl, co mám dělat. Já jsem chodil v oberlích a vlastně jako cvič si, trénuj, hlavně to nějak naposiluj a vrať se nám. Tak takhle jenom byste věděli, že fungovalo moje rekonvalescence a návrat na to pod tak vážným zraněním, jako je jako úraz jako přetrhlýho křížového vazu. A ještě předtím jsem měl jako částečně nějak něco s meniskem.
2: Což značí, že teda už v tom prvopočátku...
4: Takže si myslím já, že možná jsem něco jako udělal ne úplně jako v pořádku, protože samozřejmě nemáte tu kontrolu, nevíte, co máte dělat. No a pak, když se to vrátíte, já to jako zaťukám, že jsem se vrátil a zaplať pánbu se mohl hrát, že jsem je jako... že měl to štěstí, že jsem se jako vrátil. No ale možná jsem v tom procesu udělal něco špatně, že třeba jsem se vyosil a začal jsem zatěžovat jednu stranu třeba těla víc, protože paradoxně já měl potom už jenom problémy víceméně jenom s pravým kolenem, když neberu tyhle ty dvě jako třísla. Ale zase, přestupoval jsem do CSKA Moskva a tehdejší doktor na té vstupní kontrole jako zdravotnické mě řekl, že budu mít problém s tříslama. A já tak na něho koukám a říkám, a kde jste jako na to přišli? Jo, ale vlastně on mě to řekl v tom CSKA Moskva. No a to se pak stalo vlastně paradoxně při tom prvním startu. Jo. Takže to, co jsou ty věci, které hrozně hrály roli. Podle mě v mém případě je tohleto, no, že jsem v tom momentu prostě tehdy, když jsem měl po tom vážném zranění, neměl kolem sebe nikoho a musel jsem se do toho jako dostat sám. No.
9: Já teda přidám ještě jenom, teď jsem přijel, když jsem přijel do toho Lisabonu, tak vlastně jako u nás se tenkrát ještě bylo zdravotní prohlídky neděle a tam najednou mě vezli. A protože já mám samozřejmě ty plochý nohy a vím, že jsem měl levej kotník a pravý koleno mě občas jako povolívalo. Mě bylo 24 let a on mi udělal rezonanci na pravý kotník a levý koleno. Takže já jsem tu prohlídku v pohodě a říkám si to, kdyby mi to udělali v obráceně, tak podle mě mi nemohli jako koupit.
10: To je taky dobrý.
9: To je prostě, to jsou jako takový situace, kdy tak si říkám, to je fakt asi klika, no.
2: No. No a když se teda dostaneme k tomu, co máte společného, protože angažmá tedy v Rusku velmi složité, tak můžeme si připomenout ještě jednou zvukovou ukázkou právě k čemu došel Luboš Kalouda.
1: Tentokrát skutečně našel svého spoluhráče a Spartané jsou stále u míče. Kalouda proniká do pokutového území, rozhodl se pro střelu a dává gól. Luboš Kalouda se na Letné uvedl skutečně skvěle, poté co je na hřišti snad 5 minut, tak se dostal k míči na hranici pokutového území, zbavil se Lukase Vindrik a střelou o tyčku po levé ruce golmana Mária Galinoviče v 86. minutě zvyšuje vedení Sparty na 3-1 a z pohledu Sparty už je to zase veselější.
2: Dostali jsme se s Lubošem Kaloudou a Pavlem Horvátem v desítce do léta 2009, kdy Sparta vlastně ve třetím předkole Ligy mistrů porazila doma Panathinaikos 3-1 a pro vás to byl tehdy velmi vydařený začátek po příchodu právě na hostování. Zase si člověk říká, co se pak třeba zvrtlo, že jste ve Spartě nezůstal déle, z hlediska třeba toho angažmá?
4: No, tak já to vezmu od začátku. Myslím si, že to rozhodování o tom přestupu, co jsem tady zmiňoval, nebylo úplně jednoduchý, protože samozřejmě jsem z Brna, rivalita Brno-Sparta, i když já to tak nikdy neberu, tak prostě jsem to takhle tehdy vzal, že když se nemůžu vrátit do Brna, tak jsem říkal, OK, chci se někde rozehrát. Jiná varianta nebyla, tak byla prostě Sparta. Tak jsem říkal, než abych teda asi v CSKA Moskva, kde ta šance úplně nebyla, nebo chtěli mě poslat někde na rozehrání, tak jsem říkal, OK, jdeme do Sparty. Samozřejmě, že v ten moment už víte, že jdete do nějakého rizika, protože jsem rok nehrál. A ve Spartě samozřejmě konkurence je taky, že jo, prostě velká konkurence, takže jsem si říkal, hele, tak jo, ale asi to bude aspoň trošku lepší než tom CSKA Moskva a zase to bude záležet jenom na mě na tom hřišti. Takže samozřejmě ta euforie, když potom vlastně jako po té přípravě, kdy víte, že asi nebudete úplně hned ze základní jedenáctce, tak potom je vlastně jako první předkolo Ligy mistrů a vy nastupujete jako střídající hráč a dáte gól na 3-1. Tak se to prostě úplně najednou jako změní. Pak nastal takový moment, který musím tady zmínit, že doteď jako fanouškům zbrojovky musím objasnit, že jsem nikdy nelíbal spartianský znak, ale že jsem prostě po tom gólu běžel do rohu a klepal jsem si na srdíčko a ukazoval jsem na hlavu a to bylo vlastně v momentě pro mě jako osobně to, že vyjádření, že fotbal hraju srdcem a rozumem. Že jsem se rozhodl tak, že nebudu jako sedět na lavice CSKA Moskva za peníze, ale že chci jít hrát znovu fotbal a chci ukázat, že na to mám. Takže to je to asi vyjádření, že doufám, že mě brněnští fanoušci poslouchají. Ale znovu říkám, pak nastala ta euforie a úplně jsem si říkal, jo, jsem zpět. No a vlastně byl hned druhý zápas, víkend poté jsme hráli, myslím, doma s Bohemkou nebo s Kim Ligu. Tam jsem nastoupil v základní sestavě. A ten zápas jsme remizovali. A vlastně jsem si říkal, kdybych třeba dal jeden gól a vyhráli jsme, tak už jsem v té sestavě mohl zůstat a najet na takový ten mod toho, co jsem potřeboval. Ne jednou na lavici, jednou hrát, jednou na lavici, jednou hrát, ale prostě to rozjet. To se nepodařilo, odveta na Panathinaikosu, nehrál jsem, naskočil jsem, znovu příležitost, i když jsme prohrávali už 2-0, tak jsem mohl dát na 2-1, bohužel jsem nedal, prohráli jsme 3-0, vypadli jsme z Ligy mistrů. A jako by to tak nějak tehdy vlastně, nebo takhle, my jsme nevypadli, my jsme pak hráli ještě...
2: Ale v Lize mistrů jste skončili
4: a hráli, mistrů, a hráli jsme pak ještě jako Evropskou ligu. Ale nějak jako by to ve mně tehdy říkal jsem si, ty, to kdyby byl 3 zápasy takhle, tak si myslím, že možná třeba bych najel i já osobně na nějakou vlnu a vlastně jsem na to nenajel. OK, celý podzim se to nějak jako tak nějak hrál jsem, nehrál jsem, ale nebylo to úplně špatný. No a před zimní přestávkou vlastně jsem si jako udělal znovu druhý číslo, kde jsem vlastně byl na operaci, což bylo už před tím odchodem vlastně z CSKA Moskva a vypadal jsem na celou zimní přípravu. A tam nastala zlom a myslím si, že to bylo jako klíčový v tom, že jsem se vlastně i ve Spartě potom bohužel neprosadil, protože jsem vlastně de facto celý jaro potom skoro nehrál, nebo jsem nastupoval za B tým a už to bylo takový to, že jste hráč jako na hostování jako ve Spartě bez obce.
9: Že do tebe úplně nechtějí investovat.
4: Tak. Tak.
5: Host desítky Pavla Horváta.
2: To angažmá Luboše Kaluly bylo tedy kratší, co se týče pobytu na hřišti, než by si představoval, ale myslím, že přece jenom přineslo ještě jeden moment, na který můžeme vzpomenout.
10: Fotbalisté Slavie přivítali v 10. kole Gambrinus ligy tradičního pražského rivala ze Sparty. Utkání sleduje reportér Jaroslav Plašil.
11: 38. minuta, teď už tedy 39. Slavia prohrává se Spartou 0-1. Sparťané vstřelili brankou stejně jako v dubnu po standardní situaci. Trestný kop zakroutil do pokutového území Kalouda. Hlavičku Kušníra ještě Vaňák zázračně vyrazil, jenomže ke smůle slávistů pouze k volnému Wilfriedovi, který tedy v 28. minutě poslal Spartany do vedení.
2: Tak jenom doklad toho, proč byl Bonny Wilfried na vaší rozlučce v roce 2018, ale počítáte si ten titul se Spartou? Protože ho máte napsaný.
4: Já jako to řeknu takhle, že si myslím, že každý ten úspěch by se měl počítat, i když samozřejmě jako hráč, Pavel to potvrdí, nejlepší je to potom, že Pavel těch titulů zažil spoustu a byl hlavním a klíčovým hráčem Plzně, tak je to jiný, že jo, je to samozřejmě jinak to vnímáte, ale když se mě na to někdo zeptá, tak samozřejmě říkám, jo, jasně, ten titul je, jsem rád za to, že ho mám, spoustu zážitků, ale z pozice jako sportovní určitě bych chtěl být větší součástí.
2: To je vlastně pravda, že Roman Hudník, který tady byl nedávno, taky má ten titul tak v úzovkách na půl, protože myslím, že on tam byl na ten rok 2009 a pak šel taky vlastně pryč na to jaro 2010, kdy to Sparta tehdy dotáhla. Ale teď ještě ten kontrast hrát před vyprodaným stadionem a pak někde třeba na menším stánku jako dlouhodobě. Pavle, nejsi si tohle přímo zažil, protože v Kobe, když jsi přišel, tak tam bylo vždycky dost lidí, ještě na stínadle, když jste hrávali, taky ne. Kontrast třeba Turecko, Portugalsko, to nebylo. Ale...
9: No, tak je to rozdíl, samozřejmě ta motivace, když se na to zvykneš, tak je těžký pak přijít někam, kde chodí 2000 lidí na fotbal a
2: A... Tak si představ ten kontrast třeba, když ti řeknu teda na Letné a pak v Astrachani, víš, že hraješ, že to působí jako trošku rozdílně.
9: Já samozřejmě tohle jméno musím říct, že jsem slyšel fakt prvně. Já doufám, že se dozvíme o tom místě daleko víc teďka, ale samozřejmě ta představa pro mě je taková, že seš na vyprodaný Letní a dáváš gol v předkole Ligy mistrů a pak nastoupíš v Astrachani. No,
4: no jako musím říct, že ta zkušenost byla jako pro mě taky úplně stejná, jak pro vás, že to takhle jako musím říct, a tehdy to bylo jako mě oznámený.
9: Takže jsi neměl čas se tam jet podívat?
4: Ne, vůbec. Já paradoxně vlastně ani do CSKA Moskva jsem nejel, ani do Astrachaně, ani potom do Alexandrie, kde jsem vlastně všude přestupoval, tak jsem vlastně jako jediný, kam jsem přestupoval, co jsem znal, tak potom byla vlastně Sparta, že jo, a tyhle český kluby, takže pro mě to bylo spíš takový...
9: Když se jezdili v 90. rokeři na koncerty, tak je prostě naložili do tranzitu, vyhodili je před pódiem, oni to odehráli a jeli pryč zase.
4: A já to řeknu, my jsme se vlastně vrátili po té titulové sezóně teda ve Spartě, kde já jsem teda potom už jako moc nehrál. Myslím, že teda ještě kdybych jako chtěl, protože mě trenér Chovanec nabídl jako prodloužení, jako hostování, jo. Ale to hostování pořád je to hostování. Já jsem říkal, že to je tak ošidný. A ano, samozřejmě bavíte se o tom, že máte nějakou smlouvu podepsanou a už se začal takový ten koloběh. Neříšíte ty sportovní stránku paradoxně jako sportovec, ale řešíte teda tu finanční a tak dál, jestli mi to dává smysl, nedává mi to smysl a tak dál, tak dál. Takže jsem se vrátil do CSKA Moskva a oni řekli, hele dobře, tak Sparta ne, tak máme tady jako možnost, protože tam máme vazby, asi biznisový, to jako jinak nějak nefungovalo tehdy v té Rusku, že tam prostě jako oligarchové se prostě znali. Astrachaň a paradoxně tehdy mě jako Sportinvest, který mě tehdy zastupoval, tak mě ještě nabídl jako angažmá v Brightonu, to asi všichni znají, kteří dneska hrají Premier League.
2: Dneska už jo.
4: Ale v tehdejší době hráli League One.
2: To je třetí liga.
4: A já si myslím, jestli navážu na tvoje slova, že jsem se tam jako nejel nikde podívat, že kdyby tehdy já se rozhodl, že chci jet se podívat do Brightonu, protože mě to jako vykládali, že tam jako mají velké ambice a všechno, tak bych se možná rozhodl jinak.
9: Přišlo ti to málo v tu chvíli.
4: Přesně. Prostě třetí anglická liga je najednou prostě hrozný sešup, když je vám 22 let. Nebo mě to tak připadlo tehdy. Jako. A vlastně furt s tou vidinou toho, že se chcete vrátit třeba někdy do toho CSKA Moskva. Takže potom jako vlastně jsem si říkal, hele, druhá ruská liga, pořád na očích, majitelé se znají a tak dál, tak dál, tak jako na to rozehrání, pozranění asi dobrý. No hele, jako řeknu to, dolítli jsme do Astrachaně.
9: Dolítli, ale... dolítli.
4: Ano, a to je story, která se tím spojí.
2: Kde to je zhruba?
4: Je to na jihu Ruska, u Kaspického moře, takže vlastně jako asi zhruba...
9: Takže hezký místo. Ale.
4: No, jako hezký místo. Vlastně od toho místa se vlastně do celého jako Ruska vyváží jako ikry, takže ty, co jsou vlastně jako... Tak to se tam jako snídá obě dva večeří. No to... To kdybych udělal biznisově, tak možná už tady jako se nebavíme dneska.
2: Ale v pořadu o potravinách. Třeba.
4: Ano, ano.
2: Chápu to dobře.
4: Ale z začátku takový jako trošku jako skok, jo. Protože ono v tom Rusku, když vlastně žijete v těch velkoměstech, tak je i pro jako lidi z Evropy je to z začátku skok, jako je to jiný, je to takový trošku návrat do těch osmdesátek, protože ty autobusy s těma plynovými bombama tam fakt jako jezdí podle mě ještě dneska, ale jsou tam potom ty místa, které jsou evropský. Kdežto tady v těch menších městech tam není jako nic skoro evropský. Ale bylo hezký to místo, jo? Velká řeka Volha, teplo na jihu, jo? Takže vlastně jako všechno tohle jako hrálo roli. A samozřejmě i hrálo roli to, že vlastně, když jsem tam potom přišel, tak ti hráči a celá ta kabina mě najednou připadlo, že tam jdete, jako ten hráč toho CSKA Moskva, tak vás okamžitě vzali mezi sebe. Jo. Takže já jsem tam jako cítil velmi dobře.
9: Dobrou pozici,
4: všechno na rovinu. Dali mě tam podmínky jako ještě lepší, než jsem měl ve Spartě. I s prémiem, i ze vším. Takže si říkáte, hrajete druhou ruskou ligu. A teď oni vlastně jako nebyli úplně jako v top třeba 5, oni byli jako oni, že postupovali, pak byli se vždycky umístit třeba 12., 13. místo. A my, když jsme tam přišli, tak nám se začalo dařit, takže my jsme hráli reálně třeba 6., 7. flek, takže to bylo fakt jako úspěch pro ten fotbalový klub. A i já jsem se tam cítil dobře, dával jsem tam góly, trenér mě měl rád tohle, takže jsem si najednou říkal, hele, jo, super, asi jo. My jsme se zhodli doma, že teda tam zůstaneme, to místo se nám líbilo. Paradoxně jedna jediná věc, která mě trošku jako od toho odrazovala, bylo vlastně to cestování. A to vám taky jako řeknu, že třeba normálním letem, když jsme letěli z Moskvy do Astrachaně Aeroflotem, jak dneska ČSA tady, tak vlastně letíte 2 hodiny. Ale my, když jsme letěli tím klubovým letadlem do té Moskvy a letali jsme jako dál, tak my jsme letěli letadlem, který tam letělo ne 2 hodiny, ale 4. Jako,
9: já bych tomu řekl mrcha.
4: Ano. A vlastně pak, když se stala tak tragédie, že jo, hokejistům v Jaroslavli, tak to, čím oni letěli a čím my jsme lítali, tak to my jsme lítali jako oproti ním jako úplně, jako, jak říkáš, ty mrchou. Takže vlastně jako pak si říkáte, jako jo, jo, všechno tohle to hrálo taky po tom roli, si jako rozhodujete. Ale v ten daný moment ne, v ten daný moment to všechno fungovalo A pak vlastně, když jsem jako se vracel po tom hostování, který jsem tam měl v té Astrachani do toho CSKA Moskva a měl jsem tam prodlužovat, tak nastala se znovu zase jako jedna věc, kterou jsem neměl já ve svých rukou. Nebo možná jo, možná ne. Ale CSKA Moskva mě řeklo, že se mě jako daří a že mám nabídku, nebo že mají nabídku na mě, protože se ten klub mě vlastnil, z lepšího ještě týmu v té druhé ruské lize, Ural Jekaterinburg, obrovské město, velké možnosti, finanční všechno. A že jediný co, že musím s něma letět na soustředění, jak aby mě ten nový trenér jako tam jako jenom poznal a tak dál. A v ten moment prostě podle mě začal úplně se šup mý kariéry. Protože já jsem teda tomu ty Astrachani, kde jsem měl podepisovat smlouvu, protože tam tehdy přecházeli, že tam se hrálo jaro podzim a tehdy už přecházeli na ten evropský styl, takže se prodlužovala sezona o sezonu a půl. Takže já jsem řekl, OK, na sezonu a půl chci takový a takový podmínky. Oni říkali, hele, dobrý, no nevím, ale asi se jako domluvíme. Ale v ten moment CSKA mě řeklo, hele, máš tady ještě jako daleko lepší podmínky v Uralu, běž tam, prostě je tým, který bude top 3, bude chtít hrát o postup a všechno. No a já dolítl na to soustředění s tím Uralem a tam byl nějaký trenér, prostě asijský trenér. A ten vlastně paradoxně, zase vracím k CSKA Moskva, ten ani nevěděl, jako tak proč tady jsem. Pořádně. Dal mě do dvou zápasů na post, který jsem ani nehrál, na defenzivního záložníka a pakoval jsem se zpátky, že jo. No a pak samozřejmě jsem teda jako řekl v CSKA Moskva, co to je. No a oni jako absolutně nevěděli taky, co to je. No ale co jsme, kam jsme se vrátili, že? O 10 kroků zpátky, protože jsem musel volat do Astrachaně. Tam už trenér byl na mě naštvaný. Ještě mě dali horší podmínky, než jsem vlastně měl. A už jede takový ten koloběh, když si říkáte, tak ten sport úplně nemá logiku, že jo?
5: Host desítky Pavla Horváta.
2: Luboši, pořád desítka Pavla Horváta má nějakou stopáž a my se musíme dostat zase přeci jenom k tomu, jakým způsobem jste se pak dostal zpátky do Čech. Angažma v Alexandrii pochopitelně přineslo spoustu příběhů, k těm se třeba někdy v budoucnu vrátíme. Byl jste na Dukle, byl jste na Slovácku, kde jste ve finále tu kariéru končil, ale přeci jenom si říkám, když jsem tak chápal, ty znáš Pavle Sváťu Habance, trenéra.
9: Ano, samozřejmě.
2: To nějakým způsobem člověk srdečného charakteru je, ne?
9: No je to Moravák, no.
2: Tak si říkám, jak se říká všechno dobré nakonec, tak možná setkání s panem Habancem přece jenom tu kariéru ještě nějakým způsobem vylepšilo, ne?
4: Já ať to zrychlím, ať se vejdeme do toho všeho. Já jsem vlastně po angažmá po návratu z Česka vlastně byl v Dukle, kde to nedopadlo úplně dobře a já jsem chtěl skončit s fotbalem. Jako úplně na rovinu jsem říkal, já už toho jsem plnej, tady toho prostředí a všechno a měl jsem odjet, tehdy mě v tom pomáhal Vítě Lavička do Austrálie, do klubu Perth, který vlastně hrál první australskou ligu. A kdybych to odjel, kdybych tam odjel, tak už se nikdy do Česka asi nevrátím, protože jsme toho měli úplně plnou hlavu. Ale vlastně v ten moment mě bylo nějakých 25 let, tak jsem říkal, já už ani fotbal hrát nechci. Dokážete představit, že v 19 letech přestupujete za 150 milionů a v 25 letech už vlastně nechcete hrát fotbal. A vlastně volal mě trenér Habanec, že teda jako mu prodali hráče středního záložníka, že ví všechno, co se na Dukle stalo, ale že prostě bych se mnou chtěl potkat, že by mě potřeboval. A já říkám, hele, tak se potkejme. Tak jsme se potkali a musím přiznat, že potom tohle to bylo takový jako očistec pro mě na konec kariéry, vlastně jako angažmá na Slovácku, kdy vlastně Svaťa Habanec, celý kádr, celý tým, všichni to říkají, že? Kdo dojde na Slovácko, tak prostě říká, že to je nádherný angažmá, musím to potvrdit. Lidi skvělí, když jsme prohrávali, tak nám prostě pořád tleskali a to si myslím, že byl jako hlavní úspěch toho Slovácka, že tam jste se jako moc pod tlak nedostali. No a vlastně jako jediný, co zase to samozřejmě překazilo, jsem měl vlastně smlouvu na 3 roky. Po první sezóně, když jsme vlastně skončili 6. nebo 7., tak já dal 10 gólů v součtu s ligovýma i s pohárovýma zápasema. Byl jsem druhý nejlepší střelec po Liborovi do školy, který tehdy myslím byl králem střelců, že dal těch gólů strašně moc. Říkám, já jsem mohl být nejlepší střelec klubu, ale byl tam Libor.
2: Brankář, vej Pavle.
4: No a vlastně v posledním zápase na Slávii jsem se zranil, když jsem si myslel, že to nebude tak vážný, protože už jsem toho prožil hodně, že jo, za tu dobu, ale bohužel to bylo velmi vážný, musel jsem jít na operaci a vlastně ty 2 roky poté jsem vlastně jednu sezonu se vlastně dával dokupy a tu třetí sezonu jsem se snažil vrátit, ale skončil trenér Habanec, vrátil se, nebo šel tehdy do zbrojovky, přišel trenér Levý, úplně šla prostě úplně jiná ta energie, prostě šla mimo a já jsem se rozhodl ukončit kariéru předčasně.
2: Luboši, moc děkujeme, že jste přijel do Radiožurnálu Sporta zase někdy naslyšenou.
4: Já vám moc děkuju za pozvání, bylo to velmi příjemný a kdyby to bylo vyšlo ještě jednou v budoucnu, tak velmi rád přijdu.
2: Ano, děkujeme Pavlu Horvátovi, že byl s námi a drž se, Pavle.
9: Já samozřejmě děkuju za pozvání ke mně.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Vítejte v Leonardu Plus, v pořadu, ve kterém zpovídáme významné vědce, odborníky z různých oborů. Astma a ekzémy patří k nemocem, které bereme jako běžnou záležitost, ale co nové o nich ví věda? Jaká léčba alergií je dostupná v Izraeli? Proč je pro porozumění imunitním nemocem důležitý brzlík? Jak si poradit třeba s takovou alergií na mléko? Tak to jsem udělala takový úvodní ke kapitolám, které proberu se svým hostem, imunologem, který je profesně i osobně rozkročen mezi Českou republikou a Izraelem. Je tu Jakub Abramson. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
2: Leonardo Plus.
0: Pane profesore, vy máte vlastně i osobní zkušenost s léčbou alergie, která je dostupná v Izraeli. Vyléčila vaši dceru z poměrně jako vážné alergie. Jak to zafungovalo?
1: No, máte pravdu, je to takový paradox, že i dcera imunologa může mít alergie. Měla na životě ohrožující alergii, a to alergii na pistácie a oříšky kešu. Poprvé se to u ní projevilo, když byla asi 3 leta a z ničeho nic jí otekl red. Jelikož jsem imunolog, tak jsem podezříval, že zřejmě bude na něco alergická, a vedle ní byly oříšky. Tak akorát jsme museli zjistit, jaký typ oříšků to je. Poté, když ještě jednou asi po půl roce si lízla pistáciový zmrzliny, tak otekla daleko víc a už skoro nemohla dýchat. Takže jsme jí udělali důkladné vyšetření a zjistili jsme, že to je právě alergie na pistácie, ne ohříšky kešu. V Izraeli existuje už několik center, které jsou pod významnými nemocnicemi, kde existuje takzvaná indukce orální tolerance. A vlastně během jednoho roku se podaří u dětí alergii úplně vyléčit. A toto vyléčení není paradoxně hrazené pojišťovnou. Musíte si to zaplatit, ale myslím, každý rodič má neustále strach, jestli mu nezemře, protože něco špatného sní. Na tu léčbu se čeká velmi dlouho, ale nám se podařilo vlastně dceru do programu dostat během jednoho roku. Já tak o tom žertuju, že to je možná jediná forma homeopatie, která funguje. Protože principem téhle léčby je, že se vezme alergen, což v jejím případě byly oříšky kešu, který se rozdrtí a teď se naředí vlastně na homeopatickou koncentraci a testuje se, kdy začne reagovat. Až se dostaneme na koncentraci, kde ona začne reagovat, tak vlastně pak se dá o jedno ředění nižší koncentrace, s tím se pošle domů a vlastně je zodpovědností rodičů každý den navážit tohleto miniaturní množství toho oříšku a každý den jí to dát. A to trvá měsíc. Po měsíci se zase jde do nemocnice, opakuje se test, většinou se skočí o několik koncentrací dál a znova. A během jednoho roku vlastně z mikrogramů jsme se dostali na několik gramů oříšku a vlastně dneska můžete ty oříšky jíst úplně volně. Pistáci je chutná, kešu oříšky míň.
0: My samozřejmě zmiňujeme tenhle konkrétní úspěch léčby, abychom přiblížili ten princip fungování alergií a toho, proč jim mnohdy nemůžeme přijít na kloub. Proč je to tak těžké vylečit něco, kdy tělo nerozpozná vlastní od cizího?
1: No, ono v těch případě těch alergií, tak ono reaguje na cizí látku, která je ale neškodná. Jo, většina těch látek, na které jsou lidé alergičtí, tak to jsou látky, které jsou jakoby neškodné. A z nějakého důvodu